0: Na konce vlce přemít vodé zájem. Na konce vlce přestanou vít tebe zájem. Na konce vlce přestanou vít zájem. Na konce vlce přestanou vít duše. Na konce vlce přestanou vít duše. Na konce vlce přestanou vít duše. Najde svůj klid. Vlce přestanou vít duše. Najde svůj klid a temný síl stanou vít duše. Najde svůj klid a temný síle duše. Najde svůj klid a temný síle duše. Najde svůj klid a temný síle už nemaj se. Najde svůj klid a temný síle už nemaj klid a temný síle už nemaj sáje. Temný síle už nemaj sáje. Už nemaj sáje.
1: Tak si ty čoudy čoudy.
0: Už nemaj sáje.

0: 13 do 12 na Rock Rádiu. Oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 13 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. 13 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás baví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak pánové, už toho mám dost. Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina. Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina. Mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první.
1: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová.
1: Myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupina.
1: My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino.
1: My jsme tady první cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat.
1: Cenová skupina.
2: Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. První světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat čověče. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva. Jináč tady obracat čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva, jak na 1. mája. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva, jak na 1. mája. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Tam máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit tady, no co? Tam máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš. Tam máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Tam máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. 1. mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, ho všimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové. No. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové. No. Vyřízené, no. Vymění. Špinavé, nechá, hotové. No. Vyřízené, no. Špinavé, nechá, hotové. No. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějakové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, člověče. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, člověče. Ty skupino, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, člověče. Ty skupino. Jak před... Co tady plůž, jak nějaká lemra, člověče. Ty skupino. Jak celým fane tady chodí. Plůž, jak nějaká lemra, člověče. Ty skupino. Jak celým fane tady chodí. Jaká lemra, člověče. Ty skupino. Jak celým fane tady chodíš. Člověče, ty skupino. Jak celým fane tady chodíš.
0: Rock Radio.
1: Skupino. Jak celým fane tady chodíš.
0: Rock Radio.
1: Jak celým fane tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Fane tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Cut my life in. Rock Radio. Konec legrace. Cut my life into pieces. Konec legrace. Cut my life into pieces. Konec legrace. Cut my life into pieces. This is my legrace.

Pak se ztratili a chvílema se neviděli, pak se ztratili.

Honí vás mlsná. Máte chuť... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokot. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. To jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úder si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopoledne. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední při oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. Objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme připrve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservíme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se my vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a krajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a musíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Čeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. A naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den odjedete a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. Pejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11.

0: co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendár událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi moty legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není... Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici sportu. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková Kronika. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková Kronika. Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host Roková Kronika. Deska měsíce plně k dispozici. Hvězdný host Roková Kronika. Deska měsíce a moci. Hvězdný host Roková Kronika. Deska měsíce a motokecný host Roková Kronika. Deska měsíce a motokeci speciál. Najka, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rocka měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rock a motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamkeci speciál. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcast rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcast rokovýradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcast a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět v platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: S tím salámem.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem. Já mám jíst jenom...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem. Já mám jíst jenom zeleninu. Já s tím salámem. Já mám jíst jenom zeleninu. A pak... Já s tím salámem. Já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma... S tím salámem. Já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. Salámem. Já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. Já mám jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. A co jíst jenom zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem. Zeleninu. A pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem. A pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem. Já mám cukr. Doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkoholanipku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkoholani pomyšle. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkoholani pomyšlení. A s tím rumem? Já mám cukrovku.

0: cukrovku, tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Já mám cukrovku, tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi... Cukrovku, tak na alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi... Teď mi to... Alkohol ani pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel! Pomyšlení. A dvoje máslo. Teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel! A dvoje máslo. Teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel! Máslo. Teď mi... Teď mi to žlukne, Himmel!
1: Rock Radio. Konec...
0: Teď mi to žlukne, Himmel!
1: Rock Radio. Konec legrace.
0: Teď mi to žlukne, Himmel!
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v roce středečního hosta? Zajímá vás,

0: denně řeším kvalitu.
1: Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur. Kupujte na farmanemního mléka plný probiotických kultur pro trávení i imunitu.
0: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
1: Dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Sedíš celý den na přepážce a vrací se domů otrávený a bez nálady. Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu, tak zahoď razítko a...

0: Neboj, lze.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme.
1: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegra.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: A tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
0: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
0: zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva. Darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinovou romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
0: House running.
2: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitkovou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledáš.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma.
2: Dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firma.
0: Zážitky.cz.
2: Pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
0: Zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Restaurace Vikárka.
0: Hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Restaurace Vikárka.
0: Zážitky.cz.
4: Restaurace Vikárka, gastronomická perla.
0: CZ.
4: Restaurace Vikárka, gastronomická perla. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10. Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Jediné. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyň den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchyň hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České vedením prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava prezidenta asociace kuchařů a cukrářů. České republiky Miroslava asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle kuchařů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta a nyní Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta a nyní Kubece hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné hned vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné vedle chrámu svatého Víta a nyní taky výjimečné nedělní brančeho Víta a nyní taky výjimečné nedělní branče více i a nyní taky výjimečné nedělní branče více informací nyní taky výjimečné nedělní branče více informací a rezerv

0: Taky výjimečné nedělní branče, více informací a rezervačné nedělní branče, více informací a rezervace na Vikárka restaurantní branče, více informací a rezervace na Vikárka restaurant.če, více informací a rezervace na Vikárka restaurant.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: .cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o...
0: CZ.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross... A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších mě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a Dals Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Inek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. Rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do otů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery víc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na té. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestojí vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. A i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a či. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všech. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Ty ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
2: Spotřební
1: Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Spotřební daň
1: 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Spotřební daň tvoří
1: právě teď na radiohouse.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14%
1: na radiohouse.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14%
1: CZ.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.

Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.

0: Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár, dávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bych rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vět nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat pravd. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě CVčko. Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe.
0: Prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě.
0: Napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď.
0: Na proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz.
0: Měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz.
0: Právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz.
2: Tak co jí koupím?
1: Radiohouse.cz.
2: Tak co jí koupíme?
1: CZ.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic ne...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To píme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčko.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tvář.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Ne.

0: to jsem zvědavá, co z tebe vyleze. No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze. No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme
0: nějakou... Jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru.
0: Z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo... No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká... No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Dělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
1: Říká, že ne, ten to dělá dodnes.
2: Co ty, tati?
3: Já bych rád.
1: Dodnes.
2: Co ty, tati?
3: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Co ty, tati?
3: Já bych rád, ale mám maminku.
2: Co ty, tati?
3: Já bych rád, ale mám maminku.
4: Rock Radio.
2: Co ty, tati?
3: Já bych rád, ale mám maminku.
4: Rock Radio.
3: Já bych rád, ale mám maminku.
4: Rock Radio. Konec.
3: Bych rád, ale mám maminku.
4: Rock Radio. Konec legraci. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková. Rock Radio. Rocková noc. Každý. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Roc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Sluš, každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika. Od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda Česk tu je na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Adiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemuzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc. Moc nemluví. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou. Za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdová muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Tak poslední.
0: Vás pobaví.
1: Tak poslední. Poučit. Tak poslední. Poučit svého syna. Tak poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích. Tak poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie. O syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co
1: rizicích onanie.

0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Na Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa.
0: Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa.
0: Řez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťa. Řekni mi něco jak.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Víťa. Řekni mi něco japonsky.
0: Vás pobaví.
1: Víťa. Řekni mi něco japonsky. Víťa. Řekni mi něco japonsky. Řekni mi něco japonsky. Řekni mi něco japonsky. Řekni mi něco japonsky. Něco japonsky.
2: Kuši, co je? No. Kuši, co je Yamaha? No. Kuši, co je Yamaha? Na so... No. Kuši, co je Yamaha? Na Sotasha? No. Kuši, co je Yamaha? Na Sotasha?
1: Co to? Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco. Španělá gejšo, udělej pro mě něco. Nesmírně. Španělá gejšo, udělej pro mě něco. Nesmírně krásného. A gejšo, udělej pro mě něco. Nesmírně krásného. Udělej pro mě něco. Nesmírně krásného. Udělej pro mě něco. Nesmírně krásného.
1: Víťa.
2: To nesmírně krásného.
1: Víťa.
0: Rock.
2: Nesmírně krásného.
1: Víťa.
0: Rock. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Andrew was standing in line. Konec legrace. Andrew was standing in line. Konec legrace. Andrew was standing in line, the clubs will never... Legrace.

po vydatném obědě. Po vydatném obědě nejlíp vytra. Po vydatném obědě nejlíp vytrá. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Kam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Odpoňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Odvoraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rodině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej vorovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl. Od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným s Danem. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám ne. Hoďte si nohy do stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem každej všedníkem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem každej všední den od 12. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem každej všední den od 12 do 15 teče. Rokovej voraz s Danem každej všední den od 12 do 15 na rok. Rokovej voraz s Danem každej všední den od 12 do 15 na rok rádiu. Voraz s Danem každej všední den od 12 do 15 na rok rádiu. Každej všední den od 12 do 15 na rok rádiu. Den od 12 do 15 na rok rádiu. Rok rádio. 12 do 15 na rok rádiu. Rok rádio. 12 na rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná. Rok rádiu. Rok rádio. Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika.

Jenže pomocí Jenže když padne dům, jenže když padne dáma, jenže když padne dáma, hraje se, jenže

0: je plný probiotických kultúr. Vyrábime francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultúr. Je plný probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.probiotických kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz kultúr a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Z. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Oknem fouk.
0: Váš farmář František.
1: Oknem fouká
0: František.

0: nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlaha. Střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne.
0: Tá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno
0: nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rugby.
0: Praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rugby.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář. Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu
2: podlahář.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Ale ne. Na to všechno stačí rugby. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho
1: rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity záruka kvality.
1: Více informací na regbity.cz.
3: Regbity záruka kvality.
1: Informací na regbity.cz.
3: Regbity záruka kvality.
1: Regbity.cz.
3: Regbity záruka kvality.
1: Z.
3: Regbity záruka kvality. Regbity záruka kvality.
1: Už
3: záruka kvality.
4: Už tě nebaví od rána do... Už tě nebaví od rána do večera stát na... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetr... Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a tričky. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat a do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a jít na prodejně a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné a rovnat svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Svetříky a trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě trička. Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi do pátku a mít volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň volné víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi pro kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě lidmi? Tak změň...

0: zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House.
0: Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro... Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: A je. Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
0: Pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii sportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro...
1: Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitek.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
0: Zážitky dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
0: Zážitky.cz pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na...
0: Zážitky.cz
1: Zahrádkého. Nejlepší zážitky hledejte na...
0: Zážitky.cz
1: Zahrádkář. Zážitky hledejte na...
0: Firma na zážitky.
1: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádte na...
0: Firma na zážitky.
1: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
0: Firma na zážitky.
1: CZ. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na zavky.
0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás...
1: No co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: .e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou...
1: CZ.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní... Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní... produkty Profík u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agrofete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejdu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafid.
2: Produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz.
2: Výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.cz.
2: Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro...
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Ale vždy na Zafidu.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ale
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ale co pak? Pískají brzdy.
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ale co pak?
1: CZ. Partner pro vaši zahradu.
3: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
1: Vaši zahradu.
3: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co.

0: Je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě teď na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz.
1: Xandria. Xandria, symfonik metalová Xandria, symfonik metalová krása míří. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do... Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. A krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria kou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria Seven Spires a Secret do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. Ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt. 15. říjen, Pražský distrikt.
2: Tak co jí koupíme?
1: Jen Pražský distrikt.
2: Tak co jí koupíme? Přála si
1: Pražský distrikt.
2: Tak co jí koupíme? Přála si mě... Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic...
2: Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se...
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj.
2: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme.
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
2: Se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat,
3: letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od...
3: Zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte...

0: Bouchají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a obvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. To cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkým to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentně, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní pres na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. S velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervuj kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na práce a bleskové termíny. To je auto servis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Všichni jdeme živ.
0: Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní
0: pomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás.
0: Jděte bez poruchy.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy.
0: Poruchy.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte službu nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé, může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 4. Bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulici služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho mé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ. Pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ. Svět. Bílá pastelka tečka CZ. Bílá pastelka tečka CZ. Pastelka.cz. Tečka CZ.

0: Jestem farmaz Franciszek Zwierzyński.
1: Z vlastního mléka vyrábíme francimel, probiotický jogurtový nápoj.

0: víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkend nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Máte šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Šanci to o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio o víkendu napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio napravit. Rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je rokovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. No. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
0: Opravdu vás pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš
0: pobaví.
1: No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza. No. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza. A máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Rádio.
1: Ptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase pokoza.
0: Rock Rádio.
1: Máš zase pokoza.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Legrace.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v rádio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí. Víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. V pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno.

0: Když usnou lesy hluboké, když usnou lesy hluboké a kolem ticho. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rok, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rokovnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka němý a ticho jest, je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta, je tu roková noc a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový mu a Jirka němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů český a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben sta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží rokových luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Slušná muzika. Rock Rádio. Název. Muzika. Rock Rádio. Název. Rock Rádio. Název. Opravdu. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Rádio. Název. Opravdu vás pobaví. Název. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to. Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho.
1: Myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má.
1: Že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Toho Lukeše?
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj, jak.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj, jak to, že jde v tom průvodu?
2: Z toho stromu, teď má pohřeb.
1: Aj, jak to, že jde v tom průvodu?
2: Má pohřeb.
1: Aj, jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: Aj, jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Aj, jak to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle to, že jde v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho. V tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš. Tamhle vedle toho hajnýho.
2: Kdo?
1: No ten Lukáš, tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista pána.
1: No ten Lukáš, tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista pána.
1: Kde tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista pána.
1: Kde se toho hajnýho.
3: Pro Krista pána. Kde se tam vzal. Pro Krista pána. Kde se tam vzal.
4: Mluvím já, mě dělali ten úst.
3: Pro Krista pána. Kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten
3: ústa pána. Kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústa, když se to natáčelo.
3: Kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústa, když se to natáčelo. Vy jste tam byla.
3: Kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústa, když se to natáčelo. Vy jste tam byla.
3: To je to?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústa, když se to natáčelo. Vy jste tam byla.
3: To je ten malerský
4: malý. Mluvím já, mě dělali ten ústa, když se to natáčelo.

0: Natáčelo, vy jste tam byla.
1: To je ten maler s těma penězma.
0: No, tak jste to natáčelo, vy jste tam byla.
1: To je ten maler s těma penězma.
0: Natáčelo, vy jste tam byla.
1: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
0: To se vám...
1: Má penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
0: To se vám povedlo.
1: To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
0: To se vám povedlo.
1: Já jsem ho v těch vousech nebo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
0: To se vám povedlo.
1: Já jsem ho v těch má kostým, jde za rakví.
0: To se vám povedlo.
1: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit.
0: To se vám povedlo.
1: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním.
0: To se vám povedlo.
1: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu.
1: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám.
1: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný.
1: Nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběry. Vyhodit přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběry.
1: Ještě dva.
2: Na svým vlastním pohřbu. Máme tam doufám ještě jiný záběry.
1: Ještě dva.
3: 48.
2: Máme tam doufám ještě jiný záběry.
1: Ještě dva.
2: Tam doufám ještě jiný záběry.
1: Ještě dva.
3: 48.
2: Záběry.
1: Ještě dva.
3: 48.
1: Ještě dva.
3: 48.
4: To je zase...
3: 48.
4: To je zase on, ne?
3: 48.
4: To je zase on, ne?
3: 51.
4: To je zase on, ne?
3: 51.
4: To je zase on, ne?
3: 51.
2: To snad...
4: To je zase on, ne?
3: 51.
2: To snad není možný.
4: Ne.
3: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas.
3: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas.
3: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
3: Ne.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju. Snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
2: On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
2: Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: Rock Radio.
2: Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: Rock Radio.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: Rock Radio. Konec legrace.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: Rock Radio. Konec legrace.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Radio. Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Radio.

distance, a ribbon of black, the distance.

Ahoj, tady Kuba Rybář. Ahoj, tady Kuba Rybář. Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné. Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultury. Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kultura. Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět? S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět v klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. Koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. Vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme se v menších sálech, kde jsme začínali. V oblečení, v jakým jsme hráli za mladá. Tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, kde jsme hráli za mladá, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na... 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Tak doraž na Kačinu.

rovnat svetříky a trička? Chceš pravý od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volno na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Baví a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Dělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď víkendy. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat. Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám komunikace s lidmi? Tak změň

0: Zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidám rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitální sád získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý pro budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý pro TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všech. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio Host. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. A získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House C. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte?
0: 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte?
0: Právě teď na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Na Radio House CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
0: CZ.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní graficky najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a je navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 2 koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy.

0: podlahy. Siko, stylová žena a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a takent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Kontejnery.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Siko.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale.
1: Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říká.
2: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel.
2: Ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Kapela Škvor
3: na jednou. www.siegel.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnově.
3: www.siegel.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží.
3: www.siegel.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové.
3: www.siegel.cz.
4: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Praha, vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice. Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na Hraně, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na Hraně Tour 2000, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na Hraně Tour 2000, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na Hraně Tour 2027, to je na Bké Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na Hraně Tour 2027, to je na 2027, to je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji. Roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálně ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. V prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. V síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio. Portál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Mediálním partnerem je Rock Radio. Rock Radio.

0: vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotická. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě, poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky.

0: je. Tvůj nový job na tebe čeká právě tebe. Prostě se nám prodej a ukáž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká. Prostě se nám prodej a ukáž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House a ukáž, co v tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House. V tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na Radio House CZ. Job na tebe čeká právě teď na Radio House CZ. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit
0: na radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
0: radiohouse.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Rukama?
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix.
2: Vybrat dobrý materiál.
1: A vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
2: Materiál. A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Slyšíte to? Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
3: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Jděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdybem,
1: budujte srdcem.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla
1: o... Budujte srdcem.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší
1: ficem?
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší a co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Dalších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte.

čekáme na... Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z pojistky, vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z aur, vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z aurory, granáty. Čekáme na výstřely z aurory, leží. Čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný po... Čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapě. Výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy. Aurory, ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. V plný polní na kanapy. Na kanapy.

vrátili sme. Poistky vrátili sme tak. Poistky vrátili sme na granáty. Poistky vrátili sme na granáty. Poistky vrátili sme.

Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej... Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dost... Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balr. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vašou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nerv? Rockovej večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený večer vás z toho dostane? Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak? Nervy a zvýšený krevní tlak? To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úder zvýšený krevní tlak? To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem krevní tlak? To je rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Dělí do pátku úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. U úderem 8. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertu a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rok nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od devopin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 9 vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. 19 hodin na Rock Rádiu. 19 hodin na Rock Rádiu.

0: Nestihli jste o... Nestihli jste o víkendu žádnej kon... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte má... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živý... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Koncert a máte málo živýho roku v krvi?
1: Potřebujete nakopnout...
0: Máte málo živýho roku v krvi?
1: Potřebujete nakopnout živou muzvýho
0: roku v krvi?
1: Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio. Nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte... Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. Neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák.

0: nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montují. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty do obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty i montujeme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechneme. Ploty Dobrý Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno do Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Před Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Přestaň být jen
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Přestaň být
0: všechno dobrý.
1: Přestaň být jen divákem.
0: Dobrý.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se tisí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kouzneš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Na dvo světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Kousek od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ.
2: Proč?
1: Jiná realita CZ.
2: Proč má?
1: Jiná realita CZ.
2: Proč mám závěsný systém?
1: Jiná realita CZ.
2: Proč mám závěsný systém Reponio?
1: CZ.
2: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduché. Proč mám závěsný systém Reponio? No

0: To je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný jo můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě instalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek dne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu míst. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky, no tak si to kupte, ne? Pořádek a spoustu místa. Chcete to taky, no tak si to kupte, ne? Tu místa. Chcete to taky, no tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Chcete to taky, no tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá taky, no tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ne. Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje. Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje. Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte?
0: Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Vypadá a ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: A ještě lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do pro...
0: Lépe funguje.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web siko.cz. Nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Nesiko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci kuchyni. Zamište do prodeje Nesiko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci. Zamište do prodeje Nesiko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci. Styl prodeje Nesiko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci. Stylová řešení a nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grad, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její monty. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen teď navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun.

0: korun. A jen tento měsíc sleva do kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny po 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelní. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyň. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: Trenýrkarna.cz.
0: A také podlah. Siko.cz.
1: Trenýrkarna.cz.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Trenýrkarna.cz.
0: Siko.cz.
1: Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, pod...
1: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky...
1: .cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kal...
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slev...
2: Pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80...
2: Slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80. Boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No taky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není. I kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš zítra. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš zítra máš. Dobře, až 80% dnes objednáš, zítra máš. 80% dnes objednáš, zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz
3: dnes objednáš, zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz
3: dnes objednáš, zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz
3: máš, zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz
3: zítra máš.
1: Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz. Trenýrkarna.cz.
4: Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu. Řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaří? Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme s respektem k... Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme s respektem k přírodě? Je to Francimel na farmě rodiny Němcovy. Kde hospodaříme...

0: Hospodaříme s respektem k přírodě, ale na farmě rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurt rodiny Němcovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastní, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastní, hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotický nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na Farmanka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz, probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz, kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz, francimel trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz, francimel to je boží. Kupujte na farmanemcova.cz, francimel to je boží na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj, váš farmář František. .cz. Francimel to je boží nápoj, váš farmář František. Francimel to je boží nápoj, váš farmář František.
1: Kráva, kráva.
0: Francimel to je boží nápoj, váš farmář František.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: Nápoj, váš farmář František.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
0: Váš farmář František.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
0: František.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Neděl.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v...
1: Kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
1: Kapr,
2: kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
2: Kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte
2: husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sport. Nedělej team building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurují team building v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v Pražské v zasedačce. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v Pražských Kunrad. Vyražte naše berák. Sportovní areál se restaurací v Pražských Kunraticích. Velká naše berák. Sportovní areál se restaurací v Pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní areál se restaurací v Pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku v Pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku v Výraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo, cita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál. Jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ips jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální míst v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lep... Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Kruta. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? To na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Kruta, kruta, čos! Nech toho a pení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Kruta, kruta, čos! Nech všude dobře? Tak co doma? Kruta, kruta, čos! Nech toho a pojď.
4: Chos.
3: Dobře? Tak co doma?
4: Kruta, kruta, čos!
3: Nech toho a pojď.
4: Chos.
3: Doma?
4: Kruta, kruta, čos!
3: Nech toho a pojď.
4: Chos. Kruta, kruta, čos!
3: Nech toho a pojď.
4: Chos. Kruta, čos!
3: Nech toho a pojď.
4: Chos.
3: Nech toho a pojď.
4: Chos.
3: Pojď.
4: Chos.
5: S námi je...
4: Chos.
5: S námi je balet...

S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spol. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových mat a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Materiálů. www.obaly.cz. Materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz cz

0: Pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo ČSL. Do Senátu lidé přímo zvolili pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Do Senátu lidé přímo zvolili pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda lidé přímo zvolili pět zástupců, o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanů. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se týkají rozvodů a ochrany obětí násilí. Kabinet se taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí vlády se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku.
1: Rok Rádio Počasí. Dnes nás čeká polojasno.

Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já

0: oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Počasí. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a spoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na sty i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě území. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 a oblačnosti bude ubývat. Jinak se budou pohybovat mezi 10 až 15 stupni.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptejte.
3: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor na
3: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor na D1, pokud jedete.
3: Rock Radio. Doprava.
0: Pozor na D1, pokud jedete.
3: Rádio, doprava.
0: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na dvou.
3: Doprava.
0: Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. Pozor na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší na D1, pokud jedete směr Brno na 205. kilometru se řeší nehoda. Kilometru se řeší nehoda.

0: nehoda.
1: Bezpečnou jízdu
0: přeší nehoda.
1: Bezpečnou jízdu přeje. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělí ráno, máme 6 hodin a jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké pondělí ráno, máme 6 hodin a jsou...
0: Zprávy.
1: Hezké pondělí ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké pondělí ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké pondělí ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky. Hezké pondělí ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní volební komise 6 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní volební komise dnes oficiálně zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí. Komise dnes projedná výsledky voleb. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového výsledky voleb. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. Voleb. Státní volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. Volební komise dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. Dnes oficiálně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně potvrdí výsledky víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti víkendového hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti hlasování. V komunálních volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. V komunálních volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran v komunálních volbách tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala tradičně uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu li kandidáti. Z politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu z politických stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili pětských stran získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili pět získala nejvíc mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili pět zástupců o zbytku rozhodnutí mandátů KDU-ČSL. Do senátu lidé přímo zvolili

0: varianta.
1: Počka. No,
0: tak to...
1: Máte něco?
0: To je ta lepší varianta.
1: A úplně bílej. Máte něco?
0: To je ta lepší varianta.
1: A úplně bílej teda. Máte něco?
0: To je ta lepší varianta.
1: A úplně bílej teda.
0: To je ta lepší varianta.
1: A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli? A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli? A úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme je nakopli? Jsem... Úplně bílej teda. Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme je nakopli? Jsem... Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme je nakopli do týdne? Máte něco, co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme je nakopli do týdne? Co bychom tak jako řekli našim posluchačům, aby jsme je nakopli do týdne?
0: Já bych chtěla podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala.
1: Jako řekli našim posluchačům, aby jsme je nakopli do týdne?
0: Já bych chtěla podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v pět.
1: Našim posluchačům, aby jsme je nakopli do týdne?
0: Já bych chtěla podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v pět. A chtěla říct, že jsem strhla podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v pět. A stihla strhla podle mě nějaký světový rekord, protože jsem stala v pět. A stihla jsem... No, nějaký světový rekord, protože jsem stala v pět. A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem, že jsem stala v pět. A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem v pět. A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a stihla jsem... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla... A stihla jsem... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla... Jsem, dala jsem si sprchu vyčistit... No, ano, a stihla jsem bejt v půl v práci a to jsem byla... Jsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby... Jsem bejt v půl v práci a to jsem byla... Jsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby... Bejt v půl v práci a to jsem byla... Jsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby... A v práci a to jsem byla... Jsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby... A dojela jsem z Budějovický na Jsem, dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPAK. Takže dala jsem si sprchu vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPAK. Takže vyčistila jsem si zuby a dojela jsem z Budějovický na IPAK. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po ramenou. Zuby a dojela jsem z Budějovický na IPAK. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po ramenou. Dojela jsem z Budějovický na IPAK. Takže
1: hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejsk...
0: Jsem z Budějovický na IPAK, takže...
1: Hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si nestihla...
0: Na IPAK, takže...
1: Hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená... Hustý.
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si nestihla...
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl...
0: Popleskejte mě po rameni.
1: A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl. A teď pravda, pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl. Určitě sis nedala ani zuby, ani pejska si nestihla, oblečená seš tak na půl. Určitě sis nedala ani zuby, ani sprchu, takže utihla. Oblečená seš tak na půl. Určitě sis nedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale oblečená seš tak na půl. Určitě sis nedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, až tak na půl. Určitě sis nedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to. Určitě sis nedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš
1: kopu. Sis nedala ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Ani zuby, ani sprchu, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozy odbor, takže úplně nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozy odbor, nevoníš, ale stihla to.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozy odbor,
0: jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozy odborná.
0: Jsi drzej, dostaneš kopačku.
1: Dostanu ozy odborná.
2: Rokra.
0: Kopačku.
1: Dostanu ozy odborná.
2: Rok rádio.
1: Dostanu ozy odborná.
2: Rok rádio.
1: A.
2: Rok rádio. Rock radio. Rock radio. Adio.

0: čumáci.
1: Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci. Pěkný
1: štý rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci. Pěkný start do nový. Dobré ráno, čumáci. Pěkný start do nový. Dobré ráno, čumáci. Pěkný start do novýho týdne. Vám přeje Honza.
2: Anabel.
0: A ráno, čumáci. Pěkný start do novýho týdne. Vám přeje Honza.
2: Anabel.
0: Čumáci. Pěkný start do novýho týdne. Vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty. Pěkný start do novýho týdne. Vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty. Start do novýho týdne. Vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty. Do týdne. Vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Vám přeje Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej. Honza.
2: Anabel.
3: A Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej.
3: Zuzka.
0: Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej rozjezd. Přesně tři minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Minuty po šestý startujeme. Pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že startujeme pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne pondělní rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dám rokovej rozjezd datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dám datem 12. října. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska sína. Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Já tady vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Vidím v playlistu, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý. Vidím, že bude Ozzy Osbourne, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvý, abych vám dámy chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
4: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, chtěl říct, že dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
4: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej. Dneska jsem Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
4: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej. Ozzy Osbourne. Úplně mrtvej.
4: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
4: Tak to.
0: Úplně mrtvej.
4: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
4: Tak to.
0: Máte něco úplně mrtvej.
4: Jedu netopíra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska.
4: Tak to.
0: Máte něco?
4: To je ta píra po cestě.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska. Máte něco?
4: To je ta lepší varianta.
0: Ne, úplně mrtvej jsem dneska. Máte něco?
4: To je ta lepší.

0: spí 3 až 5 hodin denně, takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. 3 až 5 hodin denně, takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. A denně, takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. A je to hlavně pro nás pro 3 je to ideální rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavení, je to ideální rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený už ideální rozcvička. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený už jenom z toho, že ráno musí. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. A je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže je to hlavně pro ty, kteří jsou unavený už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu, kteří jsou unavený už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu otevřený už jenom z toho, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno, že ráno musí vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď vylíst z postele. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honza. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honza je zavřel. Takže pomalu otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko. Honza je zavřel. Otevřete jedno oko. Výborně, teď druhé oko, Honza je zavřel. Výborně, teď druhé oko, Honza je zavřel. Výborně, teď druhé oko, Honza je zavřel. Teď druhé oko, Honza je zavřel. Takže pohodě, teď oko, Honza je zavřel. Takže pohodě, teď už jste na... Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit. Takže pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Pohodě, teď už jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou. Jste na 100% zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zůru. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční pás. Zkuste následně lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř. Lehce zakroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitroužit hlavou, pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak pokud vám přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme. Zapraská krční páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré páteř a nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. A nespadnete přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost. Jste přitom na zem, tak gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost. Slyším to až sem. Gratulujeme, jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost. Slyším to až sem. Jste na dobré cestě. Honzíkovi křupe dost. Slyším to až sem. Cestě. Honzíkovi křupe dost. Slyším to až sem.
1: Jste jak krvasánu.
0: Honzíkovi křupe dost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak krvasán upečenej.
0: Ano, křupe dost, slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak krvasán upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak slyším to až sem.
1: Pes. Jste jak krvasán upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte
1: prsten. Pes. Jste jak krvasán upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Jste jak krvasán upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku.
1: Jste jak krvasán upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhně
1: upečenej.
0: Ano, ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj. Ano, čerstvě, tak teď zvedněte pravou ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. Ruku. Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si... Sáhněte po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete po kávě, nehajluj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať luj mi tady. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele. A levou si podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele. A levou si podepřete hlavu, ať...

0: se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem. Podepřete hlavu, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzíku, ať se vám nezhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. Zhroutí tělo zpět do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a do postele, případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a případně na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka na zem, pokud už nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. Nejste doma. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. Honzík upad. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a poslední cvik zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste poslední cvik zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud cvik zhluboka se nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte nadechněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení sněte. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení. Vydechněte. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili. No a pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3. Pokud jste u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3. A u tohohle neusnuli, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, tak máte dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně dnešní cvičení splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně splněno. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne. Spálili jste celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní celkem 3 až 5 kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne. Kalorií, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krás, což bude pravděpodobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnif.
0: Podobně váš sportovní výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Výkon dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci. Dne.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci.
1: No.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci.
2: Rock Radio.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci.
2: Rock Radio.
0: Krásný.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci.
2: Rock Radio.
1: Magnifik.
0: Magnifik. Merci.
2: Rock Radio.
0: Magnifik. Merci.
2: Rock Radio.
0: Merci.
2: Rock Radio.
0: Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio. Ranní protažení od... Rock Radio. Ranní protažení od... Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Rock Radio. Ranní protažení od Anabel Šípkový. Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Ranní od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás.
0: Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení sana. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení sana. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát. Dobré ráno, čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem čumáci. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu. Vítáme vás u dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu. Dalšího protažení s Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu. Anabel Šípkovou. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá. Tentokrát jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní. Jsem zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin. Zvolila vzhledem k tomu, že jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin. Jsem viděla svého kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin, myslím ty 3 kolegu, který vypadá, že nedožije ani dnešní 9 hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět,
2: tak vypadá,
1: že nedožije ani dnešní 9 hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Z kterýho rádia?
1: No, od dnešní 9 hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Z kterýho rádia?
1: No, od tobě 5 hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Z kterýho rádia?
1: No, od tobě 5 hodin, myslím ty 3, co tady máme sedět.
2: Z kterýho rádia?
1: No, o tobě se bavím.
2: A, děkuju. Z kterýho rádia?
1: No, o tobě se bavím.
2: A, děkuju.
1: Takže ranní rozcvička bude pro všechny. No, o tobě se bavím.
2: A, děkuju.
1: Takže ranní rozcvička bude pro všechny. Bavím.
2: A, děkuju.
1: Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi. Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi, kteří spí. Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže ranní rozcvička bude pro všechny unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás všechny unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás pro 3 unavený lidi, kteří spí 3 až 5 hodin denně. Takže pro nás pro 3 je to ideální rozcvička, který spí.

0: zase něco, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Zase něco, co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti co vám budeme celý týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu týden rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla už rozdávat a vy z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, z toho budete mít radost. Když ti řeknu, že bys mohla ušetřit, 1780 korun, napsala bys, 1780 korun, napsala bys tam, 1780 korun, napsala bys, 1780 korun, napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra.
0: 1780 korun, napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 7 korun napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně.
0: Napsala bys tam.
1: Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Tam. Tak vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně vyskočím tady z pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát pátýho patra. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám. Každopádně
0: za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám.
0: Za 17 vek.
1: Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme strip. Ano, přesně tak. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně. Každopádně přátelé, tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Tentokrát vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky vám nerozdáváme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky
0: ale mohli bychom.
1: Máme striptéra, který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky
0: ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Který zní jako vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky
0: ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Ale vrtačka, teda vlastně naopak. Ale lístky
0: ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Ale vlastně naopak. Ale lístky
0: ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na ale lístky
0: ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narky.
0: Ale mohli bychom.
1: Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narky. Mohli bychom. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu. Škoda. Ale tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu. To znamená tentokrát to jsou lístky na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu. To znamená 7.11. na naše narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu. To znamená 7.11. v Halle d'Art ve Zlíně. Narozeniny, které se konají už za měsíc v listopadu. To znamená 7.11. v Halle d'Art ve Zlíně. Takže mají už za měsíc v listopadu. To znamená 7.11. v Halle d'Art ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozeniny v listopadu, to znamená 7.11. v Halle d'Art ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozeniny, jak říkal, to znamená 7.11. v Halle d'Art ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozeniny, jak říkal Honzí, 7.11. v Halle d'Art ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozeniny, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 Halle d'Art ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozeniny, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry ve Zlíně. Takže pokud chcete s námi slavit narozeniny, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry právě dnes, že pokud chcete s námi slavit narozeniny, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry právě dnes je váš den. Slavit narozeniny, jak říkal Honzík, ušetřit necelé 2 litry právě dnes je váš den. Chtěl Honzík ušetřit necelé 2 litry právě dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si
1: necelé 2 litry právě dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho
1: právě dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho
1: dnes je váš den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu
1: den.
0: Stačí, pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo pokud si napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty napíšete buď do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupy do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký messengeru na Facebook nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si nebo do vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete. Jaký důvod si vymyslí vzkazníku na Instagram, že ty lupeny strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno, že ty lupeny strašně chcete, jaký

0: důvod si vymyslíte, to je nám vlastně strašně chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste chcete, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase ne, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase ne, jaký důvod si vymyslíte, to je nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vašlíte, to je nám vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní vlastně jedno. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní číslo. Důležitý je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní číslo. A my je, abyste zase nezapomněli připsat vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někoho nezapomněli připsat vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někoho z vás měli připsat vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někoho z vás vaše telefonní číslo. A my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístky číslo. A my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama. A my po půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama. A budeme se na půl devátý někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama. A budeme se na něj těšit. Někoho z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama. A budeme se na něj těšit. Na našich z vás obdarujeme těmahle dvěma lístkama. A budeme se na něj těšit na našich narozeninách, aby jsme těmahle dvěma lístkama. A budeme se na něj těšit na našich narozeninách, aby si tam s náma ťuknul dvěma lístkama. A budeme se na něj těšit na našich narozeninách, aby si tam s náma ťuknul panákem pivem. A budeme se na něj těšit na našich narozeninách, aby si tam s náma ťuknul panákem pivem. Nebo cokoliv se na něj těšit na našich narozeninách, aby si tam s náma ťuknul panákem pivem. Nebo cokoliv, co nám za těšit na našich narozeninách, aby si tam s náma ťuknul panákem pivem. Nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom v narozeninách, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, abych si tam s náma ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, náma ťuknul panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, třeba 5 kilo panákem pivem, nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, třeba 5 kilo
1: přesně tak,
0: nebo cokoliv, co nám za ty lístky potom koupí, třeba 5 kilo
1: přesně tak, prodáváme to,
0: co nám za ty lístky potom koupí, třeba 5 kilo
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkej.
0: Třeba 5 kilo
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Třeba 5 kilo
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Takže držíme.
1: Přesně tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Takže držíme palce a za.
1: Tak, prodáváme to pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Takže držíme palce a za chvíli další muzika.
1: To pod cenu, ale nikomu to neříkejte.
0: Takže držíme palce a za chvíli další muzika, dáme si horký, že...
1: Komu to neříkejte.
0: Takže držíme palce a za chvíli další muzika, dáme si horký, že slíže a já... Takže držíme palce a za chvíli další muzika, dáme si horký, že slíže a já zprosté. A za chvíli další muzika, dáme si horký, že slíže a já zprostá. Další muzika, dáme si horký, že slíže a já zprostá.
2: Klikni!
3: Mironet!
0: Dáme si horký, že slíže a já zprostá.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku.
0: Že? A já zprostá.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
0: Já zprostá.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple.
0: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17.
0: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 256 GB.
0: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 256 GB.
3: Nová dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě.
3: Dvojka a šoproku přináší.
2: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě.
3: Přináší.
2: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet 256 GB. Chytrá volba právě teď.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Když mobily?
2: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
2: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
2: Klikni dvakrát.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
2: Tohokrát.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: To.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný.
4: Culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level.

0: Beaut budeme krásný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Beautsný.
1: To už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli.
1: Už přece jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín.
1: Jsme.
0: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavár Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty days v Met workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty days v Metropolis Zličín, patna matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty days v Metropolis Zličín, 15. až 8. nebo kavárna z dárečky. Beauty days v Metropolis Zličín, 15. až 18. kavárna z dárečky. Beauty days v Metropolis Zličín, 15. až 18. října. Beauty days v Metropolis Zličín, 15. až 18. října. K tomu v Metropolis Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane.
0: Slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane.
0: Nike procent díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane.
0: Nike
2: Profimet.
0: Díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane.
0: Nike
2: Profimet.
0: A další slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane.
0: Nike
2: Profimet.
0: A další značkové obchody.
2: Více na knížce.
0: Navštivte L'Occitane.
2: Nike
0: Profimet.
2: A další značkové obchody.
0: Více na webu
2: L'Occitane.
0: Nike
2: Profimet.
0: A další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
0: Nike
2: Profimet.
0: A další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
0: Profimet
2: a další značkové obchody.
0: Více na webu Metropole Zličín.
2: Super ceny,
0: další značkové obchody.
2: Více na webu Metropole Zličín.
0: Super ceny bez čekání,
2: značkové obchody.
0: Více na webu Metropole Zličín.
2: Super ceny bez čekání,
0: více na webu Metropole Zličín.
2: Super ceny bez čekání na akci
0: v DM samozřejmosti.
2: Metropole Zličín.
0: Super ceny bez čekání na akci
2: v DM samozřejmosti.
0: Super ceny bez čekání na akci
2: v DM samozřejmostí.
0: DM dlouhodobé ceny bez čekání na akci
2: v DM samozřejmostí.
0: DM dlouhodobé ceny platí na čekání na akci
2: v DM samozřejmostí.
0: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
2: a v DM samozřejmostí.
0: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené.
2: DM samozřejmostí.
0: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené.
2: DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
0: a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce.
2: Dlouhodobé ceny platí na celý sortiment
0: a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce.
2: Kup platí na celý sortiment
0: a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce.
2: Kupte třeba i sortiment
0: a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce.
2: Kupte třeba
0: a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce.
2: Kupte třeba Elmex zubní pastu
0: minimálně 4 měsíce.
2: Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml.
0: Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml.
2: Je třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml.
0: Jedna za zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml.
2: Jedna za 99 korun.
0: Kelly's Protection Duopack 150 ml.
2: Jedna za 99 korun.
0: Super ceny bez akce.
2: Duopack 150 ml.
0: Jedna za 99 korun.
2: Super ceny bez akce.
0: 50 ml.
2: Jen za 99 korun.
0: Super ceny bez akce.
2: DM
0: jen za 99 korun.
2: Super ceny bez akce.
0: DM vždy výhodně.
2: 99 korun.
0: Super ceny bez akce.
2: DM vždy výhodně.
3: Under Armour.
0: 5 korun.
2: Super ceny bez akce.
0: DM vždy výhodně.
3: Under Armour makes you.
0: Super ceny bez akce.
2: DM vždy výhodně.
3: Under Armour makes you better.
0: Akce. DM vždy výhodně.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30
0: vždy výhodně.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Ladíš formu
0: dně.
3: Under Armour.

0: makes you better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve...
0: Armor makes you better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš...
0: Makes you better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nes...
0: Better.
1: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base. Makáš ve fitku, běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base. Běháš, pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děl chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš ární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle Universal Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle Universal Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideální. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, až cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh. A tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho ani tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s recyklovatelným parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučning běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour brandhouseho revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour brandhouse Palladium chodov jálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour brandhouse Palladium chodov černý most a nový smíchy. Base layer objevuj v Under Armour brandhouse Palladium chodov černý most a nový smíchov. Nebo layer objevuj v Under Armour brandhouse Palladium chodov černý most a nový smíchov. Nebo na Under Armour brandhouse Palladium chodov černý most a nový smíchov. Nebo na Under Armour chodov černý most a nový smíchov. Nebo na Under Armour CZ.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direktní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto. K každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Turecko. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme
2: férový autobazar.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a Kozar. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj.

0: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok, máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře. Zátok, máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře, máme je v Tui. Egypt, Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře, máme je v Tui. Egypt a úžasný Podmořská a její Tyrkysové moře, máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře, Tyrkysové moře, máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře, máme ho v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře, máme ho v Tui. Kypr, úžasný podmořský svět Rudého moře, máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v Tui. A co dovolená Oli? Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v Tui. A co dovolená All Inclusive nebo hotel jen pár Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v Tui. A co dovolená All Inclusive nebo hotel jen pár kroků pohodová dovolená, máme v Tui. A co dovolená All Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to máme v Tui. A co dovolená All Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. A co dovolená All Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute na Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na letel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui, vaše dovolená začíná u nás.
1: Věda.
0: Včas, Tui, vaše dovolená začíná u nás.
1: Věda. Řemeslo.
0: Tui, vaše dovolená začíná u nás.
1: Věda. Řemeslo.
0: A začíná u nás.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice.
0: A u nás.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které Slimovice. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Opět až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno až 30%. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu. Procent. A nezapomeň. Do půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu máš. Ušetři a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, si objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy, ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Svět není jen samé
2: slunce. Tři se slevovými kódy na Alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha je toho.
2: My kódy na Alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný mít.
2: Alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých syn a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete, hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých

Fallout Boy. Fallout Boy na Rock Radio s peckou Lake Effect Kid. Fallout Boy na Rock Radio s peckou Lake Effect Kid dohrál. Fallout Boy na Rock Radio s peckou Lake Effect Kid dohrál 21 minut po 6. přátelé, a tady je zase něco, co vám budem celý týden. Rozdávat a vystavovat. Tady je zase

0: kterých si nerozbijete hubu ani drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: U pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
0: Si nerozbijete hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéfe, zastonete
0: hubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéf,
0: ještě.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéfe, zastonete tlačí.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Šéfe, zastonete tlačí. Potřebujeme nový vercajk. Šéfe, zastonete tlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompres. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouk. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi,
2: potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem,
2: vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že
2: starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechniky.
3: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
3: Že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.
3: Čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačení. Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objedn vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No.
2: Doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No.
2: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
2: Nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
2: www.firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
2: www.firmy. Pár minut a online.
4: No, to by šlo.
2: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
4: No, to by šlo.
2: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Šlo.
2: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák. Vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Rock.
2: To je fičák.
5: Rock Radio.
2: To je fičák.

0: to cítim až sem.
1: Som sa kvôli tebe ovoňala sprejom.
0: Ja to cítim až sem.
1: Držu. Tebe ovoňala sprejom.
0: Ja to cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám, žop.
1: Sprejom.
0: Ja to cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám.
0: Ja to cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám, žopol guci.
0: To je cítim až sem.
2: Držu bude, vole, dám, žopol guci.
0: To je, vole, dám,
2: spaz. Držu bude, vole, dám, žopol guci.
0: To je, vole, dám, spazíšský.
2: Dám, žopol guci.
0: To je, vole, dám, spazíšský, vole.
2: No to drahý, žopol guci.
0: To je, vole, dám, spazíšský, vole.
2: No to drahý, žopol
0: guci. To je, vole, dám, spazíšský, vole.
2: Jo. No to drahý parfém, more, to mi...
0: Vole, dáme, spazíšský, vole.
2: No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak...
0: Vole, spazíšský, vole.
2: No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom,
0: vole.
2: No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak ti napíšem značku.
0: Takhle milí...
2: No to drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak ti napíšem značku.
0: Takhle milí paní chodí...
2: Drahý parfém, more, to mi doneseš k Vánosom, jak ti napíšem značku.
0: Takhle milí paní chodí do tý pařížský.
2: More, to mi doneseš k Vánosom, jak ti napíšem značku.
0: Takhle milí paní chodí do tý pařížský, ty...
2: Vánosom, jak ti napíšem značku.
0: Takhle milí paní chodí do tý pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají...
2: Jak ti napíšem značku.
0: Takhle milí paní chodí do tý pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který... Takhle milí paní chodí do tý pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo.
0: Chodí do tý pařížský, ty drahý parfémy kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my.
0: Kupovat, který tam říkají more a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my. My paničky. Super. My paničky z mostu, které vy...
0: More a vole.
2: Jo, jo, to jsme přesně my. My paničky. Super. My paničky z mostu, které vykupujeme shit. Jo, jo, to jsme přesně my. My paničky. Super. My paničky z mostu, které vykupujeme shitory a siktory. Jsme přesně my. My paničky. Super. My paničky z mostu, které vykupujeme shitory a siktory. Secret. My paničky. Super. My paničky z mostu, které vykupujeme shitory a siktory. Secret. My paničky z mostu, které vykupujeme shitory a siktory. Secret. My paničky z mostu, které vykupujeme shitory a siktory. Secret to bude. Mostu, které vykupujeme shitory a siktory. Secret to bude.
0: Každopádně
2: kupujeme shitory a siktory. Secret to bude.
0: Každopádně to byly horký žeslí.
2: Siktory. Secret to bude.
0: Každopádně to byly horký žeslíže a my si teďka...
2: Secret to bude.
0: Každopádně to byly horký žeslíže a my si teďka... Každopádně to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Každopádně to byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. To byly horký žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Zprávy tady z žeslíže a my si teďka pojďme dát, protože bude půl sedmý. Zprávy tady z další, protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou, tentokrát z Krče, a to je naše Zuza. Protože bude půl sedmý. Zprávy tady s další paničkou, tentokrát z Krče, a to je naše Zuzanka. Zprávy tady s další paničkou, tentokrát z Krče, a to je naše Zuzanka. Zuzanka.
3: Vyznáváte jedině klasiku a z žád... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotam... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotam... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně čtyřku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně ne... Minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví... Co... 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví... Tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Teče mlíko po bradě? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? A ty mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaď mladý, stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš... Stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legend, co je dobrý? Nalaďte si náš...

0: Nalaďte si náš stream Legends of Rock a bude náš stream Legends of Rock a budete na svých. Na svých. Od AC/DC po ZZ. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock de roku. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. To je náš stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Stream Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Legends of Rock na Rockový rádio CZ. Rock Rock na Rockový rádio CZ. Rock Rockový rádio CZ. Rock rádio co se CZ. Rock rádio co se děje. Rock rádio co se děje.
1: Hezké ráno je 6:30, jsou tu krátké zprávy.
0: Co se děje?
1: Hezké ráno je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra. Vládní koalice pod vedením premiéra dnes zhodnotí aktuální nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii, Švédská královská akademie věd oznámí jméno nového laureáta. Tímto krokem skončí letošní vyhlašování prestižních ocenění. Hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo prestižních ocenění.
2: Nedělní program přinesl celkem sedm zápasů na všech zimních stadionech. Šlágrem kola byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.

0: Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.
1: Měříme až 17 stupňů.
2: Rock Radio, doprava.
1: Opatrně na Praze 17 stupňů.
2: Rock Radio, doprava.
1: Opatrně na Pražském okruhu.
2: Rock Radio, doprava.
1: Opatrně na Pražském okruhu ve směru.
2: Rock Radio, doprava.
1: Opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1 na 21.
2: Radio, doprava.
1: Opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1 na 1.
2: Doprava.
1: Opatrně na Pražském okruhu ve směru k D1 na 21. kilometru se srazily v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově 20. kilometru se srazily v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na klad kilometru se srazily v levém jízdním pruhu dva osobáky. V Trutnově se bouralo na Kladské osobáky. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli nehodě zavedený kyvadlový.
2: Vejlty víme,
1: že na 205. kilometru.

0: Karty víme, že na cestě.
1: Půstem pátém kilometru.
0: Vejlty víme.
1: Kilometru.
0: Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš. Vejlty víme, že na cestách ani na... Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš. Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože pro stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Chceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Profíci vědí. Rok vědí.

0: takový třeba Maximilian nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek
1: Musíme oslavit, až budou motokeci.
0: Nevím ještě jak, ale... Tak oslavíme, že spadne z motorky a píchne se mu guma.
2: A zpěvák Rick Parfitt spojený s kapelou Status Quo. Kapelou Status Quo.

0: A mu slibuju, že se... A mu slibuju, že se naučím vyslovovat jméno týhle...
1: Status quo, you're listening to Radio Rock Radio. Hey.
0: Hey, happy birthday.
1: Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you.

0: Mě to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovat, to děláte po večerech.
0: Tak každopádně... Mě to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň.
0: Mě to ještě líbilo, my ti to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za
0: to nebudeme říkat.
1: Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harley. Právě, abych to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harley. Proč pocit to potřeboval namalovaný aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harley. Proč pocit má aspoň. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje. Proč pocit má. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli si dáme Harleje. Proč pocit mám. Dáme Harleje. Proč pocit mám.
2: Honda.
1: Harleje. Proč pocit mám.
2: Honda přiváží.
1: Pocit mám.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV s rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 Kč. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. A i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Pondělí to Robert.
2: Honda. The power of dreams.
3: Pondělí to Robert slavil na...
2: The power of dreams.
3: Pondělí to Robert
2: of dreams.
3: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na os... Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně. Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu... Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu... To Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy...
3: ...byl narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy...
3: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě ne...
3: Musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky z celoročkama...
3: A ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky s celoročkama už nemusí...
3: A ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky s celoročkama už nemusíte... Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky s celoročkama už nemusíte... Největší výběr na... Proč ještě nepřezout pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na koup pneumatiky s celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Pneumatiky.cz. S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Pneumatiky.cz. Nakup už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv. Největší výběr na pneumatiky.cz. Pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
2: Radio
4: na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
2: Radiohouse.cz.
4: Nakupujte bez výmluv.
2: Radiohouse 300 Cross Plus.
4: Nakupujte bez výmluv.
2: Radiohouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
4: Nakupujte bez výmluv.
2: Radiohouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
4: Bez výmluv.
2: Radiohouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Radiohouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Na TV Nova a Eventech. 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Na TV Nova a Eventech. To je reklama v rádiu, online. Na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční to je reklama v rádiu, online. Na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační v rádiu, online. Na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční line na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí.
0: Radio. Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl.
0: Rockový kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí, pondělí 12.
0: Kulendárium.
1: Máme 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října. Máme 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day. Máme 7 minut po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli. Po půl sedmí, pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Pondělí 12. října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Října a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických a Green Day nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů nám krásně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slavně uvedli dnešní oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián oslavence. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín. Svátek podle historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín, ale hlavně historických kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek kalendářů slaví třeba Maximilián nebo Serafín, ale hlavně je dneska svátek

0: zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Ta pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Firem na radiohouse.cz.
1: Kosmetika, co má?
0: Na radiohouse.cz.
1: Kosmetika, co má?
0: Kous.cz.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žaba, co má koule. Angry Birds, Lousy vůně pod i sporek žaba. Lousy vůně pod i sporek žaba. Díkeci funkční věci. Vůně pod i sporek žádný keci funkční věci. A nagr i sporek žádný keci funkční věci. A nagr i BR žádný keci funkční věci. A nagr i BR deci funkční věci. A nagr i BR desetý věci. A nagr i BR deset.cz. A nagr i BR
2: BRDS.cz. Přijďte
1: BRDS.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i
1: BRDS.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i
1: BRDS.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik BRDS.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplat?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Má léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
3: Budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž...
3: Plácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku... Bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Ti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: Někdy se člověk musí otevřít.
2: Nebo na Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: Někdy se člověk musí...
2: CZ. Benu. Rádi vám poradíme.
5: Někdy se člověk musí otáčet.
2: Rádi vám poradíme.
5: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce.
2: Díme.
5: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět... se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecred. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecred práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecredit půjčit klidně. Aby se svět točil podle vás. Může vám Homecredit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás. Může vám

0: Home Credit půjčit klidně milion. Vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo o podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz. Pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz. Nebo online do 15 minut. Homecredit.cz. Do 15 minut. Homecredit.cz. Homecredit.cz. Prodáváte auto a CZ. Prodáváte auto a chcete do... Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak.
0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeď.
0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do Auto S.
0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do Auto S.
0: Vaše auto. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do Auto S.
0: Vaše auto. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do Auto S.
0: Vaše auto zdarma chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do Auto S.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc. Pak přijeďte do Auto S.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze přijďte do Auto S.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkon.
0: Ceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkon.
0: Převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme.
1: Nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc. A to i hned.
1: Nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti. Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Odce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa. Pro vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa. Prodá auto US v hotovosti.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa. Prodá auto US.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa. Prodá auto US.
2: Stavebniny dek.
0: Kdo na to jde?
1: Od lesa.
0: Prodá auto US.
2: Stavebniny dek přinese.
0: Prodá auto US.
2: Stavebniny dek přináší mega akci.
0: Uce auto US.
2: Stavebniny dek přináší mega akci. Ucelené
0: US.
2: Stavebniny dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy. Stavebniny dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou. Stavebniny dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížen. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou. Nyní za výjimečně snížené ceny. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny Shields izostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma izostatickou komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega a komínovou vložkou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Kou, nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 6 výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si zdarma. Mega akce

0: 这其实
1: Happy birthday, happy birthday to you。
0: 这其实你老 X takovejch těch
1: Day, happy birthday to you。
0: 这其实你老 X takovejch těch teenagerovských komedií。
1: Happy birthday to you。
0: 这其实你老 X takovejch těch teenagerovských komedií víš jak
1: to you。
0: 这其实你老 X takovejch těch teenagerovských komedií víš jak se vedle To si zněla jak z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16. To si zněla jak z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16. Z takových těch teenagerovských komedií, víš, jak se vedle tebe nastěhuje ta 16letá blonďatá šťáva.
2: Však teď to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
0: Ne?
2: Ve skříni. A však teď to je Zuzka, ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
0: Ne?
2: Ve skříni. Ona se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
0: Ne.
2: Ve skříni. Se mnou bydlí, já jsem to neříkala.
0: Ne.
2: Ve skříni. Jsem to neříkala.
0: Ne.
2: Ve skříni.
0: Jako vešla bys, ne?
2: Ve skříni.
0: Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večer. Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Tak... Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech. Tak každopádně... Jako vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně... By se ti to ještě líbilo, by ti to...
0: Vešla by se tam, no, ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně... By se ti to ještě líbilo, by ti to nebudeme říkat.
0: Ale já to radši nechci vědět, co děláte po večerech.
2: Tak každopádně... By se ti to ještě líbilo, by ti to nebudeme říkat.
0: Právě, abych si vědět, co děláte po večerech. Tak každopádně...

0: akce ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Mega akce ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Mega akce ve stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny z stavebninách teď platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz. Dopravou zdarma. Více na dek.cz.
1: Jak to má motor a kola?
0: Zdarma. Více na dek.cz.
1: Jak to má motor a kola?
0: Více na dek.cz.
1: Jak to má motor a kola? Dřív či později?
0: Z.
1: Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím? Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy? Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy? Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím obrovská dřív či později s tím budou problémy? Ale ještě předtím obrovská zábava s tím budou problémy? Ale ještě předtím obrovská zábava? Tohle moc budou problémy? Ale ještě předtím obrovská zábava? Tohle moc dobře, ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Java. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvoučka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory sportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchej tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio. Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád
1: od pondělí do pátku na Rock Radio.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/karier. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. A firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Kariéra.
3: Z nabídky 7 dní peš.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj no... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhod se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších a radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místci i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5 výhodnějších podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové podmínek. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové voz. Třeba 7 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní 1008 skladové vozy již za 735 tisíc 7 dní Peugeot prác 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopecka právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopecka.
1: Čekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký.
1: Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby?
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby? Na které?
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby? Na které se snad
0: u Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby? Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopeckého.
2: Autosalony Kopecký. Služby? Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
2: Autosalony Kopecký. Služby? Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
2: Rok zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
3: Rok
0: rádio. Na Kopecký.cz.
3: Rok rádio.
0: CZ.

Nemusíš mít školu. Nemusíš mít školu roku. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

0: Vypadá dost podobně.
1: Chtěl kakat.
0: To mi připomíná mě, když tady parkuju v garážích, taky to vlastně vypadá dost podobně.
2: Takže taky vždycky
0: připomíná mě, když tady parkuju v garážích, taky to vlastně vypadá dost podobně.
2: Takže taky vždycky do toho potřebuješ na záchod.
0: Já tady parkuju v garážích, taky to vlastně vypadá dost podobně.
2: Takže taky vždycky do toho potřebuješ na záchod.
0: Já teda u toho nekakám, ale vlastně vypadá dost podobně.
2: Takže taky vždycky do toho potřebuješ na záchod.
0: Já teda u toho nekakám, ale jakoby co se týče řízení, je to dost podobný. Ježišmarja, proč se zastavil někde u lesa?

0: potřebu.
1: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa?
0: Nevím, Amerika.
1: Ježišmarja, proč nezastavil někde u lesa?
0: Nevím, Amerika.
1: Nezastavil někde u lesa?
0: Nevím, Amerika.
1: V Americe je všechno možný. U lesa?
0: Nevím, Amerika.
1: V Americe je všechno možný.
2: Přesně tak.
0: Nevím, Amerika.
1: V Americe je všechno možný.
2: Přesně tak.
0: Nevím, Amerika.
1: V Americe je všechno možný.
2: Přesně tak. Rock
0: Radio. Amerika.
1: V Americe je všechno možný.
2: Přesně tak. Rock Radio.
1: V Americe je všechno možný.
2: Přesně tak. Rock Radio.
1: Všechno možný.
2: Přesně tak. Rock Radio. Přesně tak. Rock Radio. Rock Radio.

0: Nevešlo do zpráv.
1: Vešlo
0: do zpráv.
1: Avantýša dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut. Avantýša dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut. Avantýša dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. Dohrála song o čarodějnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A jaužnici, který tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já už jsem tady pro vás dáme 9 minut před 7 hodinou raní. A já už jsem celý načatej dáme 9 minut před 7 hodinou jenou raní a já už jsem celý načatej, co si minut před 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej 7 hodinou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila jenou raní a já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizár. Já už jsem celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má. Celý načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má. Načatej, co si pro nás Zuzka připravila, jaký bizárek při pondělku má.
2: Američan
1: byl... Jaký bizárek při pondělku má.
2: Američan byl autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval...
1: Pondělku má.
2: Američan byl autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval... Američan byl autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod. Američan byl autem do zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod. A v půl zavřeného obchodu, protože potřeboval akutně na záchod. A v půl pátý, protože potřeboval akutně na záchod. A v půl pátý ráno ho hrozně vytočilo to, potřeboval akutně na záchod. A v půl pátý ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod je na záchod. A v půl pátý ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený. Záchod. A v půl pátý ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený. A v půl pátý ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený.
1: No?
2: V půl pátý ráno ho hrozně vytočilo to, že ten obchod není otevřený.
1: No? Když musíš...
2: Obchod není otevřený.
1: No? Když musíš, tak musíš.
3: Jakože projel jako...
2: Otevřený.
1: No? Když musíš, tak musíš.
3: Jakože projel jako vitrínou.
1: No? Když musíš, tak musíš.
3: Jakože projel jako vitrínou.
1: No? Když musíš, tak musíš.
3: Jakože projel jako vitrínou Mílohou, prostě tím ano. autem.
1: A pak musíš, tak musíš.
3: Jakože projel jako vitrínou Mílohou, prostě tím ano. autem.
1: A pak vylez a šel kakat.
3: Jakože projel jako vitrínou Mílohou, prostě tím ano. autem.
1: A pak vylez a šel kakat.
3: Pak připomíná... Projel jako vitrínou Mílohou, prostě tím ano. autem.
1: A pak vylez a šel kakat.
3: Pak připomíná vitrínou Mílohou, prostě tím ano. autem.
1: A pak vylez a šel kakat.
3: Připomíná mě, když tady parkuji tím autem.
1: A pak vylez a šel kakat.
3: Připomíná mě, když tady parkuji v garážích, tak je to vlastně...
1: A pak vylez a šel kakat.
3: Připomíná mě, když tady parkuji v garážích, tak je to vlastně vypadá dost podobně.
1: Pak vylez a šel kakat.
3: Připomíná mě, když tady parkuji v garážích, tak je to vlastně...

0: www.siegel.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Kliknu. www.siegel.cz.
1: Klikni.
0: www.siegel.cz.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
0: www.siegel.cz.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
3: Apple iPhone 7.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
3: Apple iPhone 7.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
3: Apple iPhone 17 250.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
3: Apple iPhone 17 256 GB.
2: Nová dvojka a šoproku přináší.
3: Apple iPhone 17 256 GB.
2: Šoproku přináší.
3: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu. Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu. iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu. 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu. 24 056 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu. 24 990 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu. 24 990 GB. Nyní za bomba cenu. 24 990
2: GB.
3: Za bomba cenu 24 990.
2: Jupi, iPhone 17.
3: Cenu 24 990.
2: Jupi, iPhone 17. Teď dá
3: 24 990.
2: Jupi, iPhone 17. Teď dává
3: 1990.
2: Jupi, iPhone 17. Teď dává největší smysl.
3: 90.
2: Jupi, iPhone 17. Teď dává největší smysl.
3: Když mobily.
2: iPhone 17 teď dává největší smysl.
3: Když mobily.
2: iPhone 17 teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát, dává největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát. Smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Skonto nabité.
3: K Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Skonto nabité.
2: Klikni dvakrát.
4: Skonto nabité.
5: Už nemusíte
2: krát.
4: Skonto nabité.
5: Už nemusíte čekat, až si
4: skonto nabité.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte
4: nabité.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes jdete na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte tek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, s kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla po slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodních 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tak děti, zítra
5: 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tak děti, zítra
5: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tak děti, zítra je taky den.
5: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a
5: poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Nickelback na rok. Nickelback na rok rádiu. Nickelback na rok rádiu s peckou Garabísa. Nickelback na rok rádiu s peckou Garabí Sambáry. Nickelback na rok rádiu s peckou Garabí Sambáry. Mám. Nickelback na rok rádiu s peckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco. Nickelback na rok rádiu s peckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou. S peckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou. Raní, takže nej. S peckou Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou. Raní, takže nejvíc. Garabí Sambáry. Máme minutku a něco před 7 hodinou. Raní, takže nejvyšší čas to zase. Máme minutku a něco před 7 hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout protku a něco před 7 hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka před 7 hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má před hodinou raní, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má, takže je nejvyšší čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další čas to zase říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj se říznout, protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj. Protože Zuzka už pro vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj. Co? Podívám. Vás má připravený další přehled zpráv a my se na něj. Co?
1: Podíváme.
0: Připravený další přehled zpráv a my se na něj. Co?
1: Podíváme.
0: Další přehled zpráv a my se na něj. Co?
1: Podíváme.
0: Já jsem chtěl zpráv a my se na něj. Co?
1: Podíváme.
0: Já jsem chtěl říct těšíme. Co?
1: Podíváme.
0: Já jsem chtěl říct těšíme.
2: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
1: Podíváme.
0: Já jsem chtěl říct těšíme.
2: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
1: Podíváme.
0: Já jsem chtěl říct těšíme.
2: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
0: Já jsem chtěl říct těšíme.
2: Aha, já se velmi těším, samozřejmě.
0: Chtěl říct těším.
2: Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá. Aha, já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá.
3: Kontejnery Siegel dobrý.
2: Já se velmi těším, samozřejmě. Jsem celá.
3: Kontejnery Siegel dobrý.
2: Samozřejmě. Jsem celá.
3: Kontejnery Siegel dobrý den. Kontejnery Siegel dobrý den.
4: Dobrý.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně...
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
3: Dobrý den.
4: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak. Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte...
4: Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
4: Hodně kontejnerů. Ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel.
4: Ale fakt hodně. Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám...
4: Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20...
4: Tak 10.
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jedno...
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
3: To hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Stavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.

0: Deti, zítra je taký deň a teď už do spacáku a...
1: U obchodníka.
0: Tak, deti, zítra je taký deň a teď už do spacáku a spinkat. Tak, deti, zítra je taký deň a teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taký deň a teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. A spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělám. Luboši, ty ho nevíš. Nic ti neudělám.
3: Kempová. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bez kempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Www. Bez kempu CZ. Tak, zkus to bez kempu. Www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. Www. Bez kempu CZ. Kempu. Www. Bez kempu CZ. www.bezkempu.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
3: Bezkempu.cz.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už...
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdil.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Ale...
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Mami, já mám řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil.
4: Řidičák.
5: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil. Lehce jetý.
5: Tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil. Lehce jetý.
5: Opravíme. Dojezdili jsme.
6: Elektromobil. Lehce jetý za super cenu.
5: Dojezdili jsme.
6: Elektromobil. Lehce jetý za super cenu.
7: Ať řešíte jakékoliv.
5: Jsme.
6: Elektromobil. Lehce jetý za super cenu.
7: Ať řešíte jakékoliv auto.
6: Mobil. Lehce jetý za super cenu.
7: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší.
6: Lehce jetý za super cenu.
7: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete
6: za super cenu.
7: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetý. Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověrek. Řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé. Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladěte největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Nord. V regionu přes 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda. 500 prověřených každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. A mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Ale, co?
7: Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Ale, co?
7: Prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
8: Ale, co pak?
7: Pískají. Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Ale, co pak? Pískají auto. Autonord.cz. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. S Autonord.cz. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí CZ. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis napraviv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8. Jsme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na. Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Ruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové. 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je a krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bezní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez poruchy. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez poruchy CZ. Jezdě. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez poruchy CZ. Jezděte bez servis bez poruchy. Rezervujte na bez poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy. Rezervujte na bez poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Každý den
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Každý den čelí vaše data.
0: Jezděte bez poruchy.
1: Každý den čelí vaše data digit
0: z poruchy.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje čím. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po...
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu...
0: Zprávy.
1: Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel... Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2. Hezké ráno máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí máme krátce po sedmé, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Sedmé jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Pavel dnes zahájí fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli za fórum 2000. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli tisíce. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě. Prezident odstartuje hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví hlavní program mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím mezinárodní konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými promluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky mluví k účastníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupníkům prostřednictvím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský tím videozdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Zdravice. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr. Mezi dalšími českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v útmě českými řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí řečníky vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v úterý. Vystoupí Jan Lipavský nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v úterý. Nebo Alexandr Vondra. Celá akce skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého Alexandra Vondra. Celá akce skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z Plzeňska. Celá akce skončí v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie v úterý. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže. Kriminalisté zadrželi podezřelého z plzeňského útoku. Policie dopadla muže podezřelého z pobodání ženy. Rusko zaútočilo na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Americký pozaútočil.

0: útočil na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív na ukrajinskou energetiku i přes příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Americký prezident Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním Donald Trump nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním obě válčící nejdřív oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním obě válčící strany oznámil dohodu o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním obě válčící strany souhlasily o energetickém příměří. Podle jeho slov s ním obě válčící strany souhlasily. Moskva ale podle jeho slov s ním obě válčící strany souhlasily. Moskva ale hned poté zaútočila s ním obě válčící strany souhlasily. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické strany souhlasily. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické závody souhlasily. Moskva ale hned poté zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zasáhly hned poté zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě. Poté zaútočila na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě na ukrajinské energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Energetické závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Závody. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Ruské údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou údery cíle v Kyjevě a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy a Charkovské oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy fotbalisté z oblasti. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v 10. kole porazili. Fotbalová liga má za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v 10. kole porazili doma. Za sebou další zápasy. Fotbalisté Sparty v 10. kole porazili doma Pardubice 2:0. Zápasy. Fotbalisté Sparty v 10. kole porazili doma Pardubice 2:0. Pražané se Sparty v 10. kole porazili doma Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí ty v 10. kole porazili doma Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. Doma Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech Pardubice 2:0. Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech Pražané se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které se posunuli na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrálo na třetí místo tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrál v Liberci 2:0 tabulky. V dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrál v Liberci 2:0 a v dalších nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrál v Liberci 2:0 a duel mezi nedělních zápasech uspělo Slovácko, které vyhrál v Liberci 2:0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí uspělo Slovácko, které vyhrál v Liberci 2:0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí, které vyhrál v Liberci 2:0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1:1 v Liberci 2:0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1:1. 2:0 a duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1:1. A duel mezi Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1:1.
1: Rock Radio.
0: Teplicemi a Olomoucí skončil nerozhodně 1:1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Olomoucí skončil nerozhodně 1:1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Skončil nerozhodně 1:1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude pěkně 1:1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně
1: Radio. Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytne
1: Počasí.
0: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně Dneska bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky. Bude polojasno až oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky. Oblačno, ráno místy i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky. Čutnější budou na hosty i jasno, výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky. Čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i výjimečně se vyskytnou slabší přeháňky. Čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Vyskytnou slabší přeháňky. Čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Přehánky čutnější budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnost budou na horách, kde může nad 1200 metrů i sněžit.

0: sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně, a kde může nad 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší 1200 metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu metrů i sněžit. Večer budou srážky i oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až snad. Nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od nejvyšší teploty na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Moravy až 17 stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Stupňů Celsia, jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Jinak naměříme od 10 do 15 stupňů. Mami, měříme od 10 do 15 stupňů.
1: Mami, proč máme všechno
0: 10 do 15 stupňů?
1: Mami, proč máme všechno
0: 10 stupňů?
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se z...
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí...
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí...
1: Proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče in...
1: konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept.
2: Tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšlený.
3: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Jeho spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: I na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
5: Rock Radio.
4: Pro život.
5: Rock Radio. Rock Radio. Dobrá. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na.
5: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se stále...
5: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se stále řeší nehoda...
5: Radio. Doprava.
0: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na dvou...
5: Doprava.
0: Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na dvou... Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený. Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý. Stále řeší nehoda ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se ve směru na Brno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kno na 205. kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladském kilometru, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu uzavřený pravý jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu jízdní pruh. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový. V Trutnově se bouralo na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Na Kladské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze Sedejtské ulici, tam je teď kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze se dejte pozor na Praze kvůli tomu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru, kde je provoz jedním jízdním pruhem. A v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru, kde je jedničce, tam se řeší jedním pruhem. A v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru, kde je jedničce, tam se řeší. A v Praze se dejte pozor na Pražském okruhu ve směru, kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 1.2. Dejte pozor na Pražském okruhu ve směru, kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. okruhu ve směru, kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru. Ve směru, kde je jedničce, tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta jsou jedničce.

0: Tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou. Tam se řeší nehoda dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici dvou osobáků na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Na 21. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. 20. kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. Kilometru a tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu. A tři auta sobě jsou v ulici k Barandovu.
1: Vejlty vím, že na cesta
0: jsou v ulici k Barandovu.
1: Vejlty vím, že na cesta
0: Barandovu.
1: Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě. Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí Hilti. Protože profíci na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku na řadí Hilti. Protože profíci nechceš ztrácet čas. Aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí set čas. Aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku na řadí Hilti. Protože profíci vědí. Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Vědí.
2: Dobré ráno, čumáci! Rokovej rozjezd. Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska nemusíte...
2: Rokovej rozjezd. Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska nemusíte do...
2: Rozjezd. Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod...
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
4: Anabel.
2: A Zuzka.
3: Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
4: Anabel.
2: A Zuzka.
3: 4 minuty. Ať dneska nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
4: Anabel.
2: A Zuzka.
3: 4 minuty po sedmí. Nemusíte dobíhat na záchod, vám přeje Honza.
4: Anabel.
2: A Zuzka.
3: 4 minuty po sedmí. Pondělí 12. Na záchod, vám přeje Honza.
4: Anabel.
2: A Zuzka.
3: 4 minuty po sedmí. Pondělí 12. Honza.
4: Anabel.
2: A Zuzka.
3: 4 minuty po sedmí. Pondělí 12. října. Přátelé.
4: Anabel.
2: A Zuzka.
3: 4 minuty po sedmí. Pondělí 12. října.
2: Zuzka.
3: 4 minuty po sedmí. Pondělí 12. října. Přátelé, za hodinu a půl budeme sedmí. Pondělí 12. října. Přátelé, za hodinu a půl budeme pondělí 12. října. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat 12. října. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat 2 října. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny. Přátelé, za hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny. Za hodinu a půl budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
4: Přesně tak, kdo je starý žid.
3: Budeme rozdávat 2 lístky na naše narozeniny.
4: Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to...
3: Dva lístky na naše narozeniny.
4: Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na naše...
3: Lístky na naše narozeniny.
4: Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách...
3: Na naše narozeniny.
4: Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio. Přesně tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme dva. Tak, kdo je starý židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Židák a nechce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela, chce si to koupit na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma na našich stránkách www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma.
3: Jediný
4: www.rokovýradio.cz. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma.
3: Jediný, co pro tomu

0: přizet. Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma.
1: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si...
0: Jednomu z vás dáme dva lupeny zcela zdarma.
1: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si...
0: Dáme dva lupeny zcela zdarma.
1: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete...
0: Zcela zdarma.
1: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete...
0: Zdarma.
1: Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho mes... Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru. Jediný, co proto musíte udělat, je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru. Musíte udělat je, že si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho si o ně zase napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku na Instagram. Napíšete buď do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
0: Ano,
1: tak do našeho messengeru na Facebooku, nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
0: Ano,
1: takže messengeru na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
0: Ano, takže pište
1: na Facebooku nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
0: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte.
1: Nebo do našeho vzkazníku na Instagramu.
0: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co
1: našeho vzkazníku na Instagramu.
0: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už další muzika
1: na Instagramu.
0: Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už další muzika. Ano, takže pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
1: Jo, ano.
0: Pište, budeme se těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
1: Jo, a nezapomeňte na číslo.
0: Těšit, vy jste taky máte na co těšit, a teď už další muzika.
1: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme
0: zapomněli. Máte na co těšit, a teď už další muzika.
1: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
0: Ano, a teď už další muzika.
1: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
0: Ano, další číslo.
1: Další
0: muzika.
1: Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
0: Ano, další číslo.
1: Další muzika. Bon... Jo, a nezapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
0: Ano, další číslo.
1: Další muzika, Bon Jovi. Zapomeňte na číslo, to jsme zapomněli.
0: Ano, další číslo.
1: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer. Zapomněli.
0: Ano, další číslo.
1: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Ano, další číslo.
1: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: Další číslo.
1: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer.
2: Rock rádio.
1: Další muzika, Bon Jovi, Living on a Prayer. Living on a Prayer.
2: Rock Radio.

0: muzikantího října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šňůru.
0: Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý...
0: Pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy...
0: Jak se poznají stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky stárnoucí muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky muzikanti?
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženský.
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce...
1: Podle toho, že mají šedivý vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce...
1: Vlasy a chlupy v podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce...
1: Podpaždí.
0: To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle. To taky, ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a onem. Ale místo o ženských se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej.
0: Kejch se v dodávce začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kole.
0: Začnou bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolená záda.
0: Ano, bavit o jídle, o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolená záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a o tom, jak vařej a o nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolená záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a za ta podobných věcí nemocech.
1: O tom, jak je bolej kolená záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak si úplně...
1: Jak je bolej kolená záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak si úplně...
1: Záda.
0: Ano, a když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska... A když seš u těch kolen a za ta podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den a za ta podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den artrit... podobných věcí, tak si úplně správně, protože dneska je světový den artrit... Týdy. Tak si úplně správně, protože dneska je světový den artritidy. Což je teda, protože dneska je světový den artritidy. Což je teda je světový den artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování. Světový den artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a artritidy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem něj týdy. Což je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem... Je teda souhrnný pojmenování pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nich, a protože naše rokeři mají pro zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už zánětlivý onemocnění kloubů a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už tkání kloubů a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší a tkání kolem nich, a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší tkání kolem nich, a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace kolem nich, a protože naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace, naše rokeři už většinou stárnou ty největší generace, prostě už nám bojí odcházet. Rokeři už většinou stárnou ty největší generace, prostě už nám bojí odcházet. Už většinou stárnou ty největší generace, prostě už nám bojí odcházejí, a nebo to jsou prostě stárnou ty největší generace, prostě už nám bojí odcházejí, a nebo to jsou prostě star největší generace, prostě už nám bojí odcházejí, a nebo to jsou prostě starší pánové generace, prostě už nám bojí odcházejí, a nebo to jsou prostě starší pánové, abych je prostě už nám bojí odcházejí, a nebo to jsou prostě starší pánové, abych je úplně neurazil, odcházejí, a nebo to jsou prostě starší pánové, abych je úplně neurazil. Tak tenhle, a nebo to jsou prostě starší pánové, abych je úplně neurazil. Tak tenhle téma věc má starší pánové, abych je úplně neurazil. Trpěj, jo. Pánové, abych je úplně neurazil. Řeknu ti teď tři lidi, jak ke komu z nich se přirovnáš.

znáš. Mick Mars, kytarista, mě, hele, řeknu ti teď tři lidi, jak ke komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, řeknu ti teď tři lidi, jak ke komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí, jak ke komu z nich se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí, se přirovnáš. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou. Mick Mars, kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo? Kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo? Ta způsobuje... Kytarista, Mötley Crüe, ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo? Ta způsobuje srůstání obratlů. Ten už od mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo? Ta způsobuje srůstání obratlů. Bolesti. Mládí trpí Bechterevovou chorobou, že jo? Ta způsobuje srůstání obratlů. Bolesti. Zmenšení obratlů. Chorobou, že jo? Ta způsobuje srůstání obratlů. Bolesti, zmenšení tělesné výšky, chorobou, že jo, ta způsobuje srůstání obratlů, bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už způsobuje srůstání obratlů, bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, obratlů, bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně bolesti, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, zmenšení tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál tělesné výšky a je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál je vůbec obdivuhodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou Napodný, že už tehdy vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Vlastně, kdy tenhle ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Ten problém měl, tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Tak hrál jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stonů, ten jako ďábel a celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stonů, ten celý život prožil s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stonů, ten zase bojuje s osteoartritem s kapelou na pódiu víceméně. Keith Richards ze Stonů, ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, tak víceméně. Keith Richards ze Stonů, ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to Keith Richards ze Stonů, ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje. Keith Richards ze Stonů, ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Změnu ten zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Zase bojuje s osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Osteoartrózou rukou, takže mu to deformuje klouby. Donutilo ho to prý změnit rukou, takže mu to deformuje klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, mu to deformuje klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj klouby. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé a některý už fyzicky nemožný. Donutilo ho to prý změnit techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé a některý už fyzicky nemožný. Techniku hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé a některý už fyzicky nemožný. To je taky hustý. Hraní hry na kytaru, protože některý hmaty jsou pro něj bolestivé a některý už fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktivně některý už fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill fyzicky nemožný, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z ní, to je taky hustý. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest. A teď třeba aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil aktuálně dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil. Dlouholetý basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech. Basák Ian Hill z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely. Z Judas Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely, protože má Priest oznámil po 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou atitídu. Vrámil po 57 letech odchod z kapely, protože má taky silnou atitídu v ramenou 57 letech. Odchod z kapely, protože má taky silnou atitídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Odchod z kapely, protože má taky silnou atitídu v ramenou, v rukou, z kapely, protože má taky silnou atitídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu to znemožňuje už, protože má taky silnou atitídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu to znemožňuje už dál státky silnou atitídu v ramenou, v rukou, v kolenou. Takže mu to znemožňuje už dál stát v ramenou, v rukou, v kolenou, takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu.

a jedou v kolenou, takže mu to znemožňuje už dál stát s kapelou na pódiu a jezdit.

Erasmus a Guilty. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. Erasmus a Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Guilty na Rock Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. Rádiu 12 minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku minut po 7. Máme pondělí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznáš? Máme pondělí 12. října. Mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí 12. října. Já mám pro tebe hádanku. Víš, jak se poznají stárnoucí

the Chip D.

0: přišla právě Partners Banka s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich skeptický, ale teď přišla právě Partners Banka s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci, ale teď přišla právě Partners Banka s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Partners Banka s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Takže žádný registr s možností koupit si Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Takže žádný registrace někde na burze, Bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakých bankovní aplikaci, takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně, takže žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákup. Žádný registrace někde na burze nebo ve směnárně nebo někde v nějakým podchodu a žádný složitý nákupy a řešit případně něco s ním, kam s ním.
1: No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit
0: kousek s ním, kam s ním.
1: No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek Bitcoinu z... No a my pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek Bitcoinu zdarma. My pro vás máme speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek Bitcoinu zdarma, když při speciální nabídku, protože vy si můžete pořídit kousek Bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu, protože vy si můžete pořídit kousek Bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners můžete pořídit kousek Bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte Bitcoinu zdarma, když při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC, když při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC, při zakládání nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC500, nového účtu u Partners banky zadáte kód BTC500, tak dostanete u Partners banky zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kg, zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kg na účet. Právě na vyzkoušení kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu. Tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu.
0: No, 500.
1: Tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu.
0: No, 500 kaček.
1: 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu.
0: No, 500 kaček je teda minimální
1: právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu.
0: No, 500 kaček je teda minimální částka na ten
1: nákup Bitcoinu.
0: No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup Bitcoinu. No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup Bitcoinu, takže v podstatě je. No, 500 kaček je teda minimální částka na ten nákup Bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned. Je teda minimální částka na ten nákup Bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500. Minimální částka na ten nákup Bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500. Musíte částka na ten nákup Bitcoinu, takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500. Musíte ty Bitcoiny koupit ten nákup Bitcoinu. Takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500, musíte ty Bitcoiny koupit. Takže v podstatě je dostanete hned si za těch 500, musíte ty Bitcoiny koupit, ale když je tam je dostanete hned si za těch 500, musíte ty Bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, dostanete hned si za těch 500, musíte ty Bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, těch 500, musíte ty Bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, musíte ty Bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude 500 000 Bitcoiny koupit, ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude 500 000
1: Takže stačí ještě.
0: Ale když je tam necháte chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude 500 000
1: Takže stačí ještě jednou zadat v
0: chvíli ležet, kdo ví, třeba z nich bude 500 000
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci
0: Partners. Kdo ví, třeba z nich bude 500 000
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód.
0: Třeba z nich bude 500 000
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód
0: milionů.
1: Takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód BTC500. A takže stačí ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód BTC500 a pak už bohatě. Ještě jednou zadat v aplikaci Partners banky kód BTC500 a pak už bohatněte. V aplikaci Partners banky kód BTC500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom
1: Partners banky kód BTC500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom
1: BTC500 a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance.
1: Set a pak už bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance.
1: Bohatněte.
0: Přeci jenom Bitcoin zadarmo a ještě v bance. To se jen tak neodnese. Přeci jenom Bitcoin

0: Milý talent. Milý talent. Milý talent zpívaj, že tohle... Milý talent zpívaj, že tohle bude lepší v songu. Milý talent zpívaj, že tohle bude lepší v songu I Back. Milý talent zpívaj, že tohle bude lepší v songu I Back to Differ. Milý talent zpívaj, že tohle bude lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a 2 a zpívaj, že tohle bude lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a 2 a 20 minut. Že tohle bude lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a 2 a 20 minut. Lepší v songu I Back to Differ v 7 hodin a 2 a 20 minut. I Back to Differ v 7 hodin a 2 a 20 minut. Hodin a 2 a 20 minut. Přátelé, pokud patříte mezi 2 a 20 minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní minut. Přátelé, pokud patříte mezi moderní lidi, kteří pokud patříte mezi moderní lidi, kterým obchodujou s moderníma věcma, patříte mezi moderní lidi, kterým obchodujou s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili moderní lidi, kterým obchodujou s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili, kterým obchodujou s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin. Obchodujou s moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme
0: moderníma věcma, tak jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku.
0: Jste určitě někdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku.
0: Kdy narazili na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu
0: na Bitcoin.
1: Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď. Ano, a my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je. A my pro vás máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku. Máme speciální nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku. Nabídku, protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu. Protože na trhu teď Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože teď Bitcoin opět je v hledáčku. Navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a Bitcoin opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůst. Opět je v hledáčku, navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty. Navíc zvýšil svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně svoji hodnotu, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně vlastně, protože on měl různý propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy propady a vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete vzrůsty a aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama. A aktuálně vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním
1: totiž vlastně i vy můžete obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním totiž už dokonce první
1: i vy můžete obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka, banky
1: byte obchodovat s Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka, banky byly k
1: Bitcoinama.
0: Obchoduje s ním totiž už dokonce první banka, banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď obchoduje s ním totiž už dokonce první banka, banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě totiž už dokonce první banka, banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partners banka. Smůce první banka, banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partners banka. S možností koupit banky byly k Bitcoinu dost skeptický, ale teď přišla právě Partners banka s možností koupit si Bitcoin přijde k Bitcoinu dost skeptický, ale teď

0: Bitcoin zadarmo a ještě v bance, to se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí.
0: Bitcoin zadarmo a ještě v bance, to se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí.
0: Zadarmo a ještě v bance, to se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí, Horste.
0: To se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí, Horste.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu. To se jen tak neodmítá.
1: To se oplatí, Horste.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu.
1: Neodmítá. To se oplatí, Horste.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další.
1: To se oplatí, Horste.
0: No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další. No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku, budou Iron Maiden. No a teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku, budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Teď už si dáme chvíli pauzu a za chvíli další muziku, budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Pauzu a za chvíli další muziku, budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron Schmeiden?
1: Tak.
0: Za chvíli další muziku, budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron Schmeiden?
1: Tak.
0: A vykrme muziku budou Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron Schmeiden?
1: Tak.
0: A vykrme Iron Maiden, jak to říkáš, ne? Miron Schmeiden?
1: Tak.
0: A vykrmen, to jsem vykrmen, říkáš, ne? Miron Schmeiden?
1: Tak.
0: A vykrmen, to jsem vykrmen.
1: Já taky.
0: Miron Schmeiden?
1: Tak.
0: A vykrmen, to jsem vykrmen.
1: Já taky.
0: Ten?
1: Tak.
0: A vykrmen, to jsem vykrmen.
1: Já taky.
0: A vykrmen, to jsem vykrmen.
1: Já taky.
2: Je vaše auto
0: pozárukou? To jsem vykrmen.
1: Já taky.
2: Je vaše auto pozáruce?
0: Jsem vykrmen.
1: Já taky.
2: Je vaše auto pozáruce?
1: Já taky.
2: Je vaše auto pozáruce? Vlouda auto, máme řešení. Je vaše auto pozáruce? Vlouda auto, máme řešení. Otevírám. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profe řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. A kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neauto auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Obědce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto Louda. Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Autorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Pozor, metalová temnota útočí.
2: Louda.cz.
3: Pozor, metalová temnota
2: CZ.
3: Pozor, metalová temnota útočí. Dimu. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir be. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir be. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir Behemot Dark Funeral. Dimmu Borgir Behemot Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnsko. Dimmu Borgir Behemot Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu. Behemot Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satan Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmu Borgir ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmu Borgir Behemot halu Vodova. Satanovi legie spojte se. Dimmu Borgir

Behemoth a Dark Funeral. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, už 20. se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, už 24. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, už 24. října. Buďte tam. Behemoth a Dark Funeral. Běsní v Brně, už 24. října. Buďte tam. A Dark Funeral. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. V Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. Října. Buďte tam. Buďte tam.

0: Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Tati, to byl
0: jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
1: Tati.
0: A u portál.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou...
0: U portál.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v data...
0: CZ.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v data... Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo by chytrá
1: lí. Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo by chytrá lí.
1: Koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo by chytrá lí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: Datártu.
2: Přímo by chytrá lí. S chytrártem jsme ušetřili. Přímo by chytrá lí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Přímo by chytrá lí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachy... Chytrá lí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachy... S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já, chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já, ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že...
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny. Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo ne...
2: Kdyby se snachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytr...
2: Chytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Up... Jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny.
2: Nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrý.
2: Ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
1: Počí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Pozor, přijíždí
1: Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Pozor, přijíždí Dýňová. Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka.
5: Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a
5: spojení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy. Malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás
4: stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i
4: koutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření.
4: Spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i
4: podzimní pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám
5: dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká
5: můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
5: na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový kola.
5: I podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka,
5: podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe. Dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový rap.
4: Dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na
4: noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj.
4: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě
4: a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj.

0: 买一件漂亮的T 恤条，买一件漂亮的 T 恤条纹，买一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证。买一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要买一件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条件漂亮的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条的 T 恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: 你可不会等
0: 待。需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: 你可不会等待一下。
0: 条个人信息和银行卡号。
1: 你可不会等待一下。Ani levný
0: 信息和银行卡号。
1: 你可不会等待一下。Ani levný čínský
0: 和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky.
0: Pahal.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku. Značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Ceny rostou.
1: Bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Ceny rostou digitálně.
1: Bez potisku CZ.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
1: CZ.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Rostou, digitální čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: Digitální čísla mizí.
3: Ale zlato, to tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: To tu bude vždycky.
2: A u portál CZ.
3: Vsaďte na hodnoty, které
2: vždycky.
3: A u portál CZ.
2: Vsaďte na hodnoty, které
3: a u portál CZ.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlatál CZ.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich.
2: Ty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: Vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve vašich rukou.
2: A U jako zlato.
3: Zlaté mince a cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: A U jako zlato.
2: Portál jako brána.
3: Cihličky.
2: Jistota ve vašich rukou.
3: A U jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
3: A U
2: jistota ve vašich rukou.
3: A U jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
3: A U portál
2: vašich rukou.
3: A U jako zlato,
2: portál jako brána k bezpečí.
3: A U portál CZ.
2: A U jako zlato,
3: portál jako brána k bezpečí.
2: A U portál CZ.

0: Konce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který...
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte...
1: Vraňany.
0: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra. Originál, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká, který poznáte chutí. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, okna Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a Fenestra.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních
0: okna. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu.
0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu.
0: Mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Nebem již 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano, česká
3: měna střešních oken.

mladým absolventům. Chceš se Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektu a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektu a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování finální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CEZ nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí bud vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš i na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projekt najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projekt SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz V tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz Vyber si ze budoucnosti.cz Vyber si ze široké nabídky direct. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu ky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct mi máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kzu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Podímky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně fér Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A tele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních okén, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních okén umíme, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních okén umíme i bezprofesionální montáž. A pozor, výměny střešních okén umíme i bez zásahu do interiérových. A pozor, výměny střešních okén umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních okén umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních okén umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Okén umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestkna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý.
0: Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s
0: již 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s
0: 40 let. Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
0: Fenestra.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že
0: CZ.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás všude budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme ploty a zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Zahradní domky, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha, teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Z.

0: Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, v Skariu právě teď 7:30 a Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, teď 7:30 a Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám 7:30 a Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám budu. A Iron Maiden. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám budu zprávy. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám budu zprávy. Já mám pro vás, přátelé, vzkaz od Annabel, vzkazuje vám budu zprávy. Vzkaz od Annabel, vzkazuje vám budu zprávy.
1: Jeden za 18.
0: Annabel, vzkazuje vám budu zprávy.
1: Jeden za 18. Druhý.
0: Vám budu zprávy.
1: Jeden za 18. Druhý bez dvou za 20.
0: Zprávy.
1: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. 12, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kteří bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mixet. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zdí, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek fonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejen se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejen na nálož hudebních zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne zajímavostí, novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou, novinek. A nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petr a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem kapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje? Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé.
1: Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé.
1: Co se děje?
2: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti... Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrém... Krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice jdeme na rychlé zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Zprávy. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra. Vláda dnes bojuje proti extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí extrémnímu suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Suchu. Národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborní národní koalice pod vedením premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí do premiéra dopoledne zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní zhodnotí kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření kritický nedostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Dostatek vody. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu. Odborníci posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovy posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu posoudí dosavadní státní opatření a navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu navrhnou další kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes kroky. Tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes tuto skupinu kabinet obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy cenu obnovil v srpnu po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii po vlně veder. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii švédská královská. Svět dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii.

0: Švédská královská akademie dnes pozná držitele Nobelovy ceny za ekonomii. Švédská královská akademie věd dopoledne oznámí jméno posledního letošního laureáta. Tímto královská akademie věd dopoledne oznámí jméno posledního letošního laureáta. A hokejová extraliga má za sebou kompletní desáté kolo. Nedělní program přinesl celkem 7 zápasů na všech stadionech. Šlágrem byla bitva Pardubic s Třincem, kterou domácí vyhráli 5-4 v prodloužení.
1: Rock Radio, počasí. Oblohy bude ráno jasná během dne. Doprava.
0: V Praze se bouralo v ulici k Barandovu, tam se srazili 3 osobáky na Praze.
2: Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce.

0: Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce Skot pravý jízdní pruh. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce Skoterovskou boural. Potom pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce Skoterovskou boural autobus. Pozor v Plzni na železniční ulici na křižovatce Skoterovskou boural autobus s osobákem. A na železniční ulici na křižovatce Skoterovskou boural autobus s osobákem. A na ulici na křižovatce Skoterovskou boural autobus s osobákem a Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě. Trutnově je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Jedním jízdním pruhem kvůli nehodě na Kladské ulici. Kvůli nehodě na Kladské ulici. Nehodě na Kladské ulici.
1: Tichou a
0: ulici.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil F. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor. Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. Je Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www. Emil Frey. Inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www. Emil Frey. Motor pro novou éru mobility. www. Emil Frey. CZ. Novou éru mobility. www. Emil Frey. CZ. Mobility. www. Emil Frey. CZ. www. Emil Frey. CZ.

Vikrman na Rock Rádiu. Vikrman na Rock Rádiu právě teď. Vikrman na Rock Rádiu právě teď 2 minuty po půl. Vikrman na Rock Rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a... Vikrman na Rock Rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a Iron... Vikrman na Rock Rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a Iron Maiden. Já mám Vikrman na Rock Rádiu právě teď 2 minuty po půl osmí a Iron...

Děkujem. Rock Radio. Děkujem. Rock Radio. Děkujeme Zuzce za zprávy a... Rock Radio. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem... Rock Radio. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu. Děkujeme Zuzce za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Za zprávy a teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato. A teď už v našem éteru vítáme Strejdu Prota. Ruda se mění ve zlato.

jsi pro sny stvořený. Chválek i čas jsi pro sny stvořený. I čas jsi pro sny stvořený. Tak jako i čas jsi pro sny stvořený. Tak jako slunce vždy stvořený.

0: Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely. Rudolf se proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteus. Proměnil ve zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteus a Strejdy Prota. 7 minut. Zlato v pecce, Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteus a Strejdy Prota. 7 minut. Po půl osmí. Ruda se mění ve zlato. Od kapely Proteus a Strejdy Prota. 7 minut. Po půl osmí. Na Rock Rádiu. Se mění ve zlato. Od kapely Proteus a Strejdy Prota. 7 minut. Po půl osmí. Na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady.
0: Od kapely Proteus a Strejdy je Prota 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky.
0: Proteus a Strejdy Prota 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback.
0: 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi.
0: 7 minut po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte
0: spí na Rock Rádiu.
1: Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu. Ano, a my tady máme něco pro fanoušky Nickelback. Pokud máte rádi tuhle kapelu, tak si tady máme něco pro fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu, tak si je budete fanoušky Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu, tak si je budete moc užít. Nickelback, pokud máte rádi tuhle kapelu, tak si je budete moc užít naživo, protože máte rádi tuhle kapelu, tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už před kapelu, tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, tak si je budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně budete moc užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. užít naživo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června. Živo, protože vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června 2000. Vystoupí už příští rok, konkrétně 26. června 2027. Příští rok, konkrétně 26. června 2027 v pražském okně 26. června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano.
1: 26. června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je po...
1: Června 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je po...
1: 2027 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný...
1: 27 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný...
1: 27 v pražském Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný...
1: Everything... Outučku.
0: Ano, a jejich tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Ano, a jejich tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Jejich tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Tour je pojmenovaný... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Což je název i... Everything under the sun. Všechno pod sluncem. Což je název i... Under the sun. Všechno pod sluncem. Což je název i jejich... No, všechno pod sluncem. Což je název i jejich nový desky, která nás čeká. Což je název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. Což je název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. Název i jejich nový desky, která nás čeká už 30. října.
1: To znamená
0: Zev i jejich nový desky, která nás čeká už 30. října. Jejich nový desky, která nás čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní.
0: Která nás čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano. Čeká už 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak...
0: 30. října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě...
0: Října.
1: To znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě... Znamená za nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě, až bude venku nějakých 14 dní?
0: Ano.
1: Tak samozřejmě, až bude venku nějaký.
0: Ano.
1: Tak samozřejmě, až bude venku nějaký. Tak samozřejmě, až bude venku nějaký. Oni už jsou z toho. Samozřejmě, až bude venku nějaký. Oni už jsou z toho venku 4 singly. Až bude venku nějaký. Oni už jsou z toho venku 4 singly. Ale nějaký, oni už jsou z toho venku.

0: 4 singly, ale oni už jsou z toho venku 4 singly, ale ještě si třeba něco. Jsou z toho venku 4 singly, ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No, podle
0: venku 4 singly, ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No, podle všeho,
0: ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No, podle všeho to bude
0: Ale ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No, podle všeho to bude
0: Ještě si třeba něco pustíme společně.
1: No, podle všeho to bude tvrdší deska.
0: Něco pustíme společně.
1: No, podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože
0: Společně.
1: No, podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože No, podle všeho to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej to bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej running bude tvrdší deska, tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej tak jsme zvědaví, protože z Nickelback, že jo, to je takovej running joke. Všichni si z ní dělají, protože z Nickelback, že jo, to je takovej running joke. Všichni si z ní dělají Nickelback, že jo, to je takovej running joke. Všichni si z ní dělají celý jejich running joke. Všichni si z ní dělají celý jejich život joke. Všichni si z ní dělají celý jejich život srandu. Celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává celý jejich život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává život srandu. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě. Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Já bych si taky chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já
1: chtěl dělat srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být srandu z kapely, která vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych prodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony.
0: Já taky.
1: Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony. Nebo takhle, chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak,
0: asi tak, no.
1: Chtěl bych být kapela, za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak,
0: asi tak, no. Já taky.
1: Protože za který se někdo dělá srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak,
0: asi tak, no. Já taky.
1: Protože srandu a vyprodává stadiony po celém světě. Tak,
0: asi tak, no. Já taky.
1: Protože
0: ty penízky bych brala za ty vyprodané
1: po celém světě, tak.
0: Tak, asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ty hejty můžou být.
0: Asi tak, no. Já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: A, já protože taky. Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ty penízky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano. Taky bych brala za ty vyprodaný haly.
1: Ti ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže
0: za ty vyprodaný haly.
1: Ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback, ty hejty můžou být úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback lístky úplně jedno, že?
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžce.
0: Ano.
1: Takže příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžce se na novou. Takže příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžce se na novou desku a za chvíli. Příští rok Nickelback lístky budou nakupujte těžce se na novou desku a za chvíli se těšíme. Nickelback lístky budou nakupujte těžce se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Lístky budou nakupujte těžce se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si my kupujte těžce se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Těšte se na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Beth's Armor na novou desku a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Beth's Armor a za chvíli se těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Beth's Armor těšíme na další muziku. Dáme si Midnight Oil a Beth's Armor.
2: Chcete mít jistotu?
1: Dáme si Midnight Oil a Beth's Armor.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho
1: Dáme si Midnight Oil a Beth's Armor.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu
1: Oil a Beth's Armor.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do Audi's
1: Armor.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do Autorizu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do Autorizu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi?

0: Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto a mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme o servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy pod auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiově zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpeček a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Loudy vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš aučnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis. Online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Vytvořenost.
0: Louda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Vytvořenost s použitím AI.
0: Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Vytvořenost s použitím AI.
0: Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Vytvořenost s použitím AI.
2: Právě teď.
0: Autorizovaný servis Audi.
1: Vytvořenost s použitím AI.
2: Právě teď v Kik.
0: Audi.
1: Vytvořenost s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem.
1: Vytvořenost s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za
1: tím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 200. Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A mě. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké samice se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké sametové pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení za 399 korun. A měkké sametové povlečení za 399. A měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. Sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. 99 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víte.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém. AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí. Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends, další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends, v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends, Live Forever, symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony,

0: Legends Live Forever a Spedití na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera Skupstě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony na O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Praha. Nenechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte. Nechte si ujít událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte událost roku. Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Bez navýšení v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Bez navýšení a za nula Ticketportál a Ticketmaster. Bez navýšení a za 0%. Prostě a Ticketmaster. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu. Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0. Míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% ne. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0%. Teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc přijde na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na a si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte už na splátky a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 8 a máte to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 to bez navýšení. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé.
0: AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce.
0: CZ nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně.
0: Volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.
0: 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Není místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
1: Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější Pneu.cz.
3: Tatart vyhlašuje.
1: Si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější

0: pneu.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart.
2: Hubu ani za deště.
0: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Za deště.
0: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším.
0: Nejlevnější pneu.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
1: Ano. Tatart nákupy.
3: Slyším. Tatart nákupy.
1: Ano.
3: Tatart nákupy.
1: Slyším.
3: Tatart nákupy.
1: Ano.
3: Tatart nákupy.
1: Slyším.
3: Tatart nákupy.
1: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních.
3: Tatart nákupy.
1: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte
3: nákupy.
1: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost.
3: By?
1: Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spo... Ano. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si dom... Nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA z exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slev. Si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým s velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu. Spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je
1: ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
1: 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
1: Tatart. Opravdovým slevou a štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
1: Tatart. A štědrým cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
1: Tatart. Opravdový elektrospec. Cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
1: Tatart. Opravdový elektrospecialista. Cashbackem k tomu.
3: To je mazec.
1: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
3: To je mazec.
1: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
4: Někdy se člověk...
1: Tatart. Opravdový elektrospecialista.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
1: Int. Opravdový elektrospecialista.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
1: Jindy se vše točí... Elektrospecialista.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
1: Jindy...
4: Někdy se člověk musí otáčet.
1: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
1: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Aby se svět člověk musí otáčet.
1: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Aby se svět točil počet.
1: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Aby se svět točil podle vás.
1: Může vám...
4: Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás.
1: Může vám Home Credit
4: půjčit kolem práce. Aby se svět točil podle vás.
1: Může vám Home Credit půjčit klidně...
4: Aby se svět točil podle vás.
1: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: Aby se svět točil podle vás.
1: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: I na podnik...
1: Točil podle vás.
4: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
1: I na podnikání.
4: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
1: I na podnikání.
4: Žádost vyřídí
1: vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: I na podnikání.
1: Žádost vyřídíte na
4: půjčit klidně milion.
1: I na podnikání.
4: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
1: Nebo on.
4: I na podnikání.
1: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
4: Nebo online do
1: na podnikání.
4: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
1: Nebo online do 15 minut
4: podnikání.
1: Žádost vyřídíte na naší pobočce.
4: Nebo online do 15
1: minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce.
4: Nebo online do 15 minut.
1: Vyřídíte na naší pobočce.
4: Nebo online do 15 minut.
1: Homecredit.cz.
4: Nebo online do 15 minut.
1: Homecredit.cz.
4: Do 15 minut.
1: Homecredit.cz.
5: Zahrádka.
1: Homecredit.cz.
5: Zahrádkář se raduje.
1: Homecredit.cz.
5: Zahrádkář se raduje.
1: Cz.
5: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje.

0: Zafido@e-shop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík,
0: všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík,
0: Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si
0: vyberete.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na
0: CZ.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitní
1: profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého
1: u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce
1: vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.
2: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Zafido.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele!
0: CZ, partner pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus
0: pro vaši zahradu.
3: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun. 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun. Takže 20 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun. Takže vymaluju plus. Hele, akce! Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd. Hele, akce! Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková.
3: Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun.
3: 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na pět.
3: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení.
3: Vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení.
3: Zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Uvažujete u vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Uvažujete o tepelném prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Uvažujete o tepelném čerpadle jen do konce října. Více na Primalex.cz. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte. Více na Primalex.cz. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce Primalex.cz. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce Z. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vyniká. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vyniká. Výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. Její tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm cestujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Hledáte ojet
6: přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Hledáte ojeté auto, na které se
6: na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Hledáte ojeté auto, na které se můžete
6: Proterm.cz.
5: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
6: Vlouda.cz.
5: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců pro spolehnout.

Rudolf... Rudolf se proměnil... Zlato promění. Rudolf se proměnil ve zlato v pet... Promění.

0: V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať ujete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete.
1: Rock Radio.

DABu i FM nebo na Rádia Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rádia.m nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz.

Nemusíš chodit. Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš chodit jen v černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. V černý, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny. Pro všechny.

0: Europe, the cult... Europe, the cult of ignorance... Europe, the cult of ignorance na Rock Rádiu 9 minut před 8. Europe, the cult of ignorance na Rock Rádiu 9 minut před 8. Europe, the cult of ignorance na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: Ano.
0: Europe, the cult of ignorance na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme...
0: Cult of ignorance na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu
0: důležitému... na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi...
0: 9 minut před 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám...
0: 8.
1: Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na... Ano, my chceme teď pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce. Pogratulovat jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Jednomu důležitému staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska staříkovi, který k nám pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všem pravidelně dojíždí na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všech jíždí na motorce a tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro...
1: A tím je Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Marcel. Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Marcelové dneska slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli.
1: Slaví svátek, takže všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli.
1: Všechno nejlepší.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska
1: svátek.
0: Já mám pro něj písničku.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek.
1: Vážně.
0: Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli, Marceli, Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli, ať už je kurva pátek. Marceli, ty máš dneska svátek. Marceli, ať už je kurva pátek. Máš dneska svátek, Marceli, ať už je kurva pátek.
2: Motokec.
0: Svátek, Marceli, ať už je kurva pátek.
2: Motokeci,
0: Marceli, ať už je kurva pátek.
2: Motokeci, Marcela Herbolta.
0: Ať už je kurva pátek.
2: Motokeci, Marcela Herbolta.
0: Ať už je kurva pátek.
2: Motokeci, Marcela Herbolta. Motokeci Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP.
2: Marcela Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok.
2: Herbolta.
3: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude prestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Nová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Ten se z litrů MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Ten se z litrů sníží na 8 pade. Vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah. Ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Bibend pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Bibendum. Však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu. Dosud jezdili všichni na Michelinkách. Bibendum. Však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem všichni na Michelinkách, Bibendum, však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem Fim se rozhodla, Bibendum, však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem Fim se rozhodla společně s promotérem, vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem Fim se rozhodla společně s promotérem, dá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem Fim se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem Fim se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě na jednu sezónu, ovšem Fim se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku všem Fim se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalitérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo

0: iné pojede kvalifikace ještě málo a od nového roku se tam mimo iné pojede kvalifikace úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale roku se tam mimo iné pojede kvalifikace úplně novém formátu.
1: Opačný názor razí třeba Peko Baňaja. Jak to Pedro Acosta nebo Luka Marini? Opačný.

0: názor razí třeba Peko Baňaja. Jak to ovšem bude nakonec? Tamariny opačný názor razí třeba Peko Baňaja. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až opačný názor razí třeba Peko Baňaja. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a zarazí třeba Peko Baňaja. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď na Peko Baňaja. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních konec. O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním. V příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
1: Rok.
0: Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
1: Rock Radio Motoke.
0: Čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
1: Rock Radio Motoke.
0: Závodních víkendů v roce letošním.
1: Rock Radio Motokeci.
0: V roce letošním.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci.

0: máme ešte nejakou slušnou muziku a tak je bude rozdávačka už za pol hodiny a nieco. Tak s nejakou slušnou muziku a tak je bude rozdávačka už za pol hodiny a nieco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Muziku a tak je bude rozdávačka už za pol hodiny a nieco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký rozdávačka už za pol hodiny a nieco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno. Už za pol hodiny a nieco. Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce.
0: Co? Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce.
0: Tak zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce.
0: Zůstaňte napřímo a mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce. Odpoledne za město.
0: A mějte hezký ráno.
1: Ráno do práce. Odpoledne za město. A ráno do práce. Odpoledne za město. A o víkend. Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu. Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu. Divočince, odpoledne za město a o víkendu. Divočne za město a o víkendu. Divočina, nový džo a o víkendu. Divočina, nový Jeep Avenger. O víkendu. Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní čina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídíte od Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 440. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 000. SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 440. Zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. 5 let pořídíte od 449 900 korun. 1900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? K novému 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? K novému Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: K novému Peugeotu
1: Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: K novému Peugeotu parádní nákup
1: Avenger. Tak kam to bude?
2: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze.
1: Tak kam to bude?
2: K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete. K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete. K novému Peugeotu parádní nákupy pouze u Domanského dostanete. K novému Peugeotu 5000 na nákupy pouze u Domanského dostanete. K novému Peugeotu 5000 na nákupy Domanského dostanete. K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác dostanete. K novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanskému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
1: Stavebniny
2: dopy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
1: Stavtru
2: Arkády Pankrác. Domanský CZ.
1: Stavebniny dek přináší mega akci.
2: Jed Pankrác. Domanský CZ.
1: Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1.
2: Domanský CZ.
1: Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Aligny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému 1. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení. Impregnace na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení. Na dřevo Dexan Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Alignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října, tak jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října,

I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams, zpíváka. I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant. I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a... I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před... I'll see you in my dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou... My dreams, zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě tak... Zpívá kapela Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový Giant. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání. Minutu a čtvrt před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho před osmou hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní hodinou, což je ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ještě takový dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní dodatečný přání pro našeho Marcela a všechny ostatní Marcele pro našeho Marcela a všechny ostatní Za minutku bude 8 hodin ráno. Za minutku bude 8 hodin ráno, tak si zachýlí dáme další zprávy. Pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku a taky bude rozdávačka už za půl hodiny a něco. Tak pro vás

rozjezd s Honzou Dandou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.

0: tak si přijďte zdarma. Mega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro imprega akce ve stavebninách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dnách Tech platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Tech 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Tech.cz. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Tech.cz. Pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Tech.cz. Na dřevo zdarma. Více na Tech.cz.
1: Vikingská bouře.
0: Více na Tech.cz.
1: Vikingská bouře a
0: monamart.cz.
1: Vikingská bouře a monamart.cz. Vikingská bouře a monamart.cz na Prahu. Vikingská bouře a monamart.cz řítí na Prahu. Vikingská bouře a monamart.cz řítí na Prahu. Řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show s... Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už šest... Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil War 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Paru. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda a Monamart. Turné jsou Švédové Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Orbit Culture a Soil Work. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha Culture a Soil Work. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum. A Monamart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad.
1: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu.
1: 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelč.
1: Praha O2 Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásí
1: Univerzum.
2: Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady. Drbis Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni
2: a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu.
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny
2: hučí. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí.
2: Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají.
2: Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu. Trampolíny hučí. Koně klusají a vy se smějete. Hučí. Koně klusají a vy se smějete. Já si říkám. Pomalu. A mě klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do... Pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stmalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný. A jaký je to tu pohodlí.

0: jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto. Tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto. Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark
0: zní a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek.
0: Jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy
0: a pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko
0: léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co?
1: Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní...
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy...
1: Od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy...
1: Hodně blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy...
3: No jasně, že mám.
1: Blízko u zvířat.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy...
3: No jasně, že mám. A k ním nový...
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy...
3: No jasně, že mám.
2: Co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej. Sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej. Gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
3: Citroen? No jasně, že mám. A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
4: Citroen he...
3: A k ním nový Citroen?
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny a
2: kecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Citroen.cz.
5: S námi je balení hrou. S námi je balení hrou. Velkoobchod a S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Tel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Materiálů. www.obaly.cz. www.obaly.cz. Obaly.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise. Hezké ráno, máme pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná pondělí 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní 8 hodin a jsou tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní úřední tu zprávy. Komise dnes projedná výsledky voleb státní úředníci oficiálně potvrdí Komise dnes projedná výsledky voleb státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z dnes projedná výsledky voleb státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování voleb státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendové státní úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování úředníci oficiálně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování v komunální části tradičně potvrdí konečná čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislá čísla z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z víkendového hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti hlasování. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti. V komunální části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran. Části tradičně uspěly hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů uspěli hlavně nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů nezávislí kandidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidáti z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo z politických stran získala nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců nejvíc mandátů KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodnutí KDU ČSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců OSL do senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda senátu lidé přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší do přímo zvolili 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí 5 zástupců o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí ministr o zbytku rozhodne druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu druhé kolo. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanské. Vláda dnes řeší domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Domácí násilí, ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají. Ministři mají na programu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají ramu důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany u důležité změny občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a občanského zákoníku. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce. Úpravy se konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit. Konkrétně týkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci českýkají rozvodů a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci a ochrany obětí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Kabinet chce taky rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde rozšířit pravomoci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada moci České inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada inspekce životního prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropská prostředí. Před samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní samotnou schůzí se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce.

0: sankce. Pro Gruzii se ještě sejde koaliční rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí rada. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie. Evropa chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes chystá rekordní sankce proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku proti Rusku. Ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí ministři zahraničí Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat Evropské unie kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 kvůli tomu dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 16 dnes jednají v Lucemburku. Na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně na černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené. Černý seznam chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní. Chtějí připsat téměř 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. 1600 nových jmen. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje. Jde převážně o lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné lidi napojené na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně severo na ruský zbrojní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně severočeši v nejvní průmysl. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně severočeši. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomouc. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102 ve vítězné vlně severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-60 vlně severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66 češi v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté. Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce 102-66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří 66. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří 6. V lize vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100%. Vyhráli už po páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. Páté za sebou a v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. A v tabulce jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví. Rock Radio. Se jim aktuálně patří druhé místo za 100% sláví.
1: Rock Radio.
0: Patří druhé místo za 100% sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Za 100% sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Sláví.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy sluneč.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později poluje.
1: Radio. Počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později polujasno až
1: počasí.
0: Ráno bude místy slunečno, později polujasno až ráno bude místy slunečno, později polujasno až oblačno. Ráno bude místy slunečno, později polujasno až oblačno. Výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Bude místy slunečno, později polujasno až oblačno. Výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Slunečno, později polujasno až oblačno. Výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Četnější budou na až oblačno. Výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě území. Výjimečně se vyskytnou taky slabší přehánky. Četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde vyskytnou taky slabší přehánky četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad přehánky četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i četnější budou na horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněh horách na severu a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak a severovýchodě území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky území, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat, kde můžou být nad 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší tep 12 metrů i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší

0: teploty naměřují i sněhové. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy. Až 17 srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jihu Moravy až 17 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej. Ať už prší nebo paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat o paří slunce. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého dní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Na Pražském okruhu.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na Pražském okruhu opatrně ve směru.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 na 1.
1: Radio. Doprava.
0: Na Pražském okruhu opatrně ve směru D.
1: Doprava.
0: Na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 na 61. kilometru. Na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 na 61. kilometru se stala nehoda. Je to na Pražském okruhu opatrně ve směru D1 na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný. Opatrně ve směru D1 na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý. D1 na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzni se bude na 61. kilometru se stala nehoda. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzni se boural na neprůjezdný pravý jízdní pruh. Plzně se boural na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou pravý jízdní pruh. Plzně se bouralo na železniční ulici na křižovatce s Koterovskou a pozor taky v Trutnově, tam se bouralo na Kladské.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey, prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru.

Zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Ne ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Na www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. cz. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rockovej rozjezd. Rock Radio, rock.

0: telefonní číslo a můžete být u toho, napište si na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a potom zvedejte mobil. No. Napište si na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme...
0: Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vybere.
0: Facebook, připište telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem.
0: Telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme.
0: Telefonní číslo a potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce, někoho vyberem a teď už vybíráme.
0: Potom zvedejte mobil.
1: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu.
0: Mobil.
1: No a držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu. Držíme palce. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu. Rite salutant. Někoho vyberem a teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu. Rite salutant. A teď už vybíráme Daniela Landu a Moritu. Rite salutant. Máme Daniela Landu a Moritu. Rite salutant. Landu a Moritu, Rite salutant.
2: Rock Radio.
1: Moritu, Rite salutant.
2: Rock Radio.
1: Ant.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: čumáci.
1: Kovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá
1: rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na
0: Dobré ráno, čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
0: Čumáci.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4:08. Ať vám dneska někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 8:04. Někdo dá pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 8:04. V pondělí. Pusu na čelo, to vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 8:04. V pondělí.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 8:04. V pondělí 12. října.
4: Přátelé.
2: 8:04. V pondělí 12. října. 8:05 v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme v pondělí 12. října. Přátelé, už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou. Už za půl hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou. Hodinky budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou. Budeme rozdávat dva lupeny na naší narozeninovou veselici do dva lupeny na naší narozeninovou veselici do sportovní na naší narozeninovou veselici do sportovní haly Datar narozeninovou veselici do sportovní haly Datar ve Zlíně na jsou veselici do sportovní haly Datar ve Zlíně na 7. ulici do sportovní haly Datar ve Zlíně na 7. do sportovní haly Datar ve Zlíně na 7. listopadu ne sportovní haly Datar ve Zlíně na 7. listopadu ne furt ne sportovní haly Datar ve Zlíně na 7. listopadu ne furt ne Datar ve Zlíně na 7. listopadu ne furt ne
5: to docela dlouho ještě
2: na 7. listopadu ne furt ne
5: to docela dlouho ještě říkáme
2: listopadu ne furt ne
5: to docela dlouho ještě říkáme opakujeme ale
2: padu ne furt ne
5: To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale...
2: Furt ne.
5: To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7:11. To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7:11. Slaví Medanovský. To docela dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7:11. Slaví Medanovský. Dlouho ještě říkáme, opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7:11. Slaví Medanovský. Vy můžete být u toho... Opakujeme, ale tak nevadí, ano, 7:11. Slaví Medanovský. Vy můžete být u toho... Napište si na Instagram, ale tak nevadí, ano, 7:11. Slaví Medanovský, vy můžete být u toho, napište si na Instagram, nevadí, ano, 7:11. Slaví Medanovský, vy můžete být u toho, napište si na Instagram, na Facebook, připište to, 7:11. Slaví Medanovský, vy můžete být u toho, napište si na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo, Slaví Medanovský, vy můžete být u toho, napište si na Instagram, na Facebook, připište

počkejte chvíli, milí, jak paže Danieli, počkejte chvíli, jak paže Danieli.

0: horší či lepší. No a jedna věc přilítla věci. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1907. Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 19... Horší či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979, 12. Či lepší. No a jedna věc přilítla v roce 1979, 12. října. No a jedna věc přilítla v roce 1979, 12. října. Jedna věc přilítla v roce 1979, 12. října. Na koncertě v roce 1979, 12. října. Na koncertě v Madison Square Garden 59 12. října na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli 9 12. října na koncertě v Madison Square Garden, když tam 12. října na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro na koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull koncertě v Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull zpěvák Ian Madison Square Garden, když tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson, tam hráli Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako Jethro Tull. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako strašal. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako strašně horoucně. Zpěvák Ian Anderson, tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a Ian Anderson, tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a jsem tam zrovna jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška jako strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to strašně horoucně něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik něco zpíval a nějakýho fanouška to dojmulo natolik a nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm na nějakýho fanouška to dojmulo natolik, že po něm natolik, že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko. Že po něm na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo.
0: Na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo.
0: Au. Na pódium hodil růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem.
0: Růži a roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: A roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn roztrhnul mu oko.
1: Fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten
1: fakt jo. Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála.
1: Au, jako tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo
1: tím trnem, jo.
0: Normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a normálně ten trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla trn nebo ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala ta růže přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala mu řeznou ránu. Přistála přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala mu řeznou ránu na oku. Přímo do obličeje, přímo do voka a roztrhla mu udělala mu řeznou ránu.
1: Ježíš, to je strašný.
0: Přímo do voka a roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježíš, to je strašný.
0: Roztrhla mu, udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježíš, to je strašný.
0: Přistálo ti, udělala mu řeznou ránu na oku.
1: Ježíš, to je strašný.
0: Přistálo ti něco na rokinech? Řeznou ránu na oku.
1: Ježíš, to je strašný.
0: Přistálo ti něco na rokinech? Takhle.
1: Ježíš, to je strašný.
0: Přistálo ti něco na rokinech? Takhle, když jsi moderovala celý léto. Přistálo ti něco na rokinech? Takhle, když jsi moderovala celý léto.
1: Vůbec se nevybuzuj.
0: Přistálo ti něco na rokinech? Takhle, když jsi moderovala celý léto.
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
0: Něco na rokinech? Takhle, když jsi moderovala celý léto.
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám.
0: Takhle, když jsi moderovala celý léto.
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám. Ty ještě tam po mně pak
0: si moderovala celý léto.
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám. Ty ještě tam po mně pak budu něco házet. Naštěstí
0: celý léto.
1: Vůbec se nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přece nevybuzuj k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, buzuj k takovýmhle aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, aktivitám, ty ještě tam po mně pak budou něco házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mně nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli tam po mně pak budou něco házet.

0: Naštěstí ne, přátelé, nic po mě nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky, co házet. Naštěstí ne, přátelé, nic po mě nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky. A naštěstí ne, přátelé, nic po mě nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky. A jinak vás vyvede ochranka. Přátelé, nic po mě nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky. A jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak
0: nehažte, radši mi to přijďte dát osobně, jestli to je z lásky. A jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem
0: přijďte dát osobně, jestli to je z lásky. A jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem...
0: To je z lásky a jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo...
0: Jinak vás vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo neházel kalhoty...
0: Vyvede ochranka.
1: Tak já jsem myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo neházel kalhotky nebo... Tak já jsem myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo neházel kalhotky nebo podprsenky. Myslel, víš, že jsem... Na tebe asi by nikdo neházel kalhotky nebo... nebo podprsenky se, na tebe asi by nikdo neházel kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by nikdo neházel kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila,
0: Trend.
1: Nebo zel kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila,
0: Trend.
1: Nebo
0: spodňáry
1: kalhotky nebo podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila,
0: Trend.
1: Nebo
0: spodňáry
1: no, to... podprsenky, pokud by teda nechtěla, by si nosila,
0: Trend. Nebo spodňáry nepřistály, takže no. To trencle můžete
1: pokud by teda nechtěla, by si nosila,
0: trencle nebo spodňáry. Zatím nepřistály, takže no. To trencle můžete...
1: Chtěla by si nosila,
0: trencle nebo spodňáry. Zatím nepřistály, takže no. To trencle můžete, těma mi asi neublížíte. Tak. Ne,
1: nebo spodňáry.
0: Zatím nepřistály, takže no. To trencle můžete, těma mi asi neublížíte. Tak.
1: A nebo plišák tady.
0: Nepřistály, takže no. To trencle můžete, těma mi asi neublížíte. Tak.
1: A nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: To trencle můžete, těma mi asi neublížíte. Tak.
1: A nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišák mám ráda. Můžete, těma mi asi neublížíte.
1: A nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč...
0: Si neublížíte, to je v
1: pohodě. Nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč... Nebo plišák třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hrajivě třeba by ti udělal radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hrajivě radost.
0: Jo, plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hrajivě není tak dobrý nápad.
0: Plišáky mám ráda.
1: Že náruč růží hraje vědenkně není tak dobrý nápad, protože by ti to dost... Náruč růží hraje vědenkně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo v oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák hraje vědenkně není tak dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo v oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák dobrý nápad, protože by ti to roztrhalo v oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak
1: přijď. Protože by ti to roztrhalo v oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští
1: rok... Trhalo v oči, nebo se ti to zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Zamotalo do vlasů, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, ale plišák by mohl být, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovit, ne?
0: Tak jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart čeká.
0: Jo, tak příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní...
0: Příští rok plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart čekáme, co přiletí na pódium.
0: Plišáci.
1: Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart čekáme, co přiletí na pódium. Tak přátelé, 7. listopadu sportovní hala Datart čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. 7. listopadu sportovní hala Datart čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Sportovní hala Datart čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Čekáme, co přiletí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring, The Kids letí na pódium. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring, The Kids Aren't Alright. Doufám, že to teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring, The Kids Aren't Alright. Právě teď. Teda nebudou gelínky. Jdeme dál. Offspring, The Kids Aren't Alright. Právě teď na Rock Rádiu. Jdeme dál. Offspring, The Kids Aren't Alright. Právě teď na Rock Rádiu. Offspring, The Kids Aren't Alright. Právě teď na Rock Rádiu. Kids aren't all right, právě teď na Rock Rádiu. All right, právě teď na Rock Rádiu. Právě teď na Rock Rádiu. Rock Rádiu.

UFO a jejich Doctor Doctor. UFO a jejich Doctor Doctor na... UFO a jejich Doctor Doctor na Rock Radio 11 minut po... UFO a jejich Doctor Doctor na Rock Radio 11 minut... UFO a jejich Doctor Doctor na Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připojit. UFO a jejich Doctor Doctor na Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připojit. Doctor Doctor na Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připojit ku 12. října podívat. Rock Radio 11 minut po 8. Pojďme se připojit ku 12. října podívat. 11 minut po 8. Pojďme se připojit ku 12. října podívat, co zajímavého. Po 8. Pojďme se připojit ku 12. října podívat, co zajímavého se pojďme se při pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo. Při pondělku 12. října podívat, co zajímavého se událo v rokový 12. října podívat, co zajímavého se událo v rokový historii. Nevím, dívat, co zajímavého se událo v rokový historii. Nevím, jestli je to zajímavý událo v rokový historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu v rokový historii. Nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Historii, nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že nevím, jestli je to zajímavý, ale našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítala, našel jsem dneska jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Jednu takovou malou ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různý věci. Mm-hmm. Ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší ptákovinu. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší. Víme, že na pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší či lepší. Pódium lítají různé věci. Mm-hmm. Horší či lepší. Lítají různé věci. Mm-hmm.

0: Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu. Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou Anastasia. Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou Anastasia právě. Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou Anastasia právě teď. Máme 8 hodin. Slash a Miles Kennedy na Rock Rádiu s Peckou Anastasia právě teď. Máme 8 hodin skoro. Kennedy na Rock Rádiu s Peckou Anastasia právě teď. Máme 8 hodin skoro 20 minut. Rock Rádiu s Peckou Anastasia právě teď. Máme 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, Peckou Anastasia právě teď. Máme 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. právě teď. Máme 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října. Teď máme 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října. Pokud byste to nevěděli. 8 hodin skoro 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října. Pokud byste to nevěděli, tak 20 minut. Přátelé, dneska je 12. října. Pokud byste to nevěděli, tak už. Přátelé, dneska je 12. října. Pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude. Přátelé, dneska je 12. října. Pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude. 7. listopadu 12. října, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a Tommy, pokud byste to nevěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a Tommy budeme svěděli, tak už za necelý měsíc bude 7. listopadu a Tommy budeme slavit 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice.
0: Slavit 18. narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně.
0: Tý narozeniny.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datart, vy tam můžete být u toho s námi.
0: Nej.
1: Ano, čeká nás velká veselice ve Zlíně v hale Datart, vy tam můžete být u toho s námi. Nás velká veselice ve Zlíně v hale Datart, vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou veselice ve Zlíně v hale Datart, vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů Zlíně v hale Datart, vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů, k tomu připomínám, vy tam můžete být u toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů, k tomu připomínám, že pánský kalendář toho s námi. Čeká nás křest hned dvou kalendářů, k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít. Čeká nás křest hned dvou kalendářů, k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. Křest hned dvou kalendářů, k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela kalendářů, k tomu připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se připomínám, že pánský kalendář už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný kalendář, už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party, už můžete mít i vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu vy. A to zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že zcela jednoduše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a vše, když se zaregistrujete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste vmete do naší slušný party. Připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali tak slušný party, připomínám ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel ještě jednu věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace věc a to, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro, že pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí. Pokud už jste v minulosti se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí. Protože jsme aktualizovali se registrovali, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí. Protože jsme aktualizovali stránky, tak bohužel stará registrace pro vás neplatí. Protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat. Stará registrace pro vás neplatí. Protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou. Registrace pro vás neplatí. Protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže
1: platí. Protože jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže
1: jsme aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte.
1: Aktualizovali stránky, takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte na web Rokovy radio.cz,
1: takže je potřeba se registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte na web Rokovy radio.cz,
1: registrovat ještě jednou.
0: Takže se podívejte na web Rokovy radio.cz, kde
1: jednou.
0: Takže se podívejte na web Rokovy radio.cz, kde se na tu registraci. Takže se podívejte na web Rokovy radio.cz, kde se na tu registraci dostanete na web rokovyradio.cz, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam bude rokovyradio.cz, kde se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat na cz, kde

0: se na tu registraci dostanete. No a když už tam budete, tak se můžete podívat i na prodej. Prodej lístků, který už jsme zdražili o kilo, teďka stojí 890 korun. Za kus A můžete si je koupit pro ty o kilo, teďka stojí 890 korun. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, stojí 890 korun. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. 90 korun. Za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě za kus A můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně můžete si je koupit pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 pro celou rodinu, abyste to neprošvihli. A nebo nám o ně ještě 9 minut můžete psát.
1: Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli se vrátíme s další slušnou muzikou. Motorband nám zahrajou svou už skoro tři roky starou pecku, tolik otázek tu zní.
1: Rock Radio.

0: Ich hätte noch.
1: Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz www.radia.cz. Vyber si ze široké CZ. Vyber si ze široké nabídky direkt. Vyber si ze široké nabídky direkt Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky direkt auto. Vyber si ze široké nabídky direkt Autobazaru. A zimní gumy má. Vyber si ze široké nabídky direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Vyber si ze široké nabídky direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke nabídky direkt Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu k Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto k vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernici. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový auto. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1.
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1.
0: Auto. Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
0: Konečně férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii.
0: Férový autobazar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak.
0: Zar.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně v drogérii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše platí. A k tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. K tomu vše od Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše Gillette včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodeji včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Tetas se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shop 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu.

0: Teta v prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Kráva,
0: kráva. Na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Kráva, kráva, kap.
0: Drogerie.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Neděl.
1: Kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team byl.
1: Kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
2: Kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
2: Husa.
3: Nedělej team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sport. Nedělej team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál. Team building v zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál s restaurací v pražských Kutných. Zasedačce.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích.
4: Vyražte na šeberák.
3: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita.
4: Berák.
3: Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. V pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné. Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné bizo v přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Rybníku. Výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, čos!
3: Nech toho a po. Kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, čos!
3: Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, čos!
3: Nech toho a pojď.
5: Tchoř.
3: Tak co doma?
5: Krůta, krůta, čos!
3: Nech toho a pojď.
5: Tchoř. Krůta, krůta, čos!
3: Nech toho a pojď.
5: Tchoř.
6: Krůta,
5: čos!
3: Nech toho a pojď.
5: Tchoř.
6: Mengrby z kosmetiky.
3: Nech toho a pojď.
5: Tchoř.
6: Mengrby z kosmetiky.
3: A pojď.
5: Tchoř.
6: Mengrby z kosmetika, co má koule.
5: Tchoř.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně, kosmetika, co má koule. Angry Birds. Housy, vůně, pot.

0: Benu pro léky i pro radu.
1: CZ.
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku.
0: Pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
1: Budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte víc...
1: Doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 lék... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez do... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo... Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našem bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Bo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. Benu, rádi vám poradíme. Rádi vám poradíme.

0: máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře, máme plné krásných zátok, máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře, máme je v Tuji. Exných zátok, máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře, máme je v Tuji. Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře, máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře, máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský, máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře, máme ho v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře, máme ho v Tuji. Kypr, slunce a úžasný podmořský svět Rudého moře, máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená, svět Rudého moře, máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v Tuji. A cože? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v Tuji. A co dovolená v Tuji? Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Kypr, slunce a pohodová dovolená, máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Dovolená, máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objev dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte pár kroků od pláže, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2000, i to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou. Najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená za 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. 7 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
0: Dovolená začíná u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí.
0: A u nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez přeboje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny kovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 20 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden hrozný stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden litr 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je jeden litr za 29,90 za 24,90. A řepkový olej je jeden litr za 29,90. A řepkový olej je jeden litr za 29,90. A z aplikací Lidl. A řepkový olej je jeden litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen olej je jeden litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se 9,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Za
1: 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A zadny jsou tady.
1: Za Lidl, to se vyplatí.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal.
1: To se vyplatí.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové. A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy.

0: jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače.
1: Fíhas, šoksede, to je to nový kargo.
2: Jo.
1: Pěkně, a co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně dekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Nekup. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený. Hledáš ojeté auto? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ to? Nekupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní. Kupuj na slepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto S. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto S. Kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto S. Ověřené vozy. I právní stav. Kup auto bez rizika. Auto S. Ověřené vozy. Kup auto bez rizika. Auto S. Ověřené vozy. Kdo na to jde? Auto bez rizika. Auto S. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí autika. Auto S. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od S. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od S. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od S.
1: Turecko a dlouhé.
0: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od S.
1: Turecko a
0: lesa, koupí auto od S.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže,
0: máme. Koupí auto od S.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže,
0: máme je v Tuji.
1: Řecko a ko.
0: S.
1: Turecko a dlouhé písečné pláže,
0: máme je v Tuji.
1: Řecko a. Turecko a dlouhé písečné pláže,
0: máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy.
0: Turecko a dlouhé písečné pláže,
1: máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Dlouhé písečné pláže,
0: máme je v Tuji.
1: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Kouzelné ostrovy plné krásných zátok.

0: vůně pot i sporek žádný. Angry Birds, lousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkční Birds, lousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkční věci a lousy vůně pot i sporek žádný. Keci funkční věci a vůně pot i sporek žádný. Keci funkční věci a nogr i sporek žádný. Keci funkční věci a nogr i BR dví keci funkční věci a nogr i BR deset si funkční věci a nogr i BR deset či věci a nogr i BR deset teč a nogr i BR deset tečka CZ BR deset tečka CZ.
1: Přijďte si do Benup.
0: BRDS.cz.
1: Přijďte si do Benup pro léky i pro
0: radu. BRDS.cz.
1: Přijďte si do Benup pro léky i pro radu.
0: .cz.
1: Přijďte si do Benup.

0: Už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Zuzka a sportovní přehled. Sportovní přehled.
1: Honí vás mlsná. Honí vás mlsná. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Pořádnej rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Rokovej nářez. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku. Nebo radši něco jemnějšího. Z našeho nabušenýho jídelníčku si z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme oběd Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá máme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese webky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a se ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naši. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednáme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Pečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý upejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. Všední den od 11 do 12. Na Rock Rádiu. 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio 11 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádio Sport. Rock Rádio Sport.
2: Ústecký bas.
1: Rock Rádio Sport.
2: Ústecký basketbal.
1: Rock Rádio Sport.
2: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně.
1: Rock Rádio Sport.
2: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně sever.
1: Sport.
2: Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili. Ústecký basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili. Basketbal pokračuje ve vítězné vlně Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko. Severočeši v nejvyšší soutěži porazili Olomoucko Vysoko 102-66. V lize vyhrála 60.

56. Blize vyhráli už po páté za sebou. V tabulce jim aktuálně patří. Naopak nováček z Plzně zůstává po další prohře poslední. Nedělní program přinesl celkem sedm zápasů na všech stadionech. Sparta Karlovy Vary České Budějovice hradec králové a Mladá Boleslav. V posledních nedělních duelech uspělo Slovácko, které vyhrálo v Liberci 2-0. V Jablonci nad Nisou se bourala na Rýnovecké ulici. V Trutnově na Kladské tam se srazily dva osobáky a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním z nich.

0: After the war, Agrimor po válce. After the war, Agrimor po válce, 2 minuty po půl devátý. After the war, Agrimor po válce, 2 minuty po půl devátý. Co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku.
0: After the war, Agrimor po válce, 2 minuty po půl devátý. Co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti...
0: Mor po válce, 2 minuty po půl devátý. Co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem
0: říkala. Válce, 2 minuty po půl devátý. Co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala.
0: Ty po půl devátý. Co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala.
0: Pátý, co jsi říkala?
1: Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu. Že ti zahájím válku a nemůžu ti říct, co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od.
0: Aj.
1: Co jsem říkala, protože to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od.
0: Aj.
1: Radiohausu.
0: Hned.
1: Že to bylo tak sprostý, že bych za to dostala pokutu tady od. Radiohausu. Prostý, že bych za to dostala pokutu tady od. Radiohausu.
0: Hned při pondělku.
1: Za to dostala pokutu tady od.
0: Radiohausu. Hned při pondělku takhle s...
1: Radiohausu.
0: Hned při pondělku takhle s Ostra...
1: A vypičovala s...
0: Radiohausu. Hned při pondělku takhle s Ostra...
1: A vypičovala som ťa... Radiohausu.
0: Hned při pondělku takhle s Ostra...
1: A vypičovala som ťa...
0: Jo, tohle s prst... Hned při pondělku takhle s Ostra...
1: A vypičovala som ťa...
0: Jo, tohle s... Při pondělku takhle s Ostra...
1: A vypičovala som ťa...
0: Jo, tohle s prostý nebylo vůbec tak dobrý. Takhle s Ostra...
1: A vypičovala som ťa...
0: Jo, tohle s prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachytrá...
1: Vypičovala som ťa...
0: Jo, tohle s prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom...
1: Vypičovala som ťa...
0: Jo, tohle s prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka. Jo, tohle s prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a tohle s prostý nebylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka. Bylo vůbec tak dobrý. Tak teď už to zachrání asi jenom Zuzka a sportovní přehled. Tak teď

0: pruhem. Páky a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Jedním jízdním pruhem.
1: Šťastnou cestu.
0: Pruhem.
1: Šťastnou cestu za každého počasí. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy sub. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista. Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru. Z každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. Počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emil, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Lista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. 4x4. www.emilfrey.cz. 4. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz.

Zuzanko, díky, bylo to nádher. Rock Radio. Zuzanko, díky, bylo to nádherný. A... Zuzanko, díky, bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny. Bylo to nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith. Nádherný a proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith si dáme jej. A proto teď pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith si dáme jej hitovku Cry. Pro tebe a všechny příznivce kapely Aerosmith si dáme jej hitovku Crying, takhle populární. Všechny příznivce kapely Aerosmith si dáme jej hitovku Crying, takhle populce kapely Aerosmith si dáme jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Aerosmith si dáme jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Si dáme jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Jej hitovku Crying, takhle popůl devátý. Crying, takhle popůl devátý. Takhle po půl devátý. Pátý.

0: ukáž. Že ti dám peškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narozky. Že ti dám peškot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narozky.
1: Daj piškotku.
0: Kot a možná k tomu přidám dva lístky na naše narozky.
1: Daj piškotku.
0: K tomu přidám dva lístky na naše narozky.
1: Daj piškotku.
0: Lístky na naše narozky.
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že...
1: Daj piškotku.
0: Jako chceš mi říct, že by... Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku než... Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku než abych... Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku než abych ti dal lupeny za 1700. Jako chceš mi říct, že by si radši dala piškotku než abych ti dal lupeny za 1700. Chceš mi říct, že by si radši dala piškotku než abych ti dal lupeny za 1700. Na takovou taškařici je skoro zlý. By si radši dala piškotku než abych ti dal lupeny za 1700. Na takovou taškařici je skoro zlý. Já 100% radši dala piškotku než abych ti dal lupeny za 1700. Na takovou taškařici je skoro zlý.
1: Já 100% já na piškotku
0: než abych ti dal lupeny za 1700. Na takovou taškařici je skoro zlý.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Lupeny za 1700. Na takovou taškařici je skoro zlý.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: 1700. Na takovou taškařici je skoro zlý.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Takovou taškařici je skoro zlý.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, skoro zlý.
1: Já 100% já na piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
1: Piškotku slyším.
0: Tak přátelé, mobily do ručky. Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Honda přiváží a...
0: Tak přátelé, mobily do ručky.
2: Honda přiváží a...
0: Mobily do ručky.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyber... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V. Akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V. Hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridní SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být ním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úspor 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů skvělé Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní na Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Tu skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běžní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro.

0: užij si den naplno, když najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno, když per ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno, když něco, tak na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno, když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno, když něco, tak Allegro. Allegro a užij si den naplno, když něco, tak Allegro. Užij si den naplno, když něco, tak Allegro. Skonto na byte. No, když něco, tak Allegro. Skonto na byte. Něco, tak Allegro. Skonto na
1: byte. Už nemusíte čap. Skonto na byte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto na byte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes zbytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodeji. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s kontocenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slate. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na to.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla po slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Každý z nás.
1: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději.
1: Slevy u obchodníka.
2: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas, nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá. Odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení spolehlivá. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou Kazbet. Najdete to své na Kazplňku se zárukou, výroba na míru a hned.
3: Mohlo to být úplně normální úterý.

0: CZ. Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrát. Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. Se nevrátil. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12. Ale je zpátky. Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úter. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. Jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC. 39 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
1: A za
0: úterní kyblík je zpátky v KFC.
1: A zadní jsou tady.
0: Kyblík je zpátky v KFC.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe na
0: KFC.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal se. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy. A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítač. Kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% počítače. Mobily nebo hračky opět až 30% a ne mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň do nebo hračky opět až 30% a nezapomeň do půlnoci opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Ušetmeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovým Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za...
1: Máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji...
1: Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
1: Slevovými kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
1: Kódy na Alza.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: Za CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová
1: CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 70 kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semen 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 25 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: aplikaci Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Stavebus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akce
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14,
0: to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červ. Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba. Nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru 14 v provedení Režná a Červená Engoba, nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základní a Červená Engoba, nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek, Červená Engoba, nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek, čtyři běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro sušené latě stavebninách Dek platí do 16. října, tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz do 16. října, tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz do října, tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Prosušené latě zdarma. Více na Dek.cz. Dek.cz.
2: Ne.
3: Každý je naladěný.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiné.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiné.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šest jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 % zpět za nákrát 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz. CZ.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu.

Aerosmith pláčou v éteru Rock Rádia. Aerosmith pláčou v éteru Rock Rádia 10. Aerosmith pláčou v éteru Rock Rádia 10 minut po. Aerosmith pláčou v éteru Rock Rádia 10 minut po půl. Aerosmith pláčou v éteru Rock Rádia 10 minut po půl devátý. Pláčou v éteru Rock Rádia 10 minut po půl devátý. V éteru Rock Rádia 10 minut po půl devátý. A 10 minut po půl devátý. To znamená 10 minut po půl devátý. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky. Po půl devátý. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky koukáš. Po půl devátý. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky koukáš. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot. To znamená jediný. Cereže na mě takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot. Cereže na mě takhle hezky koukáš. Že ti dám piškot. A možná k tomu přidám dva lístky na naš. Takhle hezky koukáš.

0: Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Žot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Přebuďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 500 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 502 podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot 25 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů je teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je doma.
0: K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupuj výběr vozů skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou skladem i hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
1: To je Domanský.
0: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. S nabídkou od Domanského. Rok. Kou od Domanského. Rok. Kráckého. Rok. Rádio. Rok. Rádio.
2: Je 8 hodin skoro.
3: Rok. Rádio.
2: Je 8 hodin skoro 44.
3: Rádio.
2: Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon. Je 8 hodin skoro 44 minut a náš telefon dneska volá do a náš telefon dneska volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Náš telefon dneska volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré. Telefon dneska volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme. Volá do Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
2: Náchoda, kde už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
2: Už v práci sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Ahoj.
2: Sedí Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám. Petra. Peťo, dobré ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se Peťo, dobré ráno přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám přejeme.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
5: Ano. Dobré ráno, ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
5: Dobré ráno, ahoj.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
5: Dobré.
2: My tě zdravíme, já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
5: Dám administrativu v jedné firmě.
2: Já se jenom zeptám, co prosím tě děláš?
5: Dám administrativu v jedné firmě.
2: Co prosím tě děláš?
5: Dám administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost.
5: Dám administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě.
5: Ty... Dám administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty si nám...
5: Administrativu v jedné firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty si nám psala...
5: Firmě.
2: Výborně, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty si nám psala lístky, tak to máš času dost. Prosím tě. Ty si nám psala lístky na narozeniny bych moc dost. Prosím tě. Ty si nám psala

0: Lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem, ty jsi nám psala, lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem tak nám psala, lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevěděla. Lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála. Lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála. A hlavně lístky na narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála. A hlavně proto, abych naživo viděla narozeniny bych moc chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála. A hlavně proto, abych naživo chtěla, protože jsem takhle ještě nikdy nic nevyhrála. A hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím takhle ještě nikdy nic nevyhrála. A hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému nikdy nic nevyhrála. A hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému a hlavně proto, abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli. Abych naživo viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
0: Viděla Dandu, ale to nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil.
0: Nesmím říct nahlas kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisíc.
0: Kvůli svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisíců.
0: Svému příteli.
1: Přesně tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec.
1: Tak.
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale tvůj...
2: Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá. Právě teď si to prozradil několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo? Několika tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No.
2: Tisícům lidí v éteru, ale to vůbec nevadí.
0: Ale
2: tvůj přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že...
2: To vůbec nevadí.
0: Ale tvůj
2: přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak...
0: Ale tvůj
2: přítel určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí...
2: Určitě neposlouchá Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak... Tak to bude dobrý.
2: Rock Radio, že jo?
1: No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak... Tak to bude dobrý. No, hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzí.
1: Hlavně doufám, že mi to odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem.
1: Odpustí za ty lístky, tak snad to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně se
1: tak snad to bude dobrý.
2: My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně se tak. My víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně se tak.
0: Já si taky říkám jako.
2: Víme, že jsi to řekla účelově s Honzíkem, se nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Já si taky říkám jako, že...
2: Účelově s Honzíkem se nikdo dobrovolně setkávat
0: nechce. Já si taky říkám jako, že proč, jako, že bych ti tam... Taky říkám jako, že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval... Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak... Že proč, jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak... Jako, že bych ti tam třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak jako bez lidi potřebovat ode mě. Třeba, nevím, přeparkoval auto nebo něco, co bys mohla, tak jako bez lidi potřebovat ode mě. Takže se těším, nebo něco, co bys mohla, tak jako bez lidi potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se, tak jako bez lidi potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde potřebovat ode mě. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel, od kterého okamžitě dostaneš. Takže se těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu. Těším, že až samozřejmě přijdeš si se mnou ťuknout, tak přijde i tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Ťuknout, tak přijde i tvůj přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím, přítel, od kterého okamžitě dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, dostanu pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, pěstí mezi oči, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už, to bude krásný. Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně, už?
1: Jo, už jsem tam.
0: Prosím tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže, mám tě, byla jsi někdy ve Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže, máš představu ve Zlíně už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže, máš představu, kde je sportovní hala už?
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže, máš představu, kde je sportovní...
1: Jo, už jsem tam byla.
0: Takže, máš představu, kde je sportovní hala Datart? Takže...

0: Máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Máš představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. Představu, kde je sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A sportovní hala Datart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A chápart?
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem.
1: To ani náhodou, ale nějak to dopadne.
0: Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem. Výborně. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři. A chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři. Máš chápu teda, že pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co na pojedete se svým přítelem, jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co nám jste asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách. Asi oba rokeři. Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát. Máš nějakou představu, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely. Máš nějaký přání nebo tip, co nám bude na našich narozeninách hrát za kapely. Máš nějaký přání nebo tip, bude na našich narozeninách hrát za kapely. Máš nějaký přání nebo tip, našich narozeninách hrát za kapely. Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak mám.
0: Hrát za kapely. Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme tip Panoptiko.
0: Máš nějaký přání nebo tip?
1: Tak máme tip Panoptiko, což by bylo.
0: Tip?
1: Tak máme tip Panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Tak máme tip Panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Tak máme tip Panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. Máme tip Panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že Panoptiko, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to, což by bylo super, protože máme rádi. A doufám, že to bude, no. Super, protože máme rádi. A doufám, že to bude, no. Rádi. A doufám, že to bude, no.
2: Žá.
1: A doufám, že to bude, no. Doufám, že to bude, no.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafu.
1: To bude, no.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle.
1: No.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky. Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadlo.
2: Že žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley.
2: Žádný další kapely si netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley.
2: Netypovala podle grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley. A dál nevím.
2: Grafiky.
1: Ještě mě napadl Harley. A dál. Ještě mě napadl Harley. A dál nevím, na tohle stojí se moc dobře. Mě napadl Harley. A dál nevím, na tohle stojí se moc dobře, na tohle soluštění. Harley. A dál nevím, na tohle stojí se moc dobře, na tohle soluštění. A dál nevím, na tohle stojí se moc dobře, na tohle soluštění.
0: To je úplně v pořádku.
1: Dál nevím, na tohle stojí se moc dobře, na tohle soluštění.
0: To je úplně v pořádku.
1: Nevím, na tohle stojí se moc dobře, na tohle soluštění.
0: To je úplně v pořádku, protože.
1: Stojí se moc dobře, na tohle soluštění.
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
1: Soluštění.
0: To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky nenám
0: to. To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude. To je úplně v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože mi všechno vybl.
0: To je v pořádku, protože já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože mi všechno vybl.
0: Že já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože mi všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
2: to taj.
0: Já vlastně vůbec nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože mi všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
2: to taj.
0: Nevím, co nám tam bude hrát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože mi všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
2: to tajej.
0: Přesně, všichni se tvát.
2: Já taky ne, nám to neřekli, protože mi všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
2: to tajej.
0: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně.
2: To neřekli, protože mi všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
2: to tajej.
0: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude.
2: Že mi všechno vyblém, takže před náma
0: tak,
2: to tajej.
0: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude. A
2: takže před náma
0: tak,
2: to tajej.
0: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou.
2: Před náma
0: tak,
2: to tajej.
0: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu.
2: Tajej.
0: Přesně, všichni se tváří, jakože tam vlastně nikdo nebude.

0: a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže to všichni se tváří, že tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno. Že tam vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně nikdo nebude a my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
1: Já určitě ne.
0: A my tam stejně na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
1: Já určitě ne. Ale to nevadí.
0: Na tom pódiu celou dobu budeme chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
1: Já určitě ne. Ale to nevadí.
0: Chlastat vzadu, takže je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
1: Já určitě ne. Ale to nevadí.
0: Že je to vlastně jedno, kdo tam bude hrát.
1: Já určitě ne. Ale to nevadí.
0: Každopádně tam bude hrát.
1: Já určitě ne. Ale to nevadí.
0: Každopádně, Peťo, ty si to moc užij. Naplánujte si hezký výlet s přítelem. Těšíme se na vás. Klidně si pak přijďte ťuknout, pozdravit nás, rádi tě uvidíme.
2: Já nevím, co se...

jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Všechny.

Honzík takhle chodí, no, tyhle ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte. Honzík takhle chodí, no,

0: tyhle ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned od no, tyhle ty legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku. Legínky měl půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy. Mělo to puša půjčený zrovna ode mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy. Mělo to puša za mě, tak mu tam hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy. Mělo to puša za mě. Mě pobavilo, hoďte lajčík, ať se cítí hned o trošku víc sexy, mělo to push-up zadnici. Ať se cítí hned o trošku víc sexy, mělo to push-up zadnici. Mě pobavil komentář Romana, o trošku víc sexy, mělo to push-up zadnici. Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal víc sexy, mělo to push-up zadnici. Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal
1: push-up zadnici.
0: Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal Mě pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté, pobavil komentář Romana, který tam napsal každé po šesté stuhlá samotné. Romana, který tam napsal každé po šesté stuhlá samotného. Který tam napsal každé po šesté stuhlá samotného. Psal každé po šesté stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši každé po šesté stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej.
0: Po šesté stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No. Stuhlá samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé
0: samotného. Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté.
0: Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé.
0: Tak jsem mu napsala, ať to radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté.
0: Radši namaluje.
1: Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině. Počkej, co?
0: No.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině. Má
0: no.
1: Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině. Mám stuhlá záda. Každé po šesté, jako každé ráno po šesté hodině. Mám stuhlá záda a šesté, jako každé ráno po šesté hodině. Mám stuhlá záda a nebaví mě, jako každé ráno po šesté hodině. Mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného. Po šesté hodině mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného. Hodině mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím.
1: Mám stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem
1: stuhlá záda a nebaví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já
1: a nebaví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem mu napsala.
1: Baví mě to dělat samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět.
1: Samotného.
0: Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba. Asi nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během. Nevím, ale já jsem mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během. Mu napsala, ať to radši namaluje, že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět,
0: že tomu možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená. Teď neuslyším.
0: Možná budeme rozumět líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená. Teď neusnu.
0: Já líp, tak on to třeba nakreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená, teď neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Romane, kreslí během dne.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená, teď neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíko.
1: Já bych chtěl vědět, co to znamená, teď neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Romane,
1: co to znamená, teď neusnu.
0: Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím. Já taky, tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo ne. Tak prosím tě, Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny. Romane, napiš Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A myslel Honzíkovi, co si tím myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A myslel, jestli si tím chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase zítra. Všem chválil jeho stuhlé legíny nebo něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase zítra. Vše, smějte se krásně, a legíny nebo něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase zítra. Vše, smějte se krásně, a páček shledá něco jiného. A my se na vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček. My se na vás budeme těšit zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Zase zítra. Šest, mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Mějte se krásně, páček shledáček.
1: Nazdar.
0: Páček shledáček.

0: na Nissan.cz, prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. A Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitel.
0: Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitel.
0: Akce na Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé.
0: Nissan.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás
1: ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás
1: chviličku.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete
3: vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko. Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko.
1: Rozšíříme.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko. Přijmete to riziko. Přijmete to riziko.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Te? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Když se v George Business. Česká spořitelna.
7: Když v Praze přichází.
6: Česká spořitelna.
7: Když v Praze přichází. Když v Praze přichází podzim. V čínském Sanya stále panuje léto. Přichází podzim. V čínském Sanya stále panuje léto. V čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místem Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines. Léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Na nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Na ostrově Hainan v Číně. Z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya. Na ostrově Hainan v Číně. Praha se Skat Airlines do Sanya. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Airlines do Sanya. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya. Sanya. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Let Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a zpět. Letenky.

0: najdete na skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Letenky najdete na skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Jdete na skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Skat.cz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. U všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
1: Svět není jen samé.
0: Z Prahy za sluncem.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tom. Slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. A drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: A co vaše?
1: Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: A co vaše?
1: Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku?
1: Deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku?
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělám. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penku. Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k Ebo jenom spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NP. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond. Te vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce. Penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte veďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 N. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Te odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Více korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás. Převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. V říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Z. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží. Na vás záleží. Znat záleží. Z nabídky si. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch... Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších pochů. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 i vy svůj nový

0: Vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 300. Nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 478 již za 379 tisíc. Nebo 2008 již za 475 379 tisíc. Nebo 2008 již za 479 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. Nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Pro 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Pro již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. 375 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď. 1000. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Každý
0: 7 dní Peugeot. Právě teď. Právě teď.
1: Každý den
0: je teď.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana k té své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuje těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. V Česku distribuuje Alef. Kibuje Aleph.

konference. Kvůli zahraniční cestě promluví k účastníkům, to je hlavní program této mezinárodní konference.

Les Sundays. Les Sundays. Les Sundays sont tady. Vos Nissan. Nissan Days sont tady. Vos Nissan se slevou. Nissan Days sont tady. Vos Nissan se slevou až 190. Nissan Days sont tady. Vos Nissan se slevou až 190 000 korun. Days sont tady. Vos Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc tady. Vos Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a s až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou 10 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. S prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěš 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nikol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan CZ.

0: souhlasili. Moskva ale hned poté vyslala rakety na energetické závody. Údery souhlasili. Údery zasáhly cíle v Kyjevě a Charkově. Fotbalová liga má za sebou další zápasy.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jinak se budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni.

0: budou pohybovat maxima mezi 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří.
0: 10 až 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 15 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Popaří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 8. diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná mat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého dní startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. A muzika do každého počasí. Rok rádio. Do každého počasí. Rok rádio. Dopraví. Rok rádio. Doprava.
0: V Žatci.
1: Rok rádio. Doprava.
0: V Žatci opatrně.
1: Rok rádio. Doprava.
0: V Žatci opatrně na.
1: Rok rádio. Doprava.
0: V Žatci opatrně na Komenského aleji.
1: Jo. Doprava.
0: V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam.
1: Doprava.
0: V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hláš. V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osob. V Žatci opatrně na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a na Komenského aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se boural. Aleji máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se boural na Pražském okruhu. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se boural na Pražském okruhu. Tam hlášenou nehodu dvou osobáků a v Praze se boural na Pražském okruhu ve směru k D1 nehodu dvou osobáků a v Praze se boural na Pražském okruhu ve směru k D1 na 61. a v Praze se boural na Pražském okruhu ve směru k D1 na 61. se boural na Pražském okruhu ve směru k D1 na 61. kilometru je tam Pražském okruhu ve směru k D1 na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý okruhu ve směru k D1 na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý D1 na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Na
0: 61. kilometru je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Vejl ty vím.
0: Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
1: Vejl ty vím, že
0: pravý jízdní pruh.
1: Vejl ty vím, že na cestách ani na
0: pruh.
1: Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě ne. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet. Vejl ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. A ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. A ku nářadí hym, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. A ku nářadí na stavbě nechceš ztrácet čas. A ku nářadí Hilti, protože profí nechceš ztrácet čas. A ku nářadí Hilti, protože profíci čas. A ku nářadí Hilti, protože profíci vědí. I Hilti, protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Že profíci vědí. Vědí. Rock Radio.

0: Rokový dopoledne. Rock Radio, Rokový dopoledne.
1: Dneska má svátek.
0: Rock Radio, Rokový dopoledne.
1: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
0: Jo, Rokový dopoledne.
1: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
0: Rokový dopoledne.
1: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
2: Já.
1: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
2: Já vím.
1: Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
2: Já vím, my jsme mu přáli dneska.
1: Jo. Dneska má svátek Marcel z Malého Mesta.
2: Já vím, my jsme mu přáli dneska.
1: Jo. Přímo našemu Marcel z Malého Mesta.
2: Já vím, my jsme mu přáli dneska.
1: Jo. Přímo našemu Marcelovi. Z Malého Mesta.
2: Já vím, my jsme mu přáli dneska.
1: Jo. Přímo našemu Marcelovi.
2: Přímo našemu. Já vím, my jsme mu přáli dneska.
1: Jo. Přímo našemu Marcelovi.
2: Přímo našemu.
1: Tak
2: jsme mu přáli dneska.
1: Jo, přímo našemu Marcelovi.
2: Přímo našemu.
1: Tak
2: jako na dálku hodně nevíme.
1: Jo, přímo našemu Marcelovi.
2: Přímo našemu.
1: Tak
2: jako na dálku hodně nevíme, jestli nás poslouchá.
1: A tak ono to zase přímo našemu Marcelovi.
2: Přímo našemu.
1: Tak
2: jako na dálku hodně nevíme, jestli nás poslouchá.
1: A tomu Marcelovi.
2: Přímo našemu.
1: Tak
2: jako na dálku hodně nevíme, jestli nás poslouchá.
1: A tak ono to zase není tak malý.
2: Našemu.
1: Tak
2: jako na dálku hodně nevíme, jestli nás poslouchá.
1: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
2: No to asi ne.
1: Tak
2: jako na dálku hodně nevíme, jestli nás poslouchá.
1: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
2: No to asi není, ale hodně nevíme, jestli nás poslouchá.
1: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
2: No to asi není, ale musím říct, jestli nás poslouchá.
1: A tak ono to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
2: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem
1: byla. No to zase není tak malý město ten Zlín, ne?
2: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude.
1: Město ten Zlín, ne?
2: No to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude. V České republice, tak ve Zlíně to asi není, ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla. Ale musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Fakt ne?
2: Musím říct, že jak jsem byla už téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Fakt ne?
2: Téměř všude v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Fakt ne? Ty jsi nebyla
2: v České republice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Fakt ne? Ty jsi nebyla ve Zlíně?
2: Fakt ne.
1: Je dlouhej.
2: Publice, tak ve Zlíně jsem ještě nebyla.
1: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
2: Fakt ne.
1: Je dlouhej.
2: Jo, já vím, jsem ještě nebyla.
1: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
2: Fakt ne.
1: Je dlouhej.
2: Jo, já vím, no, tam
1: dlouhej.
2: Jsou ty.
1: Fakt ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
2: Fakt ne.
1: Je dlouhej.
2: Jo, já vím, no, tam
1: dlouhej.
2: Jsou ty uličky.
1: Ne, ty jsi nebyla ve Zlíně?
2: Fakt ne.
1: Je dlouhej.
2: Jo, já vím, no, tam
1: dlouhej.
2: Jsou ty uličky jejich baťovský.
1: Ty jsi nebyla ve Zlíně?
2: Fakt ne.
1: Je dlouhej.
2: Jo, já vím, no, tam
1: dlouhej.
2: Jsou ty uličky jejich baťovský.
1: Je dlouhej.
2: Jo, já vím, no, tam
1: dlouhej.
2: Jsou ty uličky jejich baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse.
2: Jo, já vím, no, tam
1: dlouhej.
2: Jsou ty uličky jejich baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes.
2: No, tam
1: dlouhej.
2: Jsou ty uličky jejich baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš.
2: Uličky jejich baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů.
2: Baťovský.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a
2: jo.
1: No což to jo, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a
2: jo,
1: projedeš to, ale ta štráse jako přes celý to město, jako víš, asi 50 semaforů a
2: jo,
1: projedeš to jak za hodinu. To město, jako víš, asi 50 semaforů a
2: jo,
1: projedeš to jak za hodinu, no. Takhle asi 50 semaforů a
2: jo,
1: projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno semaforů a
2: jo,
1: projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle projedeš to jak za hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno. Tak to tak na hodinu, no. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno, tak to tak na tu hodinku bylo. Takhle při pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno, tak to tak na tu hodinku bylo, no.
2: Až
1: v pondělku ráno, to se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno, tak to tak na tu hodinku bylo, no.
2: Až tak jo.
1: To se nám taky jednou jel, takhle v pondělí ráno, tak to tak na tu hodinku bylo, no.
2: Až tak jo.
1: No, to jo, to takhle v pondělí ráno, tak to tak na tu hodinku bylo, no.
2: Až tak jo.
1: No, to jo, to. Zdravíme všechny ráno, tak to tak na tu hodinku bylo, no.
2: Až jako. Tak jo.
1: No, to jo, to. Zdravíme všechny, co tam stojí, tak to tak na tu hodinku bylo, no.
2: Až
1: jako.
2: Tak jo.
1: No, to jo, to. Zdravíme všechny, co tam hodinku bylo, no.
2: Až
1: jako.
2: Tak jo.
1: No, to jo, to. Zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. To jo, to. Zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 sema. Zdravíme všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 sema. Všechny, co tam stojíte teď v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otroč v těch kolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokolonách. Na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do

Hezké. Rock Radio. Zprávy. Hezké dopoledne. Radio. Zprávy. Hezké dopoledne. Zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté. Zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes... Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000... Máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000... Tu další zprávy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavy. Prezident Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní... Pavel dnes zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této zahájí fórum 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference 2000. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference kvůli zahraniční cestě. Hlava státu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní konference kvůli zatu ráno odstartuje hlavní program této mezinárodní

0: Otrokovic ze na těch 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína.
1: Jo, až takhle to tam.
0: 50 semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína.
1: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
0: Semaforech, pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína.
1: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
0: Pokud chcete projezd do Otrokovic ze Vsetína.
1: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
0: No tak jako víš. Otrokovic ze Vsetína.
1: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
0: No tak jako víš. Ta štráse tam ze Vsetína, tak.
1: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
0: No tak jako víš, ta štráse tam ty se ze Vsetína, tak.
1: Jo, až takhle to tam znáš, jo.
0: No tak jako víš, ta štráse tam ty se nevyhneš, prostě.
1: Ty se nevyhneš.
0: Jako.
1: Až takhle to tam znáš, jo.
0: No tak jako víš, ta štráse tam ty se nevyhneš, prostě.
1: Ty se nevyhneš.
0: Jako. To jako
1: až jo.
0: No tak jako víš, ta štráse tam ty se nevyhneš, prostě.
1: Ty se nevyhneš.
0: Jako. To jako takže jako víš, ta štráse tam ty se nevyhneš, prostě.
1: Ty se nevyhneš.
0: Jako. To jako takže se tam, ty se nevyhneš, prostě.
1: Ty se nevyhneš.
0: Jako, to jako, takže to je takový specifický. Ty se nevyhneš, prostě.
1: Ty se nevyhneš.
0: Jako, to jako, takže to je takový specifický.
1: Ty
0: prostě,
1: se nevyhneš.
0: Jako, to jako, takže to je takový specifický na tom městě.
1: Pro mě teda. Já se to tam
0: prohlídnu, až tam. To jako, takže to je takový specifický na tom městě.
1: Pro mě teda. Já se to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny.
0: Takže to je takový specifický na tom městě. Pro mě teda.
1: Já se to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký.
0: To je takový specifický na tom městě. Pro mě teda.
1: Já se to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
0: Pro mě jako procizence na tom městě. Pro mě teda.
1: Já se to tam prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
0: Pro mě jako procizence je tohle tak teda.
1: Prohlídnu, až tam budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
0: Pro mě jako procizence je tohle tak jako specifický.
1: Budeme mít narozeniny, tak si tam udělám nějaký menší výlet.
0: Pro mě jako procizence je tohle tak jako specifický, tak.
1: Tak si tam udělám nějaký menší výlet.
0: Pro mě jako procizence je tohle to jako specifický tam. Aha. Víš jako že každý město s něčím
1: pamatuje.
0: Pro mě jako procizence je tohle to jako specifický tam.
1: Aha.
0: Víš jako že každý město s něčím pamatuju. Mm-hmm. Jako procizence je tohle to jako specifický tam.
1: Aha.
0: Víš jako že každý město s něčím pamatuje, je tohle to jako specifický tam.
1: Aha.
0: Víš jako že každý město s něčím pamatuju.
1: Mm-hmm.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolo.
0: Jako specifický tam.
1: Aha.
0: Víš jako že každý město s něčím pamatuju.
1: Mm-hmm.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolo, ne, to je hezký.
0: Tam. Aha. Víš jako že každý město s něčím pamatuju.
1: Mm-hmm.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký.
0: Víš, jako, že každý město s něčím pamatuju.
1: Mm-hmm.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle.
0: Co s něčím pamatuju.
1: Mm-hmm.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví.
0: Mm-hmm. A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už.
0: A tohle si pamatuju.
1: Tady si pamatuješ kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už korovky, že jako tam jsou šílený kolony, to je hezký, no. To já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví už korovky, že jako tam jsou šílený kolony. No jak tam najít? Já mám takhle třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako tam
0: fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na třeba s Mladou Boleslaví u Škodovky, že jako tam
0: fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak slaví u Škodovky, že jako
0: fakt,
1: tam jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky.
1: Jako tam
0: fakt,
1: jsou šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky. Vidíš to.
1: Šílený kolony. No jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky. Vidíš to.
1: Tak, no jak tam najíždějí ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme.
1: Ráno na směnu, tak to je taky peklo.
0: Jo taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách.
1: Taky peklo.
0: Jo taky, vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Vidíš to. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce. Tak jo, tak zdravíme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Děkujeme všechny, co jste na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamel na cestách tuhle tu chvíli. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamel Drábě s vámi. Děkujeme Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamel Drábě s vámi. Máme 5 minut po 9. Zuzce za zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamel Drábě s vámi. Máme 5 minut po 9. A tady jsou systém. Zprávy a pojďme na rokový dopoledne. Kamel Drábě s vámi. Máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Na rokový dopoledne Kamel Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Na Kamel Drábě s vámi, máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Vámi máme 5 minut po 9. A tady jsou systémy. Po 9. A tady jsou systémy. A tady jsou systémy. Systémy.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockový do... Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil... Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Rock Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Radio. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Rockový dopoledne a Kamil Dráb. Ne a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

sáhnout i po novýho, nebo třeba Ramones a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená třeba Ramones a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo tu dalších, ale samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo samozřejmě můžete sáhnout i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins i po nový muzice, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta, která je nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. Nabízená ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je ve formě kapely Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt Shinedown nebo Smashing Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního Pumpkins a spousta dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic a dalšího. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete. To je jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na. Jenom náčrt obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na obsahu aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na stáncích. Aktuálního čísla Classic Rock, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že Classic Rock, který najdete už teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě už teď na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený na stáncích. Já teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený periodika. Co teda musím říct, že za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká za mě je to asi nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tiště, nejlíp čtený periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který čtený periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože periodika, co se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to se týká tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu tedy toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu toho tištěnýho, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu jedním nádechem, který najdete na stáncích, protože to vždycky zhltnu jedním nádechem a na stáncích, protože to vždycky zhltnu jedním nádechem a protože to vždycky zhltnu jedním nádechem a přečtu to úplně celý, vždycky zhltnu jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle. Jedním nádechem a přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulovány. A přečtu to úplně celý, protože ty články jsou skvěle formulované. Ty články jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný, jsou skvěle formulovaný, napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglicky napsaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický psaný, jsou zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický zajímavý a jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam, jsou samozřejmě přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace přebíraný z anglický formy, to znamená, že jsou tam citace rozhovory i formy, to znamená, že jsou tam citace rozhovory s těma danýma muzikantama. Znamená, že jsou tam citace, rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to tam citace, rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí. Citace, rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. Rozhovory s těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. A těma danýma muzikantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo kantama, takže to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí, že to fakt jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí, jako stojí za to. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek. Aktuální číslo Classic Rock nabízí ten hlavní článek o kapele Pink Floyd. Ten hlavní článek o kapele Pink Floyd, takže když ho budete hledat na stáncích, ten hlavní článek o kapele Pink Floyd, takže když ho budete hledat na stánce,

0: tak hledejte článek o kapele Pink Floyd, takže když ho budete hledat na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned na stáncích, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, tak hledejte zeď Pink Floydu a hned vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, chtěl jsem říct, že vám to tam vyskočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, že jeden skočí. No, nicméně, co jsem chtěl říct, že jeden časopis, Takže jestli ho chcete, stačí, když zajdete na náš Facebook, tam najdete příspěvek, píšete, že byste ho chtěli mít. A pokud budete mít štěstí, tak vám ho pošleme. Takhle jednoduchý to je a platí to během dnešního dopoledne.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy.

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma.
1: Direct Auto, konečně férový autobazar.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
2: Fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
2: Tá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno.
2: K nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno.
2: Praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí.
4: Zedník.
3: Malíř.
4: Topenář.
3: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
3: Malíř.
4: Topenář.
3: Podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat.
4: Podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu.
3: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
3: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu. Opět
3: byty. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbit.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity tu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
5: Trenýr Karla
4: kvality.
5: Trenýrkarla.cz. Trenýrkarla.cz. Trenýrkarla.cz.
6: Hlášení pro lovce slepic.
5: Trenýrkarla.cz.
6: Hlášení pro lovce slepic.
5: Trenýrkarla.cz.
6: Hlášení pro lovce slep.
7: Trenky bok.
5: Trenýrkarla.cz.
6: Hlášení pro lovce slep.
7: Trenky
5: boxer.cz.
6: Hlášení pro lovce slep.
7: Trenky boxerky ponož.cz.
6: Hlášení pro lovce slep.
7: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní
6: koupíš. Hlášení pro lovce slep.
7: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až
6: o slep.
7: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80. Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není.
7: Nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. A až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes oběd.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objedná. Jo, čtu to dobře.

Uriah Heep na Rock Rádiu Lady in Black, to už je profláklá skladba. Rádiu Lady in Black, to už je profláklá skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. Lady in Black, to už je profláklá skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. To už je profláklá skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těchto profláklá skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těchto klasik, skladba, která zazněla 5 minut po 9:45. No a když jsme u těchto klasik, udělat těch 5 minut po 9:45. No a když jsme u těch klasik, udělat těch Uriah Heep 9:45. No a když jsme u těch klasik, udělat těch Uriah Heep a u ostatních. No a když jsme u těch klasik, udělat těch Uriah Heep a u ostatních kapel, tak bych vám těch klasik, udělat těch Uriah Heep a u ostatních kapel, tak bych vám určitě chtěl doplnit časopisu Classic Rock, který už je momentálně na stáncích. A pokud jste taky milovní Classic Rock, který už je momentálně na stáncích, a pokud jste taky milovníci starých pořádků, který už je momentálně na stáncích, a pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba momentálně na stáncích, a pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pixies, a pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy, a pokud jste taky milovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy, akce rodovníci starých pořádků a máte rádi třeba Pink Floydy, akce Rogera Taylora pořádku a máte rádi třeba Pink Floydy, akce Rogera Taylora, je třeba Pink Floydy, akce Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo Floydy, akce Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo akce Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Ramon Rogera Taylora, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Ramones a spoustu dalších, nebo třeba Tonyho Iommiho, nebo třeba Ramones a spoustu dalších, ale samozřejmě můžete

0: Dobře, až 80%, dnes objednáš, zítra máš. Dobře, až 80%, dnes objednáš, zítra máš. Až 80%, dnes objednáš, zítra máš. 30%, dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz, až zítra máš. Trenýrkarna.cz.
1: Na velikosti
0: záleží. Trenýrkarna.cz.
1: Na velikosti záleží.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Na velikosti záleží. Proto je šířka
0: .cz.
1: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. Šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Domy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Spotřební daň. Tvoř.
1: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Spotřební daň. Tvoří.
1: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Spotřební daň. Tvoří 14%
1: skladem a diskrétně.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu.
1: Diskrétně.
2: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek. 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší počtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko. Pro bohatší Česko.
3: Co je? Fungující
2: Česko.
3: Co je? Fungujte. Co je? Fungujte, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
3: Co je? Fungujte, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
3: Fungujte, křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám.
3: Křápe.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor.
4: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový.
4: To musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
4: Dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduch. Si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresory vzduch. A za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily. To, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří?
5: V našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří? Má z...
5: Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří? Má za tři? Ne.
5: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Kdo spoří? Má za tři?
5: Kotechnika.cz.
1: Kdo spoří? Má za tři? Ne.

0: Unicredit. Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření. Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3%. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten centa ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit. Ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
1: Komín musí mít
0: 4000 korun. Unicredit Bank.
1: Komín musí mít pořádnej tah. Komín musí mít pořádnej tah. Okáže to. Nerezové komíny, kouřovody a komín musí mít pořádnej.

0: co?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To jí koupíme. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se...
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Nebo nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vy...
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme
0: za... Vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Ale...
0: Svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v super zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v super sportu.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v super sportu.
1: Adrenalinový. Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v super sportu.
1: Adrenalinový zážitek. House running.
2: Jízdu v super sportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou mask.
2: Jízdu v super sportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na
1: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
1: zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek
1: opravdu zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitkovou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pito.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Pětervacítky
1: hledejte na
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: 25 kg Primalexu plus?
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: 25 kg Primalexu plus?
3: Zážitky.
1: CZ.
0: 25 kg Primalexu plus?
4: Hele, akce. Minus 200
1: kod.
0: 25 kg Primalexu plus?
4: Hele, akce. Minus 200.
0: 25 kg Primalexu plus?
4: Hele, akce, minus 200 korun.
0: 25 kg Primalexu plus?
4: Hele, akce, minus 200 korun.
0: Takže vymaluju a ještě plus?
4: Hele, akce, minus 200 korun.
0: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
4: Hele, akce, minus 200 korun.
0: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
2: Blesková sleva.
0: Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na...
0: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na...
0: Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení...
0: A ještě zbyda na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení...
0: Zbyda na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců... Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour makes you. Prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour makes you better. Prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Under Armour makes you. Října. Více na Primalex.cz. Under Armour makes you better.
5: Už 30 let.
2: Primalex.cz. Under Armour makes you better.
5: Už 30 let.
2: Z. Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku.
2: Makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš.
2: Makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku.

kominové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy. Sortiment pro kominové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK.cz i domácnosti.

0: fitku? Běháš? Pak ti nesmí... Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět led. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base. Formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Arm. Fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, až cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i mod. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i modní nošení. Univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i modní nošení. Najdeš ho i Vevo je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i modní nošení. Najdeš ho i ve variantě s parťákem na trénink, běh, ale i modní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného modní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium ho materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most. Base Layer objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov. Brandhouse Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na Palladium Chodov Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
1: Ahoj rokeři.
0: Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
1: Ahoj rokeři.
0: Smíchov nebo na underarmour.cz.
1: Ahoj rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
0: Nebo na underarmour.cz.
1: Ahoj rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
0: Pro.cz.
1: Ahoj rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Pro opeře Praha se zrodila umělá intro. Ahoj rokeři. Zdraví vás

0: Seto, ten pravej tah. Za ok.seto.cz OK Seto, ten pravej tah. Stavebnička.seto.cz OK Seto, ten pravej tah.
1: Stavebniny Dek přináší Mega.
0: Z OK Seto, ten pravej tah.
1: Stavebniny Dek přináší Mega akci. 5 plus
0: ten pravej tah.
1: Stavebniny Dek přináší Mega akci. 5 plus 1. Stavebniny Dek přináší Mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového přináší Mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu sa akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení od nás dostanete kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení od nás dostanového tmelu Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Sikaflex 11 FC všech od stínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve 11 FC všech od stínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách všech od stínů a balení, od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek a balení, od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. Od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz. Přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na Dek.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, řík...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?

0: 81 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány. Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
1: Rock Radio.
0: Caddy. Prostor pro vaše plány.
1: Rock Radio.
0: Pro vaše plány.

0: Honza Toužín, umělá inteligence, hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean Tise, hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T, Martin Sluka, hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T, Martin Sluka, čtvrtek 15. Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T, Martin Sluka, čtvrtek 15.10. 90. 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
0: 15 hodin. Rock opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: Dobře.
0: Rock opera CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No.
0: CZ.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete.
1: Zlato, co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový.
1: Co máš dneska v plánu?
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv.
2: No přece všechno.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy.
2: No.
3: Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem. Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem. Te cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů. Vám s tím rád po místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů. Vám s tím rád pomůže. Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a

streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv mách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv.

0: Propásli jste středečního hosta.
1: Najdete je na našem webu Rokový rádio měsíce a Motokeci speciál. Slušný Dio.cz a na streamovacích platformách.

Vy, co jste se těšili na kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak věřte, že kapela dělá všechno pro to, abyste měli možnost vyrazit na ty koncerty, Naštěstí kapela Kabát se k tomu staví velice pozitivně. Ideální pro kapelu Kabát, protože i je to bude stát peníze za to přeložení a za vymýšlení nových míst. Tak se taky těšte a všechno realizovat a odehrát.

Survival a Burning Heart. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 30. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme... Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom. Survival a Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Burning Heart na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát na Rock Rádiu 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza. 9 hodin a 38 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni z 8 minut. Už jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit. Jsme mluvili o tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty. O tom, že kapelu Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Kabát postihla viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodala viróza a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva a byli nuceni zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový zrušit koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín už jsou známý koncerty v Brně. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín už jsou známý 17. Tedy ty dva vyprodaný a nový termín už jsou známý 17. listopadu. Termíny jsou známý 17. listopadu a 19. listopadu a 17. listopadu a 19. listopadu. A listopadu a bohužel přišla další zpráva, že se to ne... A bohužel přišla další zpráva, že se to nelepší, takže byly zrušený koncerty i na Slovensku. Vize je taková, že takže byly zrušený koncerty i na Slovensku. Vize je taková, že by se měly koncerty i na Slovensku. Vize je taková, že by se měly i na Slovensku. Vize je taková, že by se měly odehrát na Slovensku. Vize je taková, že by se měly odehrát ještě letos a to. Vize je taková, že by se měly odehrát ještě letos a to po že by se měly odehrát ještě letos a to po skončení těch klasických se měly odehrát ještě letos a to po skončení těch klasických termínů, které odehrát ještě letos a to po skončení těch klasických termínů, který je ještě letos a to po skončení těch klasických termínů, který připadají na Prahu a to po skončení těch klasických termínů, který připadají na Prahu a potom by se měly skončení těch klasických termínů, který připadají na Prahu a potom by se měly klasických termínů, který připadají na Prahu a potom by se měly tady ještě dojet termínů, který připadají na Prahu a potom by se měly tady ještě dojet ty, který byly přeložený nebo zrušený, tak vy, co jste se těšili na Kabát letos, byly přeložený nebo zrušený, tak vy, co jste se těšili na Kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, nebo zrušený, tak vy, co jste se těšili na Kabát letos ještě na podzim, že si ho dáte, tak...

0: tak se taky těšte a pokud to všechno realizovat a odehrát, tak se taky těšte a pokud to všechno a odehrát, tak se taky těšte a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou, tak se taky těšte a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace a pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak pokud to všechno dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak na další zastávce by se dobře dopadne a nebudou další komplikace, tak na další zastávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně a nebudou další komplikace, tak na další zastávce by se měli kabáti objevit komplikace, tak na další zastávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně 4 a na další zastávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Na další zastávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně 24. stávce by se měli kabáti objevit ve Zlíně 24. října. By se měli kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Tak snad to bude všechno. Kabáti objevit ve Zlíně 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Zlíně 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli. 24. října. Tak snad to bude všechno dobrý. Pojďme na kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít tento víkend a pak si dáme Kerny, Trivium a nebo Mike Oldfield. Tipy, abyste věděli, co se bude dít tento víkend a pak si dáme Kerny, Trivium a nebo Mike Oldfielda. Co se bude dít tento víkend a pak si dáme Kerny, Trivium a nebo Mike Oldfielda. To víkend a pak si dáme Kerny, Trivium a nebo Mike Oldfielda.
1: Ale, co pak? Píska.
0: Pak si dáme Kerny, Trivium a nebo Mike Oldfielda.
1: Ale, co pak?
0: Trivium a nebo Mike Oldfielda.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy,
0: Mike Oldfielda.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to. Bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Vozek, svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. I kontrolky. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle jsme. Jdeme na to a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou a opravíme to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou to. Rychle jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Kvalitní práce a blesk na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a blesk s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruch. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy CZ. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda.cz.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě.
1: Jezděte bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy.
1: Bez poruchy.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia. Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala,

0: Kamiq nebo Karoq, nyní prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalicky. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. Akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou Scala, Kamiq nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou nebo Karoq, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za k, nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční rukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda i celým servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. 1400 korun. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. Více na korun. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ. Akční modely Škoda Easy jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ.
1: Hledáte adrenal
0: Easy jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ.
1: Hledáte adrenal
0: jednoduše pro vás. Více na Škoda Auto CZ.
1: Hledáte
0: adrenalin. Více na Škoda Auto CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: Škoda Auto CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde.
0: CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře
1: ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má
2: okoukaný. Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě
2: poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House
1: pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House running.
1: Plnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House running. Naprostý unikát,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Ještě nevyzkoušeli.
2: House running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vám.
2: Zkoušeli. House running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na
2: House running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
2: Unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset stoj zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak těch budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se
2: metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Mami.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky.
2: Nej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Najdete pouze na
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Pouze na
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Ne.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: CZ. Každý je naladený na něco jiné. Každý je naladený. Každý je naladený na něco jiného. Proto si Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. U nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět. Korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Více na rb.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský Nekupujte drahé značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez... Kupujte drahé značky, ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Čínský stupky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Svět není...
2: Se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé
2: potisku. Bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha.
2: Bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
2: CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat Sticky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu CZ.
5: Kapela Škvor v Dubnu.
4: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
5: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové.
4: Ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
5: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné.
4: Nejlevnější pneu CZ.
5: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce.
4: Levnější pneu CZ.
5: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň. Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu. V Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Zlín, Plzeň, Jihlavu.

0: Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2020 Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027 Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show. Na hraně Tour 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale tak 2027. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji. To je nabitá roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti roková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Media songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio Alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co
0: v prodeji v síti Ticketportál? Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co vaše
0: Ticketportál? Mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co vaše
0: mediálním partnerem je Rock Radio.
1: A co vaše
2: úspory v penzíku? Vydělám
0: je Rock Radio.
1: A co vaše
2: úspory v penzíku? Vydělávají?
0: Ne.
1: A co vaše
2: úspory v penzíku? Vydělávají?
1: Nebo...
2: A co vaše
1: úspory v penzíku?
2: Vydělávají?
1: Nebo jenom spí?
2: Úspory v penzíku? Vydělávají?
1: Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíku.
2: Úspory v penzíku? Vydělávají?
1: Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko
2: Vydělávají?
1: Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k...
2: Nebo jenom spí.
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
2: Na jenom spí.
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
4: Náš růstový...
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
4: Náš růstový fond patří ke špičce.
3: Penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
4: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
3: Právě teď.
4: Převeďte ho k NN.
3: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
4: Převeďte ho k NN.
3: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
4: Získejte odměnu.
3: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
4: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Fond patří ke špičce na trhu.
4: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Víčce na trhu.
4: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na NN.cz.
4: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na NN.cz.
4: Odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na NN.cz.
4: 3000 korun za převod pouze v říjnu.
3: Více na NN.cz.
4: NN.
3: Pouze v říjnu.
4: Více na NN.cz.
3: NN.
5: Na vás záleží.
3: NN.
5: Na vás záleží.
6: Mám barák,
5: N. Na vás záleží.
6: Mám barák, děravej.
5: Na vás záleží.
6: Mám barák, děravej. Mě do... Mám barák, děravej. Mě do postele. Mám barák, děravej. Mě do postele. Mám barák, děravej. Mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí, postele fičí, snad se fičí, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, snad s námi poraděj, jinak jsem snad s námi poraděj. Jinak jsem s námi poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

House.cz. Právě teď na Radio House.cz.

0: malíř.
1: Topenák. Knem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenák.
1: Střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Kdo pak nám to praví?
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno
1: praví.
0: Zedník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
1: Zedník.
0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si
0: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
0: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
0: Stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rek vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
0: Informací na rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
0: Rekbity.cz.
1: Rekbity záruka kvality.
0: Z.
1: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality. Záruka kvality.
2: Koupel nové ventilátory potrubní. Koupel nové ventilátory potrubní ventilátory. Koupel nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory. Koupel nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory radiální. Koupel nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory. Koupel nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory radiální ventilátory teplozušné ventilátory. Koupel nové ventilátory potrubní ventilátory průmyslové ventilátory radiální ventilátory teplozušné ventilátory střešní ventilátory přístroje radiální ventilátory.

Koncert Havloids 9. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. Pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahraje koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU Švindl PUE benefiční koncert Havloids 9 pětek. A zahrají VVU Švindl PUE koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky VVU, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48, Švindl, PUM anebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48, UM anebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi anebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších z Mladý Boleslavi na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velké Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Velký hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října to jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí do Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. V neděli se nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanačtí nabízí trocha pop-punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanačtí Simple Plan. Punku 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 18. října totiž dorazí do O2 Univerza. Kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. totiž dorazí do O2 Univerza. Kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do O2 Univerza. Kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede kanačtí Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyplen. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyetela. Čtyři na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyetela. Čtyři dekády na metalový 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hyetela. Čtyři dekády na metalový scéně to do pražského distriktu přijede Marko Hyetela. Čtyři dekády na metalový scéně Tarot distriktu přijede Marko Hyetela. Čtyři dekády na metalový scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně metalový scéně Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Tak se bavte. Prorok Radio Šárka Holubcová. Šárka Holubcová. Prorok Radio. Holubcová.

0: Okna Sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Napiš nám osobnost komunikace s lidmi, tak

0: takhle širokou...
1: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, aaa!
0: Tak takhle širokou nabídku
1: ventilátory, krmové ventilátory, aaa!
0: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky...
1: Ventilátory, aaa!
0: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky... Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Dnes se nám zkracují...
2: Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Dnes se nám zkracují a tím...
2: Radio. Rock Radio, co se děje?
3: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noc...
2: Rock Radio, co se děje?
3: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty.
2: Co se děje?
3: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října může se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Prahy a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, kde máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punk koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční

tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. V tobě je. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Radio. Rokový dopoledne. Rok Radio. Rokový dopoledne s Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem

0: Prostroje.cz.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší
0: Mega.cz.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Nopová skla pro pracovní stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Nopová folie Dek Dren stroje.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Nopová folie Dek Dren 8 mm.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Nopová folie Dek Dren 8 mm.
2: Nyní za skvělý Dek přináší mega akci.
1: Nopová folie Dek Dren 8 mm.
2: Nyní za skvělých 20
1: mega akci.
2: Nopová folie Dek Dren 8 mm.
1: Nyní za skvělých 25,90 Kč.
2: Nopová folie Dek Dren 8 mm.
1: Nyní za skvělých 25,90 Kč.
2: Halézův
1: folie Dek Dren 8 mm.
2: Nyní za skvělých 25,90 Kč.
1: Halézů včetně DPH.
2: Zen 8 mm.
1: Nyní za skvělých 25,90 Kč.
2: Halézů včetně DPH.
1: Za metr čtvereční.
2: Nyní za skvělých 25,90 Kč.
1: Halézů včetně DPH.
2: Za metr čtvereční.
1: Mega
2: 25,90 Kč.
1: Halézů včetně DPH.
2: Za metr čtvereční.
1: Mega akce ve stavebninách Dek
2: 50 halézů včetně DPH.
1: Za metr čtvereční.
2: Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16.
1: včetně DPH.
2: Za metr čtvereční.
1: Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října.
2: A za metr čtvereční.
1: Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října.
2: Tak si přijďte pro
1: reční.
2: Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října.
1: Tak si přijďte pro nopovou folii.
2: Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října.
1: Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren.
2: Stavebninách Dek platí do 16. října.
1: Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu.
2: Platí do 16. října.
1: Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu.
2: Více na Dek.cz. října.
1: Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu.
2: Více na Dek.cz.
1: Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu.
2: Více na Dek.cz.
1: Přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu.
2: Více na Dek.cz.
1: Folii Dek Dren za super cenu.
2: Více na Dek.cz.
1: Sada
2: za super cenu.
1: Více na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma?
2: Cenu.
1: Více na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Prodloužen
2: na Dek.cz.
3: Sada zimních kol zdarma? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už opětná záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 500 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 Kč. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 Kč včetně DPH. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 Kč včetně DPH. Nyní už od 599 000 Kč včetně DPH. Ano, to jsou Nissan od 599 000 Kč včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka 9 000 Kč včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka 9 000 Kč včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz.
0: Když
3: CZ.
0: Když v Praze přichází. Když v Praze přichází podzim.

0: Containere sigla. Containere sigla, dobrý den. Containere sigla, dobrý den. Containere sigla, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit.
0: Containere sigla, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
0: Containere sigla, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale...
0: Containere sigla, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně...
0: Sigla, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak, dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
1: Přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull.
1: Ale fakt hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze.
1: Hodně. Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba...
1: Tak 10.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba
1: 20.
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba
0: 20. Říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. Kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. www.seagull.cz.

0: Praze přichází podzim, v čínském... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya... Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya... Stále panuje léto. Přichází podzim, v čínském Sanya... Stále panuje léto. Podzim, v čínském Sanya... Stále panuje léto. Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde Mia stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do to nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově. Vydejte se z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan. Z letiště Praha se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. A se Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy Scat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět lete Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět letenky najdete na Scat Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět letenky najdete na Scat. Z Prahy do Sanya a zpět letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanya a zpět letenky najdete na skat.kz. Sanya a zpět letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců skat na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců skat.kz a u všech autorizovaných prodejců Scat Airlines a u všech autorizovaných prodejců Scat Airlines z Prahy za slunkem autorizovaných prodejců Scat Airlines z Prahy za sluncem prodejců Scat Airlines z Prahy za sluncem Scat Airlines z Prahy za sluncem Airlines z Prahy za sluncem z Prahy za sluncem Prahy za sluncem
1: S námi je balení hr... S námi je balení hrou velkou S námi je balení hrou velkoobchod a e-shop S námi je balení hrou velkoobchod a e-shop obal S námi je balení hrou velkoobchod a e-shop obaly.cz váš spol S námi je balení hrou velkoobchod a e-shop obaly.cz váš spolehlivý je balení hrou velkoobchod a e-shop obaly.cz váš spolehlivý dodavatel velkoobchod a e-shop obaly.cz váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu e-shop obaly.cz váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů obaly.cz váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz tel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz Z.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady...
0: Zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady
0: Zprávy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy
0: a vy.
1: Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí... Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovější... Příjemné dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovější... Jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu o nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu zprávy a Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje Vladan Hýl. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo. Hnutí ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28, ANO podle nejnovějšího volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8%. Jeho volebního průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Průzkumu oslabuje, aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř oslabuje, aktuálně by získalo 28,8% hlasů. Téměř o 4% 28,8% hlasů. Téměř o 4% body 0,8% hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Procenta hlasů. Téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agent téměř o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NM o 4% body méně než v květnu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové to z průzkumu agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18 agentury NMS pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18,8 pro novinky CZ. Naopak posilují starostové z 18,8 CZ. Naopak posilují starostové z 18,8%. Naopak posilují starostové z 18,8%. Třetí ODS by posilují starostové z 18,8%. Třetí ODS by získala 18,8%. Třetí ODS by získala 12,5%. 8%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se 10%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se 10%. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD. Třetí ODS by získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a získala 12,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motoristé. 0,5%. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motoristé. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motoristé. Do sněmovny by se dostali také SPD, Piráti a motoristé. Evropská unie dnes dostali také SPD, Piráti a motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku SPD, Piráti a motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku Piráti a motoristé. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku. Evropská unie dnes v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli

0: Válce na Ukrajině se v Lucemburku projedná dosud největší balík sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 6 sankcí proti Rusku kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 16 osků kvůli válce na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 16 na Ukrajině. Na sankční seznam má přibýt téměř 1600 osob a subjektů spojeně.
1: Ať už prší, ať

0: 14 stupně Celsia.
1: Ať už prší
0: 14 stupně Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání se, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rok rádika do každého počasí. Každého počasí. Rok rádio. Doprava. Zasí. Rok rádio. Doprava.
0: Začneme.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Začneme v Praze sled.
1: Rok rádio. Doprava.
0: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma na
1: radio, doprava.
0: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Míra.
1: Doprava.
0: Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam. Začneme v Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem. Praze, Slezská, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací. Nehoda, to je tady nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací. Nehoda osobní nad náma nahoře, nad Mírákem, tak tam počítejte s komplikací. Nehoda osobního auta Mírákem, tak tam počítejte s komplikací. Nehoda osobního auta a chodce, tam počítejte s komplikací. Nehoda osobního auta a chodce se tam právě teď řeší. S komplikací nehoda osobního auta a chodce se tam právě teď řeší. Nehoda osobního auta a chodce se tam právě teď řeší. Na místě je policie i auta a chodce se tam právě teď řeší. Na místě je policie i záchranka chodce se tam právě teď řeší, na místě je policie i záchranka, tak se tam právě teď řeší, na místě je policie i záchranka, tak tudy nejezděte, tam právě teď řeší, na místě je policie i záchranka, tak tudy nejezděte, tam se určitě zdržíte, na místě je policie i záchranka, tak tudy nejezděte, tam se určitě zdržíte a dávejte si pozor, policie i záchranka, tak tudy nejezděte, tam se určitě zdržíte a dávejte si pozor i v Chrudimi, tak tudy nejezděte, tam se určitě zdržíte a dávejte si pozor i v Chrudimi, konkrétně v ulici, tak tudy nejezděte, tam se určitě zdržíte a dávejte si pozor i v Chrudimi, konkrétně v ulici Václavská, tudy nejezděte, tam se určitě zdržíte a dávejte si pozor i v Chrudimi, konkrétně v ulici Václavská, tam překáží v provozu, určitě zdržíte a dávejte si pozor i v Chrudimi, konkrétně v ulici Václavská, tam překáží, dávejte si pozor i v Chrudimi, konkrétně v ulici Václavská, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, i v Chrudimi, konkrétně v ulici Václavská, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Chrudimi, konkrétně v ulici Václavská, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. V ulici Václavská, tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. A tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. V provozu nehoda dvou osobních aut. Nehoda dvou osobních aut.
1: Bezpečnou jízdu k
0: osobních aut.
1: Bezpečnou jízdu kdykoliv a přeje Emil. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé. Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé.

0: spolehlivé vozy Suzuki na našich webových Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Našich webových stránkách www.emilfrey.cz. Stránkách www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. Frey.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne. Rock Radio, rokový dopoledne.
1: Kamil Drábě s...
0: Rock Radio, rokový dopoledne.
1: Kamil Drábě s vámi a přeju vám...
0: Rock Radio, rokový dopoledne.
1: Kamil Drábě s vámi a přeju vám hezký...
0: Radio, rokový dopoledne.
1: Kamil Drábě s vámi a přeju vám hezký pondělí. Tři minuty po...
0: Rokový dopoledne.
1: Kamil Drábě s vámi a přeju vám hezký pondělí. Tři minuty po desáté. Kamil Drábě s vámi a přeju vám hezký pondělí. Tři minuty po desáté hodině při... Kamil Drábě s vámi a přeju vám hezký pondělí. Tři minuty po desáté hodině při 12. říjnu. S vámi a přeju vám hezký pondělí. Tři minuty po desáté hodině při 12. říjnu. A přeju vám hezký pondělí. Tři minuty po desáté hodině při 12. říjnu. Pondělí. Tři minuty po desáté hodině při 12. říjnu. No a tři minuty po desáté hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady máme pro vás. Desáté hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady máme pro vás spoustu muziky. Hodině při 12. říjnu. No a samozřejmě tady máme pro vás spoustu muziky. 12. říjnu. No a samozřejmě tady máme pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat. Říjnu. No a samozřejmě tady máme pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat, jenom připomínám. A samozřejmě tady máme pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat, jenom tady máme pro vás spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat, jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska spoustu muziky. Takže to nebudu zdržovat, jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme. Takže to nebudu zdržovat, jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo. To zdržovat, jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální. Jenom připomínám, že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock. Že na našem Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic. Na Facebooku dneska rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock, který pro vás všechny milovníky rozdáváme aktuální číslo časopisu Classic Rock, který pro vás všechny milovníky, který ještě aktuální číslo časopisu Classic Rock, který pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky časopisu Classic Rock, který pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně Classic Rock, který pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte, který pro vás všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte všechny milovníky, který ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte rádi ještě rádi otáčíte stránky a hlavně máte rádi otáčíte stránky a hlavně máte rádi řekněme periodika, který jsou hodně na a hlavně máte rádi řekněme periodika, který jsou hodně na úrovni máte rádi řekněme periodika, který jsou hodně na úrovni rádi řekněme periodika, který jsou hodně na úrovni protože tenhle rádi řekněme periodika, který jsou hodně na úrovni protože tenhle časopis řekněme periodika, který jsou hodně na úrovni protože tenhle časopis vychází opravdu který jsou hodně na úrovni protože tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého na úrovni protože tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého základu zahraničně tenhle časopis vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního podložení časopis vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního podloženého a vychází opravdu ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta článku ze skvělého základu zahraničního podloženého a fakta články a rozhovory základu zahraničního podloženého a fakta články a rozhovory, které tam jsou, což zahraničního podloženého a

fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám od podloženého, a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, a fakta, články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak články a rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to. Rozhovory, které tam jsou, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od toho, což můžu sám osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných osobně potvrdit, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorit, tak opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů, takže opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů, takže opravdu stojí za to a jsou od renomovaných autorů, takže opravdu se něco a jsou od renomovaných autorů, takže opravdu se něco dozvíte renomovaných autorů, takže opravdu se něco dozvíte, ne jako v těch klů, takže opravdu se něco dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, opravdu se něco dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte se něco dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte dozvíte, ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno, ne jako v těch klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, nějaký článek, klasických časopisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, nějaký článek, nesmyslný vypisech, kde si koupíte, je tam plno fotek, nějaký článek, nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím, píte, je tam plno fotek, nějaký článek, nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím. A vlastně žádný. Je tam plno fotek, nějaký článek nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Fotek, nějaký článek nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Nějaký článek nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Žádná přidaná nesmyslný vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace. Žádná přidaná hodnota. Vygenerovaný bůhvíčím a vlastně žádná informace, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, a vlastně žádná informace, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte na informace, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a se, žádná přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a na přidaná hodnota. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Takže si pište, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si, pokud ho chcete, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si, třeba najít, máte možnost to získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si, třeba najít, víš, dá získat, no a my jdeme na muziku. Dáme si, třeba najít, víš, dáme si, a my jdeme na muziku. Dáme si, třeba najít, víš, dáme si taky Kissin' Dynamite. Dáme si, třeba najít, víš, dáme si taky Kissin' Dynamite, ale na začátku. Dáme si třeba Nightwish, dáme si taky Kissin' Dynamite, ale na začátek týhle hodiny třeba Nightwish, dáme si taky Kissin' Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Taky Kissin' Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak Dynamite, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí z Rokrádiem přeju, ale na začátek týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí z Rokrádiem přeju. Týhle hodiny to budou Green Day. Tak hezký pondělí z Rokrádiem přeju. Budou Green Day. Tak hezký pondělí z Rokrádiem přeju. Tak hezký pondělí z Rokrádiem přeju. Hezký pondělí z Rokrádiem přeju. Rokrádiem přeju.

rokový dopoledne. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

Ahoj. Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio. Zdravím všechny posluchače Rock Radio. Rock Radio.

0: čtvrtek v 19 hodin měla premiéru skladba Tajný přání.
1: Jakože v premiéře v podstatě, ale ten den už si ho budete moct dojít.

koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak si ho budete moct dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Dojít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít koupit, anebo vy ostatní, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma, co jste si dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jste dělali předprodej, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost, tak už ho budete mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat mít doma. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct. Což je skvělý, já už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím. Už ho mám doma nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice nějaký čas, takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování. Takže už jsem měl možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozí možnost ho naposlouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba poslouchat a musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Musím říct, že je to velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky. Velice příjemný pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě pokračování předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání předchozího alba Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je Sobě věrnej. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za. Jsou na něj skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě. Tak skvělý písničky a právě píseň Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, právě píseň Tajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi nejtajný přání je za mě takovej, bych řekl, asi největší je za mě takovej, bych řekl, asi největší je za mě takovej, bych řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale takovej, bych řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale řekl, asi největší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně největší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně větší hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte hit z týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se týhletý desky, ale oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevujou nové. Oni ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevujou noví a noví. Ty písně postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevujou noví a noví a postupně rostou, jak je posloucháte, tak se objevujou noví a noví a jak je posloucháte, tak se objevujou noví a noví a lezou vám pod kůži, tak se objevujou noví a noví a lezou vám pod kůži, zaposlouchávajou noví a noví a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají a noví a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se a lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam lezou vám pod kůži, zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam zaposlouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta, poslouchávají se, takže těch písní opravdu je tam spousta, těším se, takže těch písní opravdu je tam spousta, těším se na to, až uslyšíte třeba písní opravdu je tam spousta, těším se na to, až uslyšíte třeba stadu, je tam spousta, těším se na to, až uslyšíte třeba stačí jen chtít, spousta, těším se na to, až uslyšíte třeba stačí jen chtít, což je taky výborné. Těším se na to, až uslyšíte třeba stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě to, až uslyšíte třeba stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku víte třeba stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, stačí jen chtít, což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale což je taky výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale určitě výborná skladba, která zatím ještě teda venku není, ale určitě, která zatím ještě

0: která venku není, ale určitě si ji potom můžete najít. Ještě teda venku není, ale určitě si ji potom můžete není, ale určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. Ale určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. Ne, určitě si ji potom můžete najít na desce a poslechnout. No, na desce a poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15., kdy deska vychází, se jí budeme poslechnout. No, jak jsem říkal, každopádně 15., kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. No, jak jsem říkal, každopádně 15., kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu. 15., kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, kdy deska vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky panovku, vychází, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky, se jí budeme na Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky panoptiko anebo Amarant. Rock Rádiu věnovat. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky panoptiko anebo Amarant. Teď se pojďme věnovat Remons, dáme si taky panoptiko anebo Amarant. Tak se dáme si taky panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: Taky panoptiko anebo Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že...
0: Bo Amarant.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A...
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej. Zimní gumy.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Gumy. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen. Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou...
2: A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi Excel.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruku. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimy jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu kvůli. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu kvůli. Extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Ceny, až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte zimní pneu kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na kvozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Vytvořeno s použitím...
3: Mrkněte na Citroen.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
3: CZ.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem.
4: Použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama. Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 200... Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249... Teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A mk. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké sameto. Pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení. Za pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení. Za 249 korun. A měkké sametové povlečení. Za 399 korun. A měkké sametové povlečení. Za 399 a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každé sametové povlečení za 300.

399 korun. Víc pro každý den. A povlečení za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momí za 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní 399 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než 69 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. KIK. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Slíte.

0: Slyšíte? To je seznam Korady.cz. Slyšíte? To je seznam CZ. Slyšíte? To je seznam, když z... Slyšíte? To je seznam, když z... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro... To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchnám, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchávna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí, k vás vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí, kdože to má vyčmuchává nové zprávy. A teď, teď šmejdí, kdože to má dneska své zprávy. A teď, teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. A teď, teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jadí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným ka svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným kovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Z internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám, užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová
0: parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová.
0: Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě.
0: Co neznám.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Pozor, přijíždí Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování. Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování. Dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování.
2: Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta.
2: Ve znamení dýní.
1: Dlabání, malování. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta
2: dýní.
1: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy. Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro dlabání, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás
1: dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás
1: fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit.
1: My a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i
1: zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám spělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne.
2: U nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem
2: koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba
2: vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka,
2: podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka. A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i plévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe. Burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj.
1: Dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě.
1: Dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farmka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma a dokonce i dýňové kafe.

grabé. Vam baraja que grabé. Je to postelev. Vam baraja que grabé. Je to postelevičí. Baraja que grabé. Je to postelevičí. Grabé. Je to postelevičí. Je to postelevičí. Je to postelevičí. Snad zná telefičí. Snad známý poradě fičí.

Ve čtvrtek v 19 hodin.

0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Dýňové kafe.
0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte.
0: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
0: Je na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Svět není
0: farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha.
1: Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a
1: který poznáte chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
1: Te chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneumatiky
2: Tomcat jsou. Pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější
2: pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.
2: Nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz. Nejlevnější pneu.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější
3: pneu.cz.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý
3: vůz.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz. Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz.
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz.
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V ojetý vůz.
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality nepromeškali.
4: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: V Auto ESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného
4: financování. Výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA.
5: Ty i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a
5: výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
5: Ani.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde?
4: Ze 6000 vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa.
4: Vozů v Auto ESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí Auto
4: ESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u ESA.
4: Právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u ESA.
4: A výhodně.
6: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u ESA.
4: Kdo na to jde? Od Lesa. Koupí auto u ESA.
7: Přemýšlíte?
6: Jde od Lesa. Koupí auto u ESA.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
6: To u ESA.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen
6: SA.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIKO nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIKO nebo na web SIKO. O nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIKO nebo na web SIKO.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen SIKO nebo na web SIKO.cz, kde najdete inspiraci po kuchyni? Zaměřte do prodejen SIKO nebo na web SIKO.cz, kde najdete inspiraci stylová. Zaměřte do prodejen SIKO nebo na web SIKO.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a jen SIKO nebo na web SIKO.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trebo na web SIKO.cz, kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyní trendy. Nyní

snad s námi poraděj. Jinak jsem snad s námi poraděj. Jinak jsem s námi poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem jinak jsem

0: grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva táž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň, procent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Někdy se ní
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Někdy se člověk...
0: Podlah. Siko.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet.
0: Siko.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí... Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět věk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit kolem práce. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. Aby se svět točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na točil podle vás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I nás. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost. Může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídí ten kredit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz naší pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit pobočce. Nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz. Online do 15 minut. HomeCredit.cz. 15 minut. HomeCredit.cz. HomeCredit.cz.
2: Všichni jdeme život.
1: HomeCredit.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z... Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoří nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby, může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. Pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích

0: města. Zraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vy 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. V ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. Pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz. A vidět svět. Bílá pastelka.cz.
1: Doktor Max.
0: Bílá pastelka.cz.
1: Doktor Max o vás pečuje.
0: Pastelka.cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už
0: .cz.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun. 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci. Během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokolo. Za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokolo. 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytrého. A získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytrého. Získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo pouk registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu, elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drm, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz / na měření cholesterolu. Více na drmax.cz / soutěž. Cholesterolu. Více na drmax.cz / soutěž. Více na drmax.cz / soutěž. drmax.cz / soutěž.
2: Vyber si
1: Z / soutěž.
2: Vyber si ze široké nabídky
1: / soutěž.
2: Vyber si ze široké nabídky. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zim. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu zaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Je a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto a ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto a to i v Direct Auto kladu vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto a to i v Direct Auto kladu bez výjimky. Jen v Direct Auto a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto a to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konec Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně v CZ. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně v Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

Konečně férový autobazar. Rock Radio. Férový autobazar. Rock Radio. Autobazar.

0: Okna sukorady. www.oknasukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz
1: Slyšíte?
0: Oknasukorady.cz

0: Kalendářů, prostě slušná oslava Team Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line up je ob křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy, line up je opět překvapení, prostě slušná oslava se vším všudy, line up je opět překvapením. Prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich studi. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámej opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy pením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy v sobotu. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy v sobotu 7. listopadu. Najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy v sobotu 7. listopadu se v sociálních sítích, tak si lámejte hlavy v sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Dačích, tak si lámejte hlavy v sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hlavy v sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s námi. Sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Do listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lítovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Plnoletost. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ. Lístky na rokový rádio CZ.
1: Ahoj, jsem
0: rádio CZ.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb z Zlín. Usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín, CZ. Elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín. Pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín, CZ. Kouřím a dovezu se sám. Více na Minijeřáb Zlín, CZ.
0: Rok má
1: sám. Více na Minijeřáb Zlín, CZ.
0: Rok má být tvrdý.
1: Více na Minijeřáb Zlín, CZ.
0: Rok má být tvrdý.
1: Minijeřáb Zlín, CZ.
0: Rok má být tvrdej a beton
1: taky. CZ.
0: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevn. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevn taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz. A pevná zeď. Ferobet.cz. Pevná zeď. Ferobet.cz. Ferobet.cz.

ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. Ale my na sebe po 18. Rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Bude to žádnej potlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český tlach, ale pořádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rádnej rokovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušnovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Tři český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky. Křest

Ale jako tak ty znaky jako z Magic, že jo, a Living on My Own z té písně, tak tam přidali jako tak z Magic, že jo, a Living on My Own z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body, jo, a Living on My Own z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body, jako a on z té písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body, jako a třešnička, písně, tak tam přidali jako takový tyhle ty styční body, jako a třešnička, jenom pro fajnšmekry, aby si tam přidali jako takový tyhle ty styční body jako a třešnička, jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, tyhle ty styční body jako a třešnička, jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak samozřejmě tyhle ty styční body jako a třešnička, jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, styční body jako a třešnička, jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak samozřejmě tahle píseň třešnička, jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby, jenom pro fajnšmekry, aby si to tam našli, jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddy, aby si to tam našli. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddyho Mercuryho. Jinak samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddyho Mercuryho, ale vyšla na album Made. Samozřejmě tahle píseň patří do solový tvorby Freddyho Mercuryho, ale vyšla na album Made in Heaven. Patří do solový tvorby Freddyho Mercuryho, ale vyšla na album Made in Heaven, tedy posmrtným album. Do solový tvorby Freddyho Mercuryho, ale vyšla na album Made in Heaven, tedy posmrtným album kapely Queen. Freddyho Mercuryho, ale vyšla na album Made in Heaven, tedy posmrtným album kapely Queen. Po Mercuryho, ale vyšla na album Made in Heaven, tedy posmrtným album kapely Queen. Po Made in Heaven, tedy posmrtným album kapely Queen. Po takový úctě, tedy posmrtným album kapely Queen. Po takový úctě Freddy kapely Queen. Po takový úctě Freddyho Mercuryho. No a my se pojďme po takový úctě Freddyho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny. Po takový úctě Freddyho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rockrádia, který oslaví úctě Freddyho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rockrádia, který oslavíme 7. Freddyho Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rockrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v Mercuryho. No a my se pojďme podívat na narozeniny Rockrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně. Se pojďme podívat na narozeniny Rockrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně. Na narozeniny Rockrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart, to už všechno víte. Rockrádia, který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart, to už všechno víte, že tam budeme my. Který oslavíme 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart, to už všechno víte, že tam budeme my. A 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart, to už všechno víte, že tam budeme my. A v Zlíně v hale Datart, to už všechno víte, že tam budeme my a taky tři kapely. Datart, to už všechno víte, že tam budeme my a taky tři kapely, které nám přijdou popno. Víte, že tam budeme my a taky tři kapely, které nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden budeme my a taky tři kapely, které nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc a taky tři kapely, které nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek a taky tři kapely, které nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechny kapely, které nám přijdou popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Popřát a samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, samozřejmě i jeden hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak hudební dárek navíc. To všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně to všechno víte taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtíte taky. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách. Co se týká toho kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde to kalendáře, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde, tak ten se oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Oficiálně pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud pokřtí na narozeninách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete nách a do prodeje půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, je půjde 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat 9. listopadu. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše. Ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. Už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do služby nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše.

0: sociální sítě. A taky do slušný party se můžete podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party na rokový rádio podívat na naše sociální sítě. A taky do slušný party na rokovýradio.cz sociální sítě. A taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam na vás a taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože taky do slušný party na rokovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte party na rokovýradio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se radio.cz a tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se jaký rokový hudební a tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se jaký rokový hudeb a tam na vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata vás čeká takový jakože překvapení, dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás překvapení, dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, dozvíte se jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, jaký rokový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rockerový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rocker 2 a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rocker 2027 pro vás letos nafotili do kalendáře, slušnej rocker 2027 a navíc si ho do kalendáře, slušnej rocker 2027 a navíc si ho můžete ve slušný partě, slušnej rocker 2027 a navíc si ho můžete ve slušný partě i před 2027 a navíc si ho můžete ve slušný partě i před objednat, abyste měli 7 a navíc si ho můžete ve slušný partě i před objednat, abyste měli jistotu, že na vás navíc si ho můžete ve slušný partě i před objednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud můžete ve slušný partě i před objednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde partě i před objednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, objednat, abyste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud jste měli jistotu, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna, že na vás zbyde, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší, pokud se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu se třeba do Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. Zlína nechystáte, anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu anebo pokud nebudete zrovna nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad nejrychlejší 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně 9. listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost listopadu a celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost má celý náklad se vyprodá nečekaně rychle. Takže tu možnost máte jinak nečekaně rychle. Takže tu možnost máte jinak Lupen ještě pořád kupujte na rychle. Takže tu možnost máte jinak Lupen ještě pořád kupujte na naše narozeniny aktuálně. Takže tu možnost máte jinak Lupen ještě pořád kupujte na naše narozeniny aktuálně tento měsíc. Narozeniny aktuálně tento měsíc v říjnu stojí 890 korun a v listopadu stojí 890 korun a v listopadu budou stát 990. Stojí 890 90 korun a v listopadu budou stát 990. 90 korun a v listopadu budou stát 990. Stát 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpe
0: 90.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit te úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. A bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Vypadávání.

0: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: No.
0: Alpecin, doping pro vaše vlasy.
1: No a my jedeme dál v rokovým
0: dopcin. Doping pro vaše vlasy.
1: No a my jedeme dál v rokovým
0: doping pro vaše vlasy.
1: No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický. No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický oběd, muzika. No a my jedeme dál v rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti. V rokovým dopoledni za chvíli 11. To znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti. Za chvíli 11. To znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti a přání do té doby ještě. V chvíli 11. To znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti a přání do té doby ještě. To znamená elektrický oběd, muzika podle vaší chuti a přání do té doby ještě. Vysací zámek, architektský oběd, muzika podle vaší chuti a přání do té doby ještě. Vysací zámek, architekt, muzika podle vaší chuti a přání do té doby ještě. Vysací zámek, architekt, anebo taky přání do té doby ještě. Vysací zámek, architekt, anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu. Do té doby ještě. Vysací zámek, architekt, anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu. Ještě vysací zámek, architekt, anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu. Zámek, architekt, anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu.
0: Ráno do práce.
1: Architekt, anebo taky Blink 182 na Rock Rádiu.
0: Ráno do práce.
1: Taky Blink 182 na Rock Rádiu.
0: Ráno do práce. Odpoledne za město.
1: Titu na Rock Rádiu.
0: Ráno do práce. Odpoledne za město.
1: Na Rock Rádiu.
0: Ráno do práce. Odpoledne za město. Ráno do práce. Odpoledne za město a o víkendu. Ráno do práce. Odpoledne za město a o víkendu. Odpoledne za město a o víkendu. Divočina. Nový dne za město a o víkendu. Divočina. Nový a o víkendu. Divočina. Nový Jeep víkendu. Divočina. Nový Jeep Avenger. Divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídíte Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let. Pořídíte od 4 Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 400 kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 UV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 900 900 korun. Jeep Avenger, tak kam to bude? 900 korun. Jeep Avenger, tak kam to bude? Jeep Avenger, tak kam to bude? Avenger, tak kam to bude? Tak kam to bude? Kam to bude?
2: Z nabídky 7. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 2. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Již i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 307 nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc podmínek. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc nebo 2008. Třeba Peugeot 208, již za 379 tisíc nebo 2008, již za 379 tisíc nebo 2008. Již začal.

To je krásný, jak se s tím Queen. To je krásný, jak se s tím Queen pohráli v roce. To je krásný, jak se s tím Queen pohráli v roce 19. To je krásný, jak se s tím Queen pohráli v roce 1990. To je krásný, jak se s tím Queen pohráli v roce 1990. To je krásný, jak se s tím Queen pohráli v roce 1995 a využili, jak se s tím Queen pohráli v roce 1995 a využili tuhle Queen pohráli v roce 1995 a využili tuhle tu píseň ze solo 1995 a využili tuhle tu píseň ze solového alba 95 a využili tuhle tu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy. Využili tuhle tu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. Tu píseň ze solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. A z solového alba Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. A zpracovali ji do téhle Mr. Bad Guy Freddieho Mercuryho. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový Freddieho Mercuryho. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový ty Freddieho Mercuryho. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako Magic. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako Magic, že jo. A zpracovali ji do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako Magic, že jo. A Living on my own. Do téhle podoby a přidali tam takový ty znaky jako Magic, že jo. A Living on my own. Z té písně podoby a přidali tam takový ty znaky jako Magic, že jo. A Living on my own. Z té písně tam takový ty znaky jako Magic, že jo. A Living on my own. Z té písně, tak tam přidali.

0: 475 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 409 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak
0: za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezd
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se.
0: Právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Teď. Tak nečekejte. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony. Kopeckého. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopec. Jezděte.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký.
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které
2: jste se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Vítkem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do
2: CZ.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Den. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. Spinkat.
4: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš. Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neuděláš.
5: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
6: Klikni!
5: www.bezkempu.cz.
6: Klikni!
4: Mironet!
5: Bezkempu.cz.
6: Klikni!
4: Mironet!
6: Klikni!
4: Mironet! Nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Klikni!
4: Mironet! Nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Klikni!
4: Mironet! Nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man startovní...
4: Mironet! Nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XX dvojka a Šoproku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL Proku přináší...
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Jasně, kulen startovní sada.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Jasně, kuličková dráha.
4: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
4: To musí XXL.

0: novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
0: To musika od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
0: To musím mít.
1: V Miru...
0: Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
0: To musím mít.
1: V Mironetu není za... Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
0: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2000ková dráha se superhrdiny.
0: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2000 sáha se superhrdiny.
0: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2000 siny.
0: To musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2799.
0: Musím mít.
1: V Mironetu není za bomba cenu 2799. Když v Mironetu není za bomba cenu 2799. Když stavebnice není za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
2: tak Miro
1: 2799. Když stavebnice,
2: tak Mironet.
0: Klikni
1: 1799. Když stavebnice,
2: tak Mironet.
0: Klikni
1: 9. Když stavebnice,
2: tak Mironet.
0: Klikni.
3: Střešní okna fenestra.
1: Když stavebnice,
2: tak Mironet.
0: Klikni.
3: Střešní okna fenestra.
1: C,
2: tak Mironet.
0: Klikni.
3: Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano.
2: K Mironet.
0: Klikni.
3: Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano.
0: Klikni.
3: Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem ještě fenestra.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Fenestra?
3: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních
3: okna. Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken.
3: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu
3: a okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu
3: a bez vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu
3: a bez starostí
4: 40 let.
3: Výměna střešních oken v klidu
4: a bez starostí.
3: Ano, česká střešní okna, střešní okna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba okna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do intaž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Sken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestru. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestru. Okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Pozor!
3: Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
5: Pozor! Metalová temnota.
3: Již 40 let. Fenestra.cz.
5: Pozor! Metalová temnota útočí.
3: 40 let. Fenestra.cz.
5: Pozor! Metalová temnota útočí.
3: Fenestra.cz.
5: Pozor! Metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. A temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojitý. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojitý. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satan Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir se ovládne Brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir ovládne Brněnskou halu Vodova.

0: Vojenskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně už 20. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně už 24. října. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně už 24. října. Buďte Behemoth a Dark Funeral, běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Funeral, běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam. Brně už 24. října. Buďte tam. 24. října. Buďte tam. Října. Buďte tam.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu. Tak zahoď razítko a pojď s námi. Láká tě kreativní a

0: Pivovarny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou.
0: Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
0: Pivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude. Rostou, digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portou digitální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portální čísla mizí.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Vsaďte na zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Vsaďte na
1: to tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Vsaďte na hodnoty, které vždycky.
1: A u portál.cz.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.
1: Portál.cz.
2: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a
1: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
2: Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
3: Všichni jdeme životem.
2: Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
3: Všichni jdeme životem svou
2: bezpečí. A u portál.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: U portál.cz.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás. CZ.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy může.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Životem svou vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Vlastní cestou.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bíletou.
2: Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky
2: pod nás, ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte,
2: ale někdy může potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé
2: potřebovat pomoc.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slab pomoc.
2: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
3: Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
2: 12.
3: a bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
2: 12. až 14. října
3: podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké.
2: 12. až 14. října
3: v ulicích
2: služby pro nevidomé a slabozraké.
3: 12. až 14. října
2: v ulicích vašeho
3: a slabozraké.
2: 12. až 14. října
3: v ulicích vašeho města.
2: 12. až 14. října
3: v ulicích vašeho města.
2: Bílá pastelka pomáhá.
3: 12. až 14. října
2: v ulicích vašeho města.
3: Bílá pastelka pomáhá vidět svět.
2: 12. října v ulicích vašeho města.
3: Bílá pastelka pomáhá vidět svět.
2: Bílá pastelka
3: v ulicích vašeho města.
2: Bílá pastelka pomáhá vidět svět.
3: Bílá pastelka
2: vidět svět.
3: Bílá pastelka.cz.
4: Ale co?
3: Bílá pastelka.cz.
4: Ale co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá pod
3: .cz.
4: Ale co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá pod vozek.
4: Ale co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už.
4: Ale co pak?
5: Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv.
4: Pak.
5: Pískají brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme i brzdy, bouchá pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a pod vozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto

0: Servis na... Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou... Víme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparent. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní ruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Blesto servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a Blesko 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autospravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy.cz. Bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy.cz. Jezděte autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Ať už zrovna míříte kam...
0: Pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste...
0: CZ. Jezděte bez poruchy.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste...
0: Jezděte bez poruchy.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku.
0: Ano... Poruchy.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 470 koliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů míst hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 400 hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před... 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. 175 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. Na 1,5 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. 40 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? Před vámi na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No přece, nová na jeden zátah. Tak schválně. Co je to? No přece, nová Škoda R. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda R. Pro vaše epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný...
1: Epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce... Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů... Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz a v Náchodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz www.autobranka.cz Autobranka.cz Rock Radio CZ

nechceme CVčko, řídko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět. Prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět. A žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě vod. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nové CVčko, prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job, prostě o sobě napiš pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě pár vět. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď. Proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Kvalitní vrtané studny na kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zá... Kvalitní vrtané studny na klíč s de... Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro... Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Rokový dopoledne. Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rok. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rock Radio. Dnes s Kamilem Drábem. Rock Radio. Drábem. Rock Radio. Rock Radio.

0: 10 5000 nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot
0: 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot
0: 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanské.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
0: 7 dní Peugeot. Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr.
0: Právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Běru. To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Klikni. Mironet.
2: Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Klikni.
4: Mironet. Nová dvojka.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Klikni.
4: Mironet. Nová.
1: Až s nabídkou od Domanského.
3: Klikni.
4: Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší.
3: Gravitrak.
1: Od Domanského.
3: Klikni.
4: Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší.
3: Klikni.
4: Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj. Mironet. Nová dvojka a Šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy. Nová dvojka a Šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou. Šoproku přináší.
3: Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když Gravitrax Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet. Spider-Man.
4: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát. Stavěj dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát. Dráhy se svým hrdinou.
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Chceme ho
3: Když stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Stavebnice, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
6: Vybr.
3: Tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat.
4: Klikni dvakrát.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál.
4: Krát.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál.
5: A chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál.
5: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál.
5: A vybudovat náš domov. Vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál.
5: A vybudovat náš domov.
7: Porfix.
6: Brát dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem.
6: Materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem. Budujte srdcem.
8: Ne. Každý je naladěn. Ne. Každý je naladěný. Každý je naladěný na něco jiného. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu
9: ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo ze tří odměn.

0: 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět z 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normál procent zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Kupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benup.
0: Víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Přijďte
0: možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky.
0: Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Více na rb.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu?
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou
2: Benu? Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž
2: pořídíte... Doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
2: Prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se snížením. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobně 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných. Doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte po se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na besti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatár
1: nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatár vyhlašuje
1: CZ. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatár vyhlašuje Tatár nákupy.
1: Benu. Rádi vám poradíme.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším.
1: Vám poradíme.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Tatárt vyhlašuje Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy s fůrou.
4: Slyším. Tatárt nákupy.
3: Ano. Tatárt nákupy s fůrou exkluz.
4: Tatárt nákupy.
3: Ano. Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Nákupy?
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Odstartujte.
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Odstartujte po...
3: Ano, Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Odstartujte podzim naplno s novým...
3: Tatárt nákupy s fůrou exkluzivních slev.
4: Odstartujte podzim naplno s novým
3: Note s fůrou exkluzivních slev.
4: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo...
3: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte.
4: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až.
3: Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20.
4: Naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levně.
3: Notebookem nebo tabletem, který pořídíte.

0: tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
1: Tem,
0: který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový. Který pořídíte až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdu až o 20% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista. 100% levněji.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Knove.
0: Levněji.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Knove.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: K novému Peugeotu parádní...
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze...
0: Opravdový elektrospecialista.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze...
0: Vý elektrospecialista.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete... K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. U Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru. A Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanskému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ. Arkády Pankrác, Domanský CZ.
3: Sná
2: Pankrác, Domanský CZ. Domanský CZ.
3: S námi je balení. S námi je balení hrou. Velko. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop o... S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obalice. S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obalice.cz. Váš s námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel balení hrou. Velkoobchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimu. Velkoobchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obchod a e-shop obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů obalice.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www. Spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz. Širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz. Sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz. Materiálů www.obaly.cz. www.obaly.cz. Cz.

Krásné pondělní dopoledne. Zprávy. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Krásné pondělní dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dopoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošní zprávy a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb a Vladan Hýl. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních voleb. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získá dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením vezlila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé v sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senát spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. U senátních voleb v pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. V pěti obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Ruskech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Rusko údajně zasahovalo, zvolili senátora už v prvním kole. Rusko

Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za ty svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 370 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 000 nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 000. Třeba Peugeot 208 již za 379 000. Nebo 2008 Peugeot 208 již za 379 000. Nebo 2008 již za 379 000. Nebo 2008 již za 475 000. 79 000. Nebo 2008 již za 475 000.

0: Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paulinio.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 3-6 Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Jasmin Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Pauliniové z Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdem
0: Itálie.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí dnes.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak jdeme ještě na počasí, dneska bude proměnlivá.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každej den. Rok napsání startuje.
2: Pokud už bych měl něco říct, tak že nebo kde by vám něco mohlo překážet v provozu, pokud už

0: Bych měl něco říct, tak Česká Líp překážet v provozu. Pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Pokud už bych měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta. Měl něco říct, tak Česká Lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta. Tak Česká Lípa aktuálně v ulici Průmyslov. Ky, tak je ta. Ulice, tak teď si Průmyslov. Ky, tak je ta. Ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Ky, tak je ta. Ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Tak si tam, tak je ta. Ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal. Ulice, tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte. Nehoda dvou osobních aut. Tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte. A osobních aut. Tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte. A tak si tam dejte pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku dojďte. Pozor, ale jinak, jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku dojďte. Jak jsem říkal, to jezdí v pohodě. Tak to držte a v pořádku dojďte. Je, tak to držte a v pořádku dojďte. A v pořádku dojďte.
1: Šťastnou cestu přeje.
0: V pořádku dojďte.
1: Šťastnou cestu přeje. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autor. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autor. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www, Emil partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Tu svou na www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz.

kritický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Kritický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně na nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail, potřebujete se uklidnit, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obet@zavinac.cz, tak od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obet@zavinac.cz, od toho tady jsme. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obet@rokoviradio.cz. Klidně napište na náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obet@rokoviradio.cz. Náš Facebook do zpráv a nebo na e-mail obet@rokoviradio.cz. No a uvidíme, co v nebo na e-mail obet@rokoviradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minut. obet@rokoviradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minut. @rokoviradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. @rokoviradio.cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. @cz. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. No a uvidíme, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečně, co v těch příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a v příštích 60 minutách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muzikách stihneme. A právě proto to nebudeme zdržovat zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme zbytečným kecáním a jdeme rovnou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme, jak to budou na muziku. První kousek je standardně ode mě. No a pak uvidíme, jak to budete míchat vy. Tady jsou Linkin Park. Tady jsou Linkin Park.

0: Elektrický oběd.
1: Tak startuje
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v tom
0: Radio. Elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu.
0: Elektrický oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Drábě.
0: Oběd.
1: Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11. Tak startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11. Startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11. Startujeme elektrický oběd první v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den první v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den v tomto týdnu. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den. Kamil Drábě s vámi, a to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou svou oblíbenou muzikou. A to přesně v 11 hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hodin. A vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start. Vy si můžete zpestřit den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne. Den nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne. Nějakou svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a pod svojí oblíbenou muzikou. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit. Třeba jste měli hektický start do nového pracovního týdne a potřebujete se uklidnit. Tak od toho tady jste měli hektický.

Tak, Linkin Park nám to hezky odstartovali a teď už pojď... Nevím, zaklíčovaná zpráva, rozeberte si to každý, jak chcete, každopádně, Každopádně přání plníme, tady je pražský výběr.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Oběd a Kamil Tráp. Kamil Tráp.

Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu. Dali jsme si Scorpions na Rock Rádiu v elektrickém obědě, o který si napsal Luboš. Mám tady další přání. Ahoj Kamile, nech mi prosím zahrát čarodějku od Alžběty s přáním hezkého dne. Pro mého Honzíka do Kolína moc mi na něm záleží a chci tu pro něho být už na pořád. Kafka Ivet, tak tady je čarodějka.

0: Hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a řepkový olej. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr bezsemené 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a 4,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to 90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio House
0: Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio House 300 Cross Plus
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova. House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Po celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radio, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiový značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Angry Birds. Pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Angry Birds. Kosmetika. Firem na radiohouse.cz. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Na radiohouse.cz. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. .cz. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod ispotika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod isporek žádný. Angry Birds, lousy vůně pod isporek žádný keci. Angry Birds, lousy vůně pod isporek žádný keci funkční věci. Lousy vůně pod isporek žádný keci funkční věci. A nedůně pod isporek žádný keci funkční věci. A nedr i isporek žádný keci funkční věci. A nedr i žádný keci funkční věci. A nedr i BRD keci funkční věci. A nedr i BRD se tečka funkční věci. anogr@brds.cz 25@brds.cz
2: 25 kilo primalek
3: @brds.cz
2: 25 kilo primalexu plus
3: @brds.cz
2: 25 kilo primalexu plus
3: hele @brds.cz
2: 25 kilo primalexu plus
3: hele
2: @brds.cz 25 kilo primalexu plus
3: hele akce
2: minus 200 korun 25 kilo primalexu plus
3: hele akce
2: minus 200 korun
3: kilo primalexu plus
2: hele akce
3: minus 200 korun
2: takže vymaluju a ještě
3: lexu plus
2: hele akce
3: minus 200 korun
2: takže vymaluju a ještě zbyde na oběd
3: hele akce
2: minus 200 korun
3: takže vymaluju

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Auto z druhé.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky.
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky.
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky.
2: No trochu se.
0: Elektrický oběd.
1: Auto z druhé ruky.
2: No trochu se bojím.
0: Oběd.
1: Auto z druhé ruky.
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V autě.
1: Auto z druhé ruky.
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš.
1: Auto z druhé ruky.
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Ky?
2: No trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ.
1: Bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladých.
1: Koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt?
3: Přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už jsem...
3: Kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím.
3: Prověřených aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na...
3: Aut, polovina mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Mladší dvou let.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny.
1: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší...
1: Fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v...
1: No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu.
1: Bojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord.
1: Ver.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord CZ v regionu. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz. Autonord. Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu.
4: Váš dealer v pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
4: V pěti městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
4: Na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí.
4: Od Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve
4: Prahy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovi. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74 chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 platí. Od pondělí v Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. V Lidlu vepřová Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez Krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semen v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé

0: a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva.
0: Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun.
0: Korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na pět.
0: Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové.
0: Vymaluju a ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus.
0: A ještě zbyde na oběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus.
0: Uvyběd.
1: Blesková sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců. A sleva 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. 200 korun na 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. 25 kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz. Do konce října. Více na Primalex.cz.
2: Když v Praze přichází...
1: Více na Primalex.cz.
2: Když v Praze přichází podzim... Když v Praze přichází podzim... Když v Praze přichází podzim v čínském Sanjas... Když v Praze přichází podzim v čínském Sanjas... Stále panuje léto. Když v Praze přichází podzim v čínském Sanjas... Stále panuje léto. Přichází podzim v čínském Sanjas... Stále panuje léto. Podzim v čínském Sanjas... Stále panuje léto. V čínském Sanjas... Stále panuje léto. Ob Sanjas... Stále panuje léto. Objevte Sanjas, stále panuje léto. Objevte místo, kde léto panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se skate místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se skat léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se skat Airlines do Sanja. Vydejte se z letiště Praha se skat Airlines do Sanja. Na ostrově Hainan do Sanja. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky na Hainan v Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky najdete v Číně. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky najdete na skat.kz. Z Prahy do Sanja a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autor a zpět. Letenky najdete na skat.kz. A u všech autorizovaných letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců .kz a u všech autorizovaných prodejců Skat Airlines .kz a u všech autorizovaných prodejců Skat Airlines z Prahy za sluncem všech autorizovaných prodejců Skat Airlines z Prahy za sluncem autorizovaných prodejců Skat Airlines z Prahy za sluncem Skat Airlines z Prahy za sluncem Zahrádku Skat Airlines z Prahy za sluncem Zahrádku z Prahy za sluncem Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na sluncem Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje na Zafidu Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-pomlčka-je, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-pomlčka-e-shop.cz, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-pomlčka-e-shop.cz, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-pomlčka-e-shop.cz.
3: Ať už jste ho.

0: hobík kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík,
0: potřebuje Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Připrav@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitním
1: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českými produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafy od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz.
2: Výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz.
2: CS. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře a Monamartce.
0: Eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře a Monamartce řítí na.
0: Partner pro vaši zahradu.
3: Vikingská bouře a Monamartce řítí na Prahu. Vikingská bouře a Monamartce řítí na Prahu. Se svým a Monamartce řítí na Prahu. Se svým novým albem a brut řítí na Prahu. Se svým novým albem a brut. Se svým novým albem a brutální show s vás přijde. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Se svým novým albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním albem a brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švéd. Brutální show s vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbitka podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. Hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha a Soilwork. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha Outu. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu Praha Outu Univerzum. A jízda a Monamart. 6. listopadu Praha Outu Univerzum. Monamart. 6. listopadu Praha Outu Univerzum.
4: Uvažujete o
3: 6. listopadu Praha Outu Univerzum.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte
3: na paru Praha Outu Univerzum.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku Tradič
3: Outu Univerzum.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Padle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou vějíky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou kvalitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i k vám zajistíme odbornou.

0: kvalitnou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva.
0: Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva.
0: Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva, kráva.
0: Na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: U nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
0: Proterm.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
0: CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr. Husa, husa.
0: Neděli.
1: Kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr. Husa, husa.
0: Nedělej team building v
1: zasedačce.
2: Kapr, kapr. Husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce.
2: Kapr, kapr. Husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šebera.
2: Husa, husa.
0: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní. Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se dělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Vyražte na šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní v pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jí Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborné jídlo. A letos vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky na přilehlém rybníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurantníku, výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a výborné jídlo. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní. A letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře. Sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Kruta, kruta. Sto na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Kruta, kruta. Tchos. Ne kolektivu. Všude dobře? Tak co doma? Kruta, kruta, tchos. Nech toho a pojď. Všude dobře? Tak co doma? Kruta, kruta, tchos. Nech toho a pojď. Tak co doma? Kruta, kruta, tchos. Nech toho a pojď.
3: Tchos.
0: Kruta, kruta, tchos. Nech toho a pojď.
3: Tchos.
0: Ta kruta, tchos. Nech toho a pojď.
3: Tchos.
0: Tchos. Nech toho a pojď.
3: Tchos.
4: Kontejnery Siegl.
0: Toho a pojď.
3: Tchos.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
3: Tchos.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrej.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrej, potřebuji.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrej, potřebuji.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
4: Kontejnery Siegl, dobrý den.
5: Dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak, dobrej, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak, 10. Potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak, 10.
4: A tomu říkáte hodně?
5: Hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak, 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegl.
5: Ale fakt hodně. Tak 10.
4: A tomu říkáte hodně?
6: Jsme Siegl. V Praze vám
5: hodně.

0: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba
0: 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme
1: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
1: Říkáte hodně?
2: Jsme Seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. Přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. 20 kontejnerů na jednou. www.seagull.cz. Na jednou. www.seagull.cz.
3: Turecko a dlouhé
2: www.siegel.cz
3: Turecko a dlouhé písečné pláže
2: siegel.cz
3: Turecko a dlouhé písečné pláže
4: máme je v Tuji
2: cz
3: Turecko a dlouhé písečné pláže
4: máme je v Tuji
3: Turecko a dlouhé písečné pláže
4: máme je v Tuji
3: Řecko a kouzelné ostrovy pláže
4: máme je v Tuji
3: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok
4: máme je v Tuji
3: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok
4: máme je v Tuji
3: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok
4: máme je v Tuji
3: Malorka a její Tyrky kouzelné ostrovy plné krásných zátok
4: máme je v Tuji
3: Malorka a její Tyrkysové moře
4: máme
3: krásných zátok
4: máme je v Tuji
3: Malorka a její Tyrkysové moře
4: máme je v Tuji
3: máme je v Tuji Malorka a její Tyrkysové moře
4: máme je v Tuji
3: Egypt a úžasné
4: máme je v Tuji
3: Malorka a její Tyrkysové moře
4: máme je v Tuji
3: Egypt a úžasný pod Malorka a její Tyrkysové moře
4: máme je v Tuji
3: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
4: Malorka a její Tyrkysové moře
3: máme je v Tuji Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
4: máme je v Tuji
3: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
4: máme ho v Tuji
3: v Tuji Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
4: máme ho v Tuji
3: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
4: máme ho v Tuji
3: Kypr Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře
4: máme ho v Tuji
3: Kypr slunce a pohodový podmořský svět Rudého moře
4: máme ho v Tuji
3: Kypr slunce a pohodová dovolená
4: má
3: Rudého moře
4: máme ho v Tuji
3: Kypr slunce a pohodová dovolená
4: máme v Tuji
3: máme ho v Tuji
4: Kypr slunce a pohodová dovolená
3: máme v Tuji
4: A co dovolená
3: v Tuji?
4: Kypr slunce a pohodová dovolená
3: máme v Tuji.
4: A co dovolená all inclusive nebo hotely?
3: Kypr slunce a pohodová dovolená
4: máme v Tuji.
3: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen
4: pace a pohodová dovolená
3: máme v Tuji.
4: A co dovolená all inclusive nebo hotel je
3: dovolená
4: máme v Tuji.
3: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
4: i to
3: máme v Tuji.
4: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
3: i to najdete v Tuji.
4: Co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže
3: i to najdete v Tuji.
4: Objevte First Minute na All Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže,
3: i to najdete v Tuji.
4: Objevte First Minute nabídku na hotel jen pár kroků od pláže,
3: i to najdete v Tuji.
4: Objevte First Minute nabídku
3: kroků od pláže,
4: i to najdete v Tuji.
3: Objevte First Minute nabídku na léto 2027,
4: i to najdete v Tuji.
3: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
4: v Tuji.
3: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
4: a vyberte si svou dovolenou.
3: Objevte First Minute nabídku na léto 2027
4: a vyberte si svou dovolenou včas.
3: Tuji.
4: Vaše nabídku na léto 2027
3: a vyberte si svou dovolenou včas.
4: Tuji.
3: Vaše dovolená za léto 2027
4: a vyberte si svou dovolenou včas.
3: Tuji.
4: Vaše dovolená začíná u nás.
3: 27
4: a vyberte si svou dovolenou včas.
3: Tuji.
4: Vaše dovolená začíná u nás.
3: Vyberte si svou dovolenou včas.
4: Tuji.
3: Vaše dovolená začíná u nás.
5: Je vaše auto po zádu.
3: Dovolenou včas.
4: Tuji.
3: Vaše dovolená začíná u nás.
5: Je vaše auto.
3: Tuji.
4: Vaše dovolená začíná u nás.
5: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto.
3: Dovolená začíná u nás.
5: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení.
3: U nás.
5: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky auto po záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Záruce. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. Vlouda auto. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesor. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální.

servis pro všechny značky. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvačky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednej. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednej Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Autorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Autorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz. Se na autolouda.cz. Rock.cz.

píseň, která doznívá v elektrické... Dali jsme si Black Sabbath, Changes píseň, která doznívá v... Dali jsme si Black Sabbath, Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a to... Black Sabbath, Changes píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a to díky Radce. Píseň, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a to díky Radce. Jdeme dál, která doznívá v elektrickém obědě právě teď a to díky Radce. Jdeme dál za vašimi v elektrickém obědě právě teď a to díky Radce. Jdeme dál za vaši právě teď a to díky Radce. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady, dal to díky Radce. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další se. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz, zdraví, mohu poprosit něco. Jdeme dál za vašimi přáními, mám tady další vzkaz, zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brý. Vašimi přáními, mám tady další vzkaz, zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brý. Mám tady další vzkaz, zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brychty. A další vzkaz, zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brychty. A Honza, zdraví, mohu poprosit něco od Aleše Brychty. A Honza píše, dlouho jsem poprosit něco od Aleše Brychty. A Honza píše, dlouho jsem něco od Aleše Brychty. A Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak Brychty. A Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak se ozval. A Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, ale... A Honza píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, ale... Píše, dlouho jsem se neozval, děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, alež Brychta je tady. Děkuji. Tak ses ozval v pravou chvíli, alež Brychta je tady. Ses ozval v pravou chvíli, alež Brychta je tady. U chvíli, alež Brychta je tady. Až Brychta je tady.

Dali jsme si Black Sabbath. Dali jsme si Black Sabbath Changes píseň, která do... Dali jsme si Black Sabbath Changes píseň.

Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Radio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Kamil Dráb.

V elektrickém obědě muzika podle vaší... Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio. V elektrickém obědě muzika podle vaší chutí a přání. Tak tohle byly Halloweeny na Rock Radio. V elektrickém obědě muzika podle vaší chutí a přání. V elektrickém obědě muzika podle vaší chutí a přání. Vzkaznil takto. Ahoj Kamile. Muzika podle vaší chutí a přání. Vzkaznil takto. Ahoj Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám. Podle vaší chutí a přání. Vzkaznil takto. Ahoj Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám. Ahoj Kamile, zahraj mi prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween. Ať mám lepší náladu. Prosím k dnešním narozeninám cokoliv od Halloween. Ať mám lepší náladu. Děkuji. Tak tahle ta vesnička. K dnešním narozeninám cokoliv od Halloween. Ať mám lepší náladu. Děkuji. Tak tahle ta narozeninám cokoliv od Halloween. Ať mám lepší náladu. Děkuji. Tak tahle ta veselá píseň ti od Halloween. Ať mám lepší náladu. Děkuji. Tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu. Ať mám lepší náladu, děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Děkuji, tak tahle ta veselá píseň ti určitě náladu zlepšila. Jdeme za další náladu zlepšila. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví. Jdeme za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet. Za dalším kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco nového. Kouskem, píše Žaneta, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco nového, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která zdraví a chtěla by slyšet Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je by slyšet Olympik něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď něco novějšího. Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na... Tak já jsem vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který... Vybral píseň, která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se... Která je absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se křtil... Absolutně nejnovější, vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Vyšla teď na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho na výběru, který se křtil ve středu. Byli jsme u toho a právě se tam pouštěl i nový videoklip k písni. Tak si teď na Rock Rádiu dáme. Až to stouni zabalí.

Tak tohle byly Halloween na Rock Rádiu v elektrickém obědě muzik. Tak tohle byly Halloween na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Balíme to taky. Možná. Rock Radio. Ale balíme to taky. Možná. Rock Radio. Balíme to taky. Možná. Rock Radio. Ale možná. Rock Radio. Elektrický. Možná. Rock Radio. Elektrický oběd. Na Rock Radio. Elektrický oběd. Rádio. Elektrický oběd. Já. Elektrický oběd. Já. Nový plot má. Oběd. Já. Nový plot má. Nový plot od firmy. Já. Nový plot má. Nový plot od firmy Ploty do. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Hledá Chovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté
0: dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: I všechno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Vno dobrý.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda auto si hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených, které se můžete spolehnout. Vlouda auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, finanční vůz, nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý
1: pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým
1: vyberte si na autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí
1: Autolouda.cz.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Musí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha. A alespoň ne u nás

0: Nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvu u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým a jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podívat a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ draží nebo vysokorychlostních tratí. Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojď CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnosti.cz. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. Budoucnosti.cz. S námi. Budoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Divákem. A staň se součástí. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world a přitom kousek od tebe. Another world. Přitom kousek od tebe. Another world. Je kousek od tebe. Another world. Jiná realita. Another world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu ve. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně si za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 70 chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za jeden kilogram. Za jeden kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů z

0: za 24,90. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. Za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z 90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 20. Oleje 1 litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Litr za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl to se 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl to se vyplatí. A z aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl to se vyplatí. Ahoj, Lidl Plus jen za 26,90. Lidl to se vyplatí.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba.
0: Lidl to se vyplatí.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a
0: platí.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 20. Ahoj, tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24. Tady Kuba Ryba. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. S rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší turné do klubu a kulturáku 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menší sále, kde jsme začínali v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok. Vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. 16.10. Mladá Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu. Boleslav. Jo a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: Pondělí to Robert.
1: Příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý
1: 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý mu
1: 25 let, tak doraž na Kačinu.
2: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý. Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a úterý musel na oslavu tchýně a ve středu
3: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub
2: na oslavu tchýně a ve středu
3: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky
2: tchýně a ve středu
3: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky
2: středu
3: pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky z celoročka hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky z celoročkama už nemusí i větší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se
3: čte na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se čte
3: CZ. Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se nakupujte bez výmluv.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Aby se svět točil podle vás, člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
4: Aby se svět točil podle vás,
3: otáčet.
4: Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás,
3: může.
4: Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás,
3: může vám
4: hočí kolem práce. Aby se svět točil podle vás,
3: může vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: Aby se svět točil podle vás,
3: může vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: Svět točil podle vás,
3: může vám Home Credit půjčit klidně milion.
4: I na podnikání
3: vás,
4: může vám Home Credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
4: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
4: Žádost vy kredit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
4: Žádost vyřídíte na naší klidně milion.
3: I na podnikání.
4: Žádost vyřídíte.

0: naší pobočce nebo Odeon i na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo i na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do ní. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit řídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz online do 15 minut. HomeCredit.cz minut. HomeCredit.cz.
1: Chcete mít jistotu o stavu
0: HomeCredit.cz.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi.
0: CZ.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme jistotu o stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz. Zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jeden podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš auto. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis je online na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi na autolouda.cz. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o
1: CZ. Louda Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: Auto. Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Váš autorizovaný servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište
1: servis Audi.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najde koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci do kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. CZ, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny si? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva

0: 500 tisíc korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení v tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.co. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tak co?
0: Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
0: A také podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Super.
0: Podlah. Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprch.
0: Siko.cz.
1: Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprch. Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo. Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Tak co koupelna hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno tež.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Že sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák? Umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Všechno hotový. A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Větrák.
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně?
2: Tak co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradím. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na... Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory.
1: Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory.
1: Jak odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory. .cz.
1: Vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilátory. .cz.
1: Na ventilatory.cz.
3: Ventilátory. .cz.
1: .cz.
3: Ventilátory. .cz.
4: Turecko a
3: ventilátory. .cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže.
3: .cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže.
3: .cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže.
5: Máme je v Tuji.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže.
5: Máme je v Tuji.
4: Řecko a kouzelné ostrovy. Turecko a dlouhé písečné pláže.
5: Máme je v Tuji.
4: Řecko a kouzelné ostrovy.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže.
4: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné
5: písečné pláže.
4: Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
5: Máme.
4: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
5: Máme je v Tuji.
4: Malorka a její Tyrkysové moře.
5: Máme je v Tuji.
4: Egypt a úžasný podmořský svět rudého.
5: Její Tyrkysové moře.
4: Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět rudého moře.
5: Máme ho
4: moře.
5: Máme je v Tuji.
4: Egypt a úžasný podmořský svět rudého moře.
5: Máme ho v Tuji.
4: Kypr
5: v Tuji.
4: Egypt a úžasný podmořský svět rudého moře.
5: Máme ho v Tuji.
4: Egypt a úžasný podmořský svět rudého moře.
5: Máme ho v Tuji.
4: Kypr, slunce a pohodová do
5: podmořský svět rudého moře.
4: Máme ho v Tuji.
5: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
4: Máme v Tuji.
5: Rudého moře.
4: Máme ho v Tuji.
5: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
4: Máme v Tuji.
5: Máme ho v Tuji.
4: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
5: Máme v Tuji.
4: Ho v Tuji.
5: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
4: Máme v Tuji.
5: A co dovolená all inclusive nebo
4: Kypr, slunce a pohodová dovolená.
5: Máme v Tuji.
4: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen

Pár kroků odchodová dovolená máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to dovolená máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2 nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2000 od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a že i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svůj. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI vaše dovolenou na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI vaše dovolená začíná to 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI vaše dovolená začíná u 27 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI vaše dovolená začíná u nás. Vyberte si svou dovolenou včas. TUI vaše dovolená začíná u nás. Dovolenou včas. TUI vaše dovolená začíná u nás. TUI vaše dovolená začíná u nás. Začíná u nás. Rock Radio. U nás.

Ladíte elektrický oběd. Ladíte elektrický oběd. Ladíte elektrický oběd. Ladíte elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona. Ladíte elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona, jeho skvělou předělávku. Ladíte elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona. Elektrický oběd na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona, jeho skvělou předělávku Personal. Na Rock Radio a dali jsme si Marilyna Mansona, jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. A dali jsme si Marilyna Mansona, jeho skvělou předělávku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhletu muziku Personal Jesus od Depeche Mode. Tuhletu muziku chtěla slyšet Annette, no Jesus od Depeche Mode, tuhletu muziku chtěla slyšet Annette, Depeche Mode, tuhletu muziku chtěla slyšet Annette, no a Depeche Mode, tuhletu muziku chtěla slyšet Annette, no a já tady mám muziku chtěla slyšet Annette, no a já tady mám další vzkaz, chtěla slyšet Annette, no a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, šet Annette, no a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi Annette, no a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam, a já tady mám další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku, další vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku, je vzkaz, ahoj Kamile, zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada, díky Standa. Zahraj mi tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada, díky Standa. A napsal si tam tuhle pecku, je nějaká nostalgická nálada, díky Standa. A napsal si o Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na Rock Radio dát. Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na Rock Radio dát. Mochumurky od Garáže. Tak si je pojďme na Rock Radio dát. Tak si je pojďme na Rock Radio dát. Tak si je pojďme na Rock Radio.

Rádio. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rock Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Rádio. Elektrický oběd a Kamil Dráb. Elektrický oběd a Kamil Dráb. A Kamil Dráb.

elektrického oběda a budou to Kabáti. Já tady mám poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to Kabáti, protože mi napsala Hanka, která zdraví a moc se těšila na turné s Kati, Mějte se hezky a hezký pondělí s Rock Rádiem.

Tak ještě pořád. No. Tak ještě pořád nový Stouni. Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Radio v elektrický mobil. Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal od... Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal tuhle tu píseň. Tak ještě pořád nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal tuhle tu píseň. Nový Stouni na Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal tuhle tu píseň. The Stars, no a Rock Radio v elektrickém obědě. Pavel si napsal tuhle tu píseň. The Stars, no a městským obědě. Pavel si napsal tuhle tu píseň. The Stars, no a my se pomalu dostáváme. Pavel si napsal tuhle tu píseň. The Stars, no a my se pomalu dostáváme ke konci. Tu píseň The Stars, no a my se pomalu dostáváme ke konci. Dnešního The Stars, no a my se pomalu dostáváme ke konci. Dnešního elektrický oběda. A my se pomalu dostáváme ke konci. Dnešního elektrický oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám pomalu dostáváme ke konci. Dnešního elektrický oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezké konci. Dnešního elektrický oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí. Dnešního elektrický oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí. Hezký zbytek pondělí oběda. Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí. Hezký zbytek pondělí. A Kamil Dráb se s vámi loučí a vám přeju hezký pondělí. Hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá. Kamil loučí a vám přeju hezký pondělí. Hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá. Pěkně jde. Já vám přeju hezký pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v pondělí, hezký zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už zbytek pondělí. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte. Ať vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Vám to hezky odsejpá, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz, pěkně jde od ruky v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli v práci, nebo ať už odpočíváte cokoliv, užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. Nebo ať už odpočíváte cokoliv, užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám cokoliv, užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám poslední píseň dnešní. Užijte si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám poslední píseň si rokový voraz s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám poslední píseň. Dnešní elektrický s Danem, který přijde za chvíli. A já tady mám poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou přijde za chvíli. A já tady mám poslední píseň dnešního elektrického oběda a budou to kabáty. A já tady mám poslední píseň dnešního elektrický.

0: nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008, skvělejších podmínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008, skladové vozínek. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008, skladové vozy. Třeba sedmimístné SUV Peugeot 5008, skladové vozy již za 735. SUV Peugeot 5008, skladové vozy již za 735 tisíc. Peugeot 5008, skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní 8, skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeotové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot, právě za 735 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď. Jsou 35 tisíc. 7 dní Peugeot, právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší.
0: 7 dní Peugeot, právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu
0: Dny Peugeot, právě teď.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce. Pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky. Teď najdeš za ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic tu, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Te a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej. Běž na Allegro a u nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a udeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Přestaň být ten.
1: Když něco, tak Allegro.
2: Přestaň být ten divákem.
1: Allegro.
2: Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. Přestaň být ten divákem. A staň být ten divákem. A staň divákem. A staň se součástí A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vyberu. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek

0: přitom kousek od tebe. Another world, přitom kousek od tebe. Another world, kousek od tebe. Another world, another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ.
1: AC/DC Metallica
0: CZ.
1: AC/DC Metallica Pink. AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí a Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální hostvetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupinstě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha Nera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte. Nechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticket in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
2: Ať už zrovna
1: zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
2: Ať už zrovna míříte
1: Ticketportal a Ticketmaster.
2: Ať už zrovna míříte
1: Portál a Ticketmaster.
2: Ať už zrovna míříte
1: Kamketmaster.
2: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama. Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. Míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 470 koliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů míří hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před 75 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? Kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? Na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová tah. Tak schválně, co je to?

0: Vánoce? Nová Škoda Epiq. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epiq. Co je to? No přece nová Škoda Epiq. Pro vaše epické... No přece nová Škoda Epiq. Pro vaše epické zážitky. Nová Škoda Epiq. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší...
0: Epiq. Pro vaše epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš auto...
0: Epické zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný...
0: Zážitky.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů... Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů... Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě... Těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka.cz vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka.cz v Praze a v Náchodě. Autobranka.cz Chodě. www.autobranka.cz www.autobranka.cz Autobranka.cz
2: S námi je balení S námi je balení hrou S námi je balení hrou Velkoobchod a e S námi je balení hrou Velkoobchod a e-shop S námi je balení hrou Velkoobchod a e-shop obaly.cz S námi je balení hrou Velkoobchod a e-shop obaly.cz Váš spolehlivý dodavatel je balení hrou Velkoobchod a e-shop obaly.cz Váš spolehlivý dodavatel širokou Velkoobchod a e-shop obaly.cz Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu a e-shop obaly.cz Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obal e-shop obaly.cz Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů CZ Váš spolehlivý dodavatel široké sortimentu obalových materiálů www.opt váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.opt dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz širokého sortimentu obalových materiálů www.obaly.cz tu obalových materiálů www.obaly.cz materiálů www.obaly.cz www.obaly.cz Obaly.cz

0: Se v Česku opět prosadí slunečné zprávy a Vladan Hýl. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teplečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a další ochlazení. Dnes to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutily Moskvu příměří dodržovat.
1: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém třetím kole.

0: prohrál po téměř 3hodinovém boji 6 s Rafaelem Chodarem ze Španělska, prohrál po téměř 3hodinovém boji 6-4 Chodarem ze Španělska, prohrál po téměř 3hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4 Španělska, prohrál po téměř 3hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6 po téměř 3hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6 v hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6 v Šanghaji dnes bude usilovat boji 6-4, 6-7 a 4-6 v Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4-4, 6-7 a 4-6 v Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě 7 a 4-6 v Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina. V Šanghaji dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio.
0: Dnes bude usilovat o postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio.
0: Postup do 4. kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Čtvrtého kola ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Ještě Dalibor Svrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno švrčina.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno šoblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno šoblačno, přechodně zataženo a ojedinělo.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno šoblačno, přechodně zataženo a ojedinělo. Dnes bude polojasno šoblačno, přechodně zataženo a ojedinělo se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasno šoblačno, přechodně zataženo a ojedinělo se vyskytnou přehánky. Nejvýše bude polojasno šoblačno, přechodně zataženo a ojedinělo se vyskytnou přehánky. Nejvýše denní teploty šoblačno, přechodně zataženo a ojedinělo se vyskytnou přehánky. Nejvýše denní teploty 10 až 15 stupňů zataženo a ojedinělo se vyskytnou přehánky. Nejvýše denní teploty 10 až 15 stupňů. A ojedinělo se vyskytnou přehánky. Nejvýše denní teploty 10 až 15 stupňů. Vyskytnou přehánky, nejvýše denní teploty 10 až 15 stupňů. Nejvýše denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč mám?
2: Nejvýše denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč mám?
2: 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tati.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detail.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu.
3: Máme všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého.
3: Konceptu.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
4: Chytínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Myšleno pro život.
2: Na D0.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru na trase Modletí.
1: Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině.
1: Doprava.
2: Na D0. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou. Na D0. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut. Na D0, na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut. Na 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete na Modletice Ruzině je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete tak hlavně.

0: kuzyně je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Je tam překážka na vozovce, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Vozovce, také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Bezpečnou
0: jízdu dorazíte.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš. Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz www.emilfrey.cz

0: Příjemné poledne.
1: Rock Radio. Zprávy.
0: Příjemné poledne, jsou tady aktuální.
1: Radio. Zprávy.
0: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy.
1: Zprávy.
0: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy.
1: Zprávy.
0: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl.
1: Zprávy.
0: Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátkem. Příjemné poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku poledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne se v Česku opět tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Pochladnějším začátku týdne.

0: Rockradio. Rockradio. Rockovej for. Rockradio. Rockovej. Rockradio. Rockovej for.
1: Já vás zdravím, rockeři.
0: Rockradio. Rockovej for.
1: Já vás zdravím, rockeři.
0: Rockradio. Rockovej for.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem.
0: Rádio, Rockovej voraz.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Venku se nám...
0: Rockovej voraz.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo.
0: Rockovej voraz.
1: Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo. Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Rockovej voraz s Danem. Venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak venku se nám krásně ochladilo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju. Dělo, přišel krásný podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák podzim. Vedete určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák, anebo určitě s obědu, jste promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák, anebo Killers Somebody Told Me. Promrzlí. Tak já vás trošku zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák, anebo Killers Somebody Told Me. Zahřeju a pustím vám Valda Gang Svařák, anebo Killers Somebody Told Me. A pustím vám Valda Gang Svařák, anebo Killers Somebody Told Me. Valda Gang Svařák anebo Killers Somebody Told Me. Tak anebo Killers Somebody Told Me.
0: Rock Radio.
1: Somebody Told Me.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rokovej. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s

0: nebo kdekoliv jde ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv jde ten kalendář chcete. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv jde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a zdobíte v práci nebo v dílně, nebo kdekoliv jde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás nebo v dílně, nebo kdekoliv jde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam 3 český kapely, kde ten kalendář chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam 3 český kapely, nápovědy už máte, chcete. Takže na to mrkněte a čeká vás tam 3 český kapely, nápovědy už máte u nás na stránkách. Takže na to mrkněte a čeká vás tam 3 český kapely, nápovědy už máte u nás na stránkách. Mrkněte a čeká vás tam 3 český kapely, nápovědy už máte u nás na stránkách. Tam 3 český kapely, nápovědy už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduché. Nápovědy už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý, protože nás nápovědy už máte u nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete. Je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý. U nás na stránkách v plakátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den. Většina v plakátu, kde to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den. Většina. Takže to uhodnete, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den. Většina. Takže to víte, je to jednoduchý, protože nás posloucháte každý den. Většina. Takže to víte, protože nás posloucháte každý den. Většina. Takže to víte, leté napocháte každý den většina, takže to víte, z těleté napovědy, co tam bude, většina, takže to víte, z těleté napovědy, co tam bude, takže to víte, z těleté napovědy, co tam bude, víte, z těleté napovědy, co tam bude,
1: padají vám,
0: z těleté napovědy, co tam bude,
1: padají vám vlasy,
0: co tam bude,
1: padají vám vlasy, vraťte padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin kofein. Padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá padají vám vlasy, vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a úder, Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se...
1: Vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme...
1: Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme Bon Jovi.
1: Doping pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, ale...
1: Pro vaše vlasy.
0: No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss. No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss. No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss. No a my se pustíme Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhu.
0: Bon Jovi, Dimitri, alebo Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku.
0: Kiss.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slep. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepič a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a ve
1: zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a ve
1: Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer.
1: Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer.
1: Od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou z
1: party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Někteří tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Někteří tu zůstanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Stanou spát. Stany karavany ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první. Stany.

A my už se pomalu chystáme na dohrávaj Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia. Dohrávaj Rainbow. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být. A my už se pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být. Pomalu chystáme na narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Narozeniny tohle rádia, protože bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli, že bude slavit 18 let a vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rokový. Vy můžete být u toho. Stačí jenom, abyste se mrkli na rokový rádio. CZ a tam toho stačí jenom, abyste se mrkli na rokovýradio.cz a tam si koupili lístky, A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom slušní rockerky a nebo slušní rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na slušní rockery. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockový rádio. A to už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockový rádio. Už si můžete koupit na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň se člen na ně. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň se členem slušní. Předprodej, stačí jenom, abyste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň se členem slušní party. A jste klikli na rockovyradio.cz a dáte staň se členem slušní party a tam si koupíte rockovyradio.cz a dáte staň se členem slušní party a tam si koupíte předprodej.cz a dáte staň se členem slušní party a tam si koupíte předprodej na letenka. A dáte staň se členem slušní party a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Staň se členem slušní party a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v party a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci a tam si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, si koupíte předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně, předprodej na ten kalendář. Ať to si hezky vyzdobíte v práci nebo v dílně,

0: poravaný, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdáka. Probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. Mím to ráno od kdáka. Zdraví. Mím to ráno od kdákáme. Kem zdraví. Mím to ráno od kdákáme. Kem v zooparku. Mím to ráno od kdákáme. Kem v zooparku má svoj. Mím to ráno od kdákáme. Kem v zooparku má od kdákáme. Kem v zooparku má svoje kouzla. A my jsme u toho. Máme. Kem v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho. Kem v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zooparku
0: má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí.
0: Kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a
0: my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak.
1: Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Tak tohle nevyvětra.
1: Je blízko u zvířat.
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: Zvířat.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je...
2: Větrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak od větra dozá
3: tolik vody.
4: To je puch.
5: Jak od větra do zápach.
4: To je puch.
5: Jak od větra do zápach vlhko.
4: To je puch.
5: Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch.
4: A to je puch.
5: Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme.
4: Puch.
5: Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme. Jak od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na od větra do zápach vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Pach vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světit a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světit rání na jednom místě. Vzduch vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světit rání na jednom místě.
6: Ventilátory.
5: Pomůžeme na ventilátory.cz. Světit rání na jednom místě.
6: Ventilátory.
5: Ventilátory.cz. Světit rání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Světit rání na jednom místě.
6: Ventilátory.cz.
5: Na jednom místě.
6: Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
6: Ventilátory.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
6: CZ.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK.
7: Zachvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama.
7: Použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama. Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Je teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké sametové se Stitchem. Pyžama za 249 korun. A měkké pyžama za 249 korun. A měkké sametové povlečení za 300 za 249 korun. A měkké sametové povlečení za 399 korun. A měkké

0: Sametové povlečení za 399 a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvlášť za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc 9 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. Momenty. KIK. Víc než si myslíte. Proč KIK? Víc než si myslíte. Proč se culíš? Protože si myslíte. Proč se culíš? Protože budeme krásný. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jebíš. Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metz. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metz. Už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava makeup. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje. Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavár Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna Zdenk, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. Matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. Dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodu. Beauty Days v Metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy Metropoli Zličín, 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týden 15. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profi 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín. Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín
0: a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít
0: další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej
0: více na webu Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah.
0: Metropole Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové koky.
0: Zličín.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové koky. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletín musí mít pořádnej.

0: kominové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i sortiment pro kominové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnost. A v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah. ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
1: Řekni tři...
0: Seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám le...
0: OK se to, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Skl to, ten pravej tah.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Pravej tah.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
3: Skla pro stroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
3: Skla pro stroje,
2: skla pro stroje.
1: Třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
3: Skla pro stroje,
2: skla pro stroje,
3: skla pro stroje.
1: Prst skrz krk.
2: Znám lepší.
3: Skla pro stroje,
2: skla pro stroje,
3: skla pro stroje.
2: Znám lepší.
3: Skla pro stroje,
2: skla pro stroje,
3: skla pro stroje. CZ.
1: Co?
3: Skla pro stroje,
2: skla pro stroje,
3: skla pro stroje. CZ.
1: Co?
3: Kvalitní skla pro je skla pro stroje. Skla pro stroje CZ.
1: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stroje CZ.
1: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla?
3: CZ.
1: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje. Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
3: Speciální skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla, propra a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla, pro pracovní stroje. Troje.
1: Skla pro stroje CZ.
3: Specialista na skla, pro pracovní stroje.
1: Pro stroje CZ.
3: Specialista na skla, pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Specialista na skla, pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Specialista na skla, pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí. Skla pro pracovní stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem stroje.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Někdy se člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět člověk musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět točil podle vás. Musí otáčet.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět točil podle vás.
3: Jindy se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět točil podle vás.
3: Může se vše točí kolem práce.
0: Aby se svět točil podle vás.
3: Může vám Home Credit půjčit.
0: Aby se svět točil podle vás.
3: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
0: Aby se svět točil podle vás.
3: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
0: I na podnikání.
3: Podle vás.
0: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
0: Může vám Home Credit půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
0: Žádost
3: vám Home Credit půjčit klidně milion.
0: I na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na naší
0: půjčit klidně milion.
3: I na podnikání.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce
3: milion.
0: I na podnikání.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce
0: nebo online
3: i na podnikání.
0: Žádost vyřídíte na naší pobočce
3: nebo online
0: do 15 minut.
3: Žádost vyřídíte na naší pobočce
0: nebo online
3: do 15 minut.
0: Vyřídíte na naší pobočce
3: nebo online
0: do 15 minut.
3: HomeCredit.cz
0: pobočce
3: nebo online
0: do 15 minut.
3: HomeCredit.cz
0: nebo online
3: do 15 minut.
0: HomeCredit.cz
3: 15 minut.
0: HomeCredit.cz
4: Turecko a
0: HomeCredit.cz
4: Turecko a dlouhé písečné
0: HomeCredit.cz
4: Turecko a dlouhé písečné pláže. Turecko a dlouhé písečné pláže.
5: Máme je v Tuji.
4: Řecko. Turecko a dlouhé písečné pláže.
5: Máme je v Tuji.
4: Řecko a kouzelné ostrovy. Turecko a dlouhé písečné pláže.
5: Máme je v Tuji.
4: Řecko a kouzelné ostrovy. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
5: Máme je v Tuji.
4: Malorka a její kouzelné ostrovy plné krásných zátok.
5: Máme je v Tuji.
4: Malorka a její Tyrkysové ostrovy plné krásných zátok.
5: Máme je v Tuji.
4: Malorka a její Tyrkysové moře.
5: Máme je v Tuji.
4: Zátok.
5: Máme je v Tuji.
4: Malorka a její Tyrkysové moře.
5: Máme je v Tuji.
4: Egypt
5: je v Tuji.

0: Alorka a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Alorka a její Tyrkysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Kysové moře. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolenka. Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Je a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Jen pár kroků od pláže. Dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Jen pár kroků od pláže. I to najde. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Jen pár kroků od pláže. I to najdete v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel? Jen pár kroků od pláže. I to najdete v TUI. Objev all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku na léto pár kroků od pláže. I to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku na léto 2020. I to najdete v TUI. Objevte first minute nabídku na léto 2027 a vyberte si stku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Čas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás. Vaše dovolená začíná u nás. A začíná u nás.
1: Pohon vše
0: u nás.
1: Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového. Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada z X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimního zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze bě. Navíc prodloužená záruka na 5 let. A sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Na záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Okay.
1: Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Oknem fouká střecha.
1: Na Nissan.cz.

0: Na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat
0: podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho
0: Všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbity.cz.
1: Rekbity, záruka kvality. Rekbity, záruka kvality.
2: Ceny střech.
1: Rekbity, záruka kvality.
2: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník
2: šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost.
2: Nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukazbet a
2: nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbu?
3: Já jako řemeslník beru vše ukazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou?
3: Jako řemeslník beru vše ukazbet. Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímý. Všeu kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímý výrobci udělaný. Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímý výrobci naprostá spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímý výrobci udělají vše bleskově spokojenost.
2: Kazbet a v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímý výrobci udělají vše bleskově za to přímý výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru.
2: Jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet hned. Kazbet.cz.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a zolas František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel. Probíjíme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chuť Cimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. A chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František. Farmář František.

nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKAS, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKAS je to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OKAS je to, nerezové kouřovody.

0: malíř.
1: Nem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha. Padá, kdo pak nám to praví?
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlaha.
0: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce,
1: topenář,
0: podlaha. Ale ne.

Jim Summers.

na plíce. V dobrým a sedějí na plíce.

9 ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celou.

0: Ve čtvrtek 15. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nové desky a těšit se. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce.
1: Kde z Brusu novej kousek škvoru, rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. A v devinka na hraně ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock

0: krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No, tak už tam máte krátký video, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křili CD, kde se můžete podívat, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal, jak ta křes tohle CDčka probíhala. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. No a křili CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě CDčko byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. Byl u toho Michal Kocáb a Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku. A Lukáš Pavlásek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje Až to stouně zasek. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje Až to stouně zabalí. On právě Lukáš Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje Až to stouně zabalí. Pavlásek napsal tu 21. písničku, která se jmenuje Až to stouně zabalí, protože Petr Janda 21. písničku, která se jmenuje Až to stouně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a tak tu písničku, která se jmenuje Až to stouně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Až to stouně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. Až to stouně zabalí, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek, protože Petr Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že Janda složil hudbu a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně a text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to text napsal právě Pavlásek. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympik. A oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympik. Tak a oni mají v tom textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to textu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato tu, že vlastně až to zabalí stouně, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Zabalí stouně, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato, tak to zabalí Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starý Olympik. Tak uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc. Uvidíme, jestli to bude pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej. Pravda nebo ne. Tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku. Tato CDčko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1976. Dokonečko odkazuje na starou věc. 12 nej z roku 1976. Dokonce tam je ten starý budík z roku 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu a můžete si to koupit 1976, dokonce tam je ten starý budík na tom albu a můžete si to koupit ten albu, dokonce tam je ten starý budík na tom albu a můžete si to koupit ten LPčku, je to dvou budík na tom albu a můžete si to koupit ten LPčku, je to dvou LP a můžete si to koupit ten LPčku, je to dvou LPčko, jako dvě L. Dvěte si to koupit na LPčku, je to dvou LPčko, jako dvě desky, abych to řekl líp, abych to trošku, je to dvou LPčko, jako dvě desky, abych to řekl líp, abych to tady do toho se nakoktal. Takže dozbíráte Olympiky a chcete mít plnou jejich, všechny jejich desky a CD. Takže dozbíráte Olympiky a chcete mít plnou jejich, všechny jejich desky a CDčka. Tak dozbíráte Olympiky a chcete mít plnou jejich, všechny jejich desky a CDčka. A chcete mít plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou plnou jejich všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. Všechny jejich desky a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě až to stouně zabalí a CDčka, tak máte jedinečnou šanci si to koupit. A tuhle tu pecku právě až to stouně zabalí budem. A tuhle tu pecku právě až to stouně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju tuhle tu pecku právě až to stouně zabalí, budem brzo hrát, takže se na to můžete těšit. A já vám zatím zahraju slash Dogu anebo Motley Crue.
1: Ano.
0: Dogu anebo Motley Crue.
1: Ano, romantická.
0: Nebo Motley Crue.
1: Ano, romantická střecha. Panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Ká střecha.

0: Prošívaný interiér. Praktické střecha. Prošívaný interiér. Praktické prošívaný interiér. Praktické funkce. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obný interiér. Praktické funkce. Obr. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyber funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si zprve. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si zprvku. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si zprvku naší mimořádné vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si zprvku naší mimořádné výbavy s ve vozech Škoda rádi. Vyberte si zprvku naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až Škoda rádi. Vyberte si zprvku naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním. Vyberte si zprvku naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 60 prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda auto výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda auto CZ. Tím zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda auto CZ.
1: Ale
0: zvýhodněním až 65 tisíc korun. Více na Škoda auto CZ.
1: Ale co pak? Pískají
0: 5 tisíc korun. Více na Škoda auto CZ.
1: Ale co pak? Pískají brzdy.
0: Více na Škoda auto CZ.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek.
0: Na Škoda auto CZ.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí
0: auto CZ.
1: Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a i brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Zek svítí kontrolky. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Tí kontrolky, ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme. Ať už je to cokoliv, přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 zvelme krátkou dobou opravy. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové servis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Je bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Trenírkarna.cz.
0: Bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Trenírkarna.cz.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lov.
0: Jezděte bez poruchy.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky boxerky.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky boxerky ponožky.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky boxerky ponožky.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky boxerky ponožky i kalhotky nyní koupíš se slev.

0: pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až...
0: Slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. Ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrka. 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Tren. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
2: Věde.
1: Objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
2: Věda.
1: Máš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
2: Věda.
1: Máš. Trenýrkarna.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: Trenýrkarna.cz.
2: Věda. Řemeslo.
1: Slimovice.cz.
2: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. A řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. To. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Klikni.
2: Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Klikni.
4: Mironet, nová dvojka.
3: Klikni.
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší.
5: Apple iPhone 17.
3: Klikni.
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší.
5: Apple iPhone 17.
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší.
5: Apple iPhone 17 250.
4: Dvojka a Shoproku přináší.
5: Apple iPhone 17 256 giga.
4: Vnáší.
5: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomb. Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu. 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 900 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990. Nyní za bomba cenu 24 990. Bomba cenu 24 990.
4: Jupi! iPhone 17 teď
5: 24 990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dá
5: 1990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: 1990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily.
4: Tak Mironet. iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily.
4: Tak Mironet. Teď dává největší smysl.
5: Když mobily.
4: Tak Mironet. Klikni dvakrát. Dává největší smysl.
5: Když mobily.
4: Tak Mironet. Klikni dvakrát. Či smysl.
5: Když mobily.
4: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Když mobily.
4: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Pozor.
4: Tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Pozor, metalová temnota útočí.
4: Mironet, klikni dvakrát.
6: Pozor,

0: temnota útočí.
1: Dvakrát!
0: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth. Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábel temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábel. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnsko. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu vodovou. Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu vodova. Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu vodova. Satanovi legie. Tato ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu vodova. Satanovi legie. Ďábelská trojice ovládne Brněnskou halu vodova. Satanovi legie, spojte se! Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! V Brně už 24. října. Buďte tam! 24. října. Buďte tam.
2: Restína.
0: Buďte tam.
2: Restaurace Vikárka.
0: Buďte tam.
2: Restaurace Vikárka. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla. Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřená. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den. Od 10 do 20 hodin. Hradě otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně no každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prdin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů. Kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů. Pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubečka. Prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. Vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na nedělní branče. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant branče. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant. Více informací a rezervace na Vikárka restaurant. Informací a rezervace na Vikárka restaurant. Rezervace na Vikárka restaurant.
3: Přijďte si do Benu pro
2: na vikarkarestaurant.cz.
3: Přijďte si do Benu pro
2: restaurant.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.

Bit and Temptation, Shine. Bit and Temptation, Shine. Bit and Temptation, Shine. Bit and Temptation, Shine. Bit and Temptation, Shine. No a ve středu 7.10. Bit and Temptation, Shine. No a ve středu 7.10. Shine. No a ve středu 7.10. No a ve středu 7.10. byl křest Alba Olympic 21 Ney. Na 7.10. byl křest Alba Olympic 21 Ney. Náš tým byl u toho. 10. byl křest Alba Olympic 21 Ney. Náš tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo byl křest Alba Olympic 21 Ney. Náš tým byl u toho, když se kouknete na Spek 21 Ney. Náš tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo Rock Radio Stage i naše rádio. Náš tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo Rock Radio Stage i naše rádio. Tak už tam máte. Tým byl u toho, když se kouknete na socky, nebo Rock Radio Stage i naše rádio. Tak už tam máte. Když se kouknete na socky, nebo Rock Radio Stage i naše rádio. Tak už tam máte krátký video. Ta na socky, nebo Rock Radio Stage i naše rádio. Tak už tam máte krátký video. Kde se Rock Radio Stage i naše rádio. Tak už tam máte krátký video. Kde se můžete podívat, jak ta křest tohle CDčka probíše rádio. Tak už tam máte.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet?
0: Ký i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: I pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplat.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
1: Budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
1: prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se snížením. Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a více než 3000 léků bez doplatku nebo se snížením doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech přináší...
0: Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci.
0: Rádi vám poradíme.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové...
0: Radíme.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i zostat... Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny. Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dechce. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz. Ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
4: Under Armour makes you...
3: Více na Dech.cz.
4: Under Armour makes you better.
3: Více na Dech.cz.
4: Under Armour makes you... Under Armour makes you better.
5: Už 30 let.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu?
4: Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku?
4: Makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí. Už 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí. 30 let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Let. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under. Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už dělá chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš starní Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ide. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv.

0: Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink kladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink běh, ale tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink běh, ale i módní nošení. Ideální tričko je ideálním parťákem na trénink běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve je ideálním parťákem na trénink běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě s recykloparťákem na trénink běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučkem na trénink běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu neonošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brand House revolučního materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium Chodov černý materiálu Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium Chodov černý most a nový Neolast. Base layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium Chodov černý most a Base layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium Chodov černý most a nový Smíchov nebo na v Under Armour Brand House Palladium Chodov černý most a nový Smíchov nebo na Under Armour Brand House Palladium Chodov černý most a nový Smíchov nebo na Under Armour C Palladium Chodov černý most a nový Smíchov nebo na Under Armour C Chodov černý most a nový Smíchov nebo na Under Armour CZ a nový Smíchov nebo na Under Armour CZ
1: když
0: nebo na Under Armour CZ
1: když v Praze přichází podzim.
0: Armor.cz.
1: Když v Praze přichází podzim. Když v Praze přichází podzim. Když v Praze přichází podzim. V čínském Sanya stále v Praze přichází podzim. V čínském Sanya stále panuje léto. Podzim. V čínském Sanya stále panuje léto. Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekonále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se SkatAir. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se SkatAir. Místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se SkatAirlines do Sanya, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se SkatAirlines do Sanya. Končí. Vydejte se z letiště Praha se SkatAirlines do Sanya na ostrově Hainan. Vydejte se z letiště Praha se SkatAirlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Letiště Praha se SkatAirlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy SkatAirlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět a na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenkrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a uf a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných jdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců skat.kz a u všech autorizovaných prodejců skat.kz a u všech autorizovaných prodejců Skat Airlines z Prahy za slunce u všech autorizovaných prodejců Skat Airlines z Prahy za sluncem autorizovaných prodejců Skat Airlines z Prahy za sluncem prodejců Skat Airlines z Prahy za sluncem

0: Scat Airlines. Z Prahy za sluncem. Scat Airlines. Z Prahy za sluncem. Z Prahy za sluncem. Sluncem.
1: Z nabídky. Z nabídky se. Z nabídky 7 dní Peugeot se. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 502 nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. Třeba rodinný Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. Peugeot Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Rifter. Již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď. 525 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď.
2: Tak neč...
1: 5 tisíc. 7 dní Peugeot. Probíhá právě teď.
2: Tak...
1: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
1: Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeot.
1: Probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem.
1: Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem.
2: Tak nečekejte, jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
2: Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký.
2: Jděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno.
3: Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na Kopecký. Se na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
3: CZ

Rock. Rock Radio. Rock je slušný. Rock Radio. Rock.

0: CZ. Pokud e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás e-kondomy.cz, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. CZ, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně, pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
0: Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka.
0: A online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
2: Mironet, nová
0: e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple.
0: Vše pro vaši lásku.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone.
0: Vše lásku.
1: Klikni.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 7.
2: Klikni. Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256.
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba.
2: Dvojka a šoproku přináší
1: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když přináší
1: Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď. Apple iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak mi iPhone 17 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet. Klik 256 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
1: 6 giga. Chytrá volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Pondělí.
1: Volba právě teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Pondělí. To Robert slavil narozeniny.
1: Je teď.
2: Když mobily?
1: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Pondělí. To Robert slavil narozeniny.
2: Byly?
1: Tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Pondělí, to Robert slavil narozeniny.
1: Ed, klikni dvakrát.
3: Pondělí, to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně.
1: Dvakrát.
3: Pondělí, to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve... Pondělí, to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád.
3: To Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvu.
3: Slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy.
3: Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy.
3: Musel na oslavu tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky.
3: Tchýně a ve středu...
4: Pořád hledáte výmluvy.

0: Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ceny rostou. Ploty dobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ceny rostou. Digitální.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ceny rostou. Digitální čísla. Ploty dobrý, všechno dobrý. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Všechno dobrý. Ceny rostou. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to... Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždy. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Ou digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlat.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jisto drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako kličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál k rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Vybezpečí. AU portál.cz. Vyber si ze široké nabídky. AU portál.cz. Vyber si ze široké nabídky. CZ. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdar. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Bazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto. Každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto to. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto a Horní Počernice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový Černice. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar. Direct Auto CZ. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor.
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor.
0: Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor, metalová
0: auto. Konečně férový autobazar.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: Konečně férový autobazar.
1: Pozor, metalová temnota útočí.
0: Dym autobazar.
1: Pozor, metalová temnota útočí. Dymuborg. Pozor, metalová temnota.

0: Dimmuborgir Behemoth. Metalová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďáblová temnota útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská útočí. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu. Dimmuborgir Behemoth Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satot Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark halu Vodova. Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Satanovi Legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! Běsní v Brně už 24. října. Buďte tam! Brně už 24. října. Buďte tam! 24. října. Buďte tam! Října. Buďte tam! Buďte tam!
1: Každý den čelí vaše dům. Každý den čelí vaše data Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svět. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svět. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje silnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje a Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Purity. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Na kterou v Česku distribuuje Alef. Distribuuje Alef.

0: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl.
1: Oba se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille.

0: Tenistka Obáň se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila daleko jihofrancouzského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turského města Marseille. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Ksej. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tauson. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tauson. Marie Bousková postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Postoupila na turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli turnaji ve Wuhanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánkanu po skreči Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas Clary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-0 do druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu druhého kola. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0. Dánka kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0. Proč kvůli zranění levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Levého lýtka vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak dala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která pná 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 tenistku. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Paul. Dohrála naopak Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Sára Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Rokra. Která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Rokra. 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Rock Radio. Počasí. 3-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Rock Radio. Počasí. Jasmin Pauliniové z Itálie. Rock Radio. Počasí. Z Itálie. Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasná.
0: Je.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasná až oblačno, přechodně zatažené.
2: Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasná až oblačno, přechodně.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasná až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle. Dnes bude polojasná až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Dnes bude polojasná až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polojasná až oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15. Oblačno, přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Ať už prší.
1: Přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Ať už prší.
1: Teploty 10 až 15 stupňů.
3: Ať už prší, nebo paří slunce.
1: 10 až 15 stupňů.
3: Ať už prší, nebo paří slunce.
1: Slunce.
3: Ať už prší, nebo paří slunce, slušný. Ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete ať už prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Prší, nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psí slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.

0: Vlka do každého počasí. Každého počasí. Rock Radio. Doprava. Časí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na D55.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D55 mezi...
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D55 mezi...
0: Jo, doprava.
1: Na D55 mezi... kolem 50...
0: Doprava.
1: Na D55 mezi... kolem 57. kilometru. Na D55 mezi... kolem 57. kilometru. Na trase Babice 5 mezi... kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec mezi kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec dávejte pozor kolem 57. kilometru na trase Babice Bzenec dávejte pozor, je tam překážka na vozov 57. kilometru na trase Babice Bzenec dávejte pozor, je tam překážka na vozovce tam kilometru na trase Babice Bzenec dávejte pozor, je tam překážka na vozovce tam vysypaný náklad Bzenec, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, dávejte pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, tak hlavně pozor, je tam překážka na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Na vozovce, tam vysypaný náklad. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Vysypaný náklad. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte. Se někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Vejlte
1: tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Vejlty vím,
1: ať tam pořádku dorazíte.
0: Vejlty vím, že na cestách ani na
1: stavbě.
0: Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechce. Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet. Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci nechceš ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Ztrácet čas. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí. Dí Hilti. Protože profíci vědí. Protože profíci vědí. Profíci vědí.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné
0: Zprávy.
1: Příjemné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a
0: Zprávy.

0: Rokovej. Rock Radio. Rock Radio. Rokovej poraz.
1: Tak rok.
0: Rock Radio. Rokovej poraz.
1: Tak rok, že mám.
0: Rock Radio. Rokovej poraz.
1: Tak rok, že máme první hodinku zdarem.
0: Rock Radio. Rokovej poraz.
1: Tak rok, že máme první hodinku zdarem za sebou.
0: Radio. Rokovej poraz.
1: Tak rok, že máme první hodinku zdarem za sebou. Doufám, jste po obědě.
0: Rokovej poraz.
1: Tak rok, že máme první hodinku zdarem za sebou. Doufám, jste po obědě, že jste teďka takový. Tak rok, že máme první hodinku zdarem za sebou. Doufám, jste po obědě, že jste teďka. Tak rok, že máme první hodinku zdarem za sebou. Doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už máte slehlý. Máme první hodinku zdarem za sebou. Doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už máte slehlý. Hodinku zdarem za sebou. Doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už máte slehlý. A já vám ještě pustím. Doufám, jste po obědě, že jste teďka takový už máte slehlý. A já vám ještě pustím hudbu na slehlý. Že jste teďka takový už máte slehlý. A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš. Máte slehlý a já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta, Soilwork. A já vám ještě pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta, Soilwork, anebo John Lennon a Imagine. Pustím hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta, Soilwork, anebo John Lennon a Imagine. Hudbu na slehnutí a nás čeká Aleš Brichta, Soilwork.

To byl Joe Cocker. To byl Joe Cocker. To byl Joe Cocker. V pátek. To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9. To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9. To byl Joe Cocker. V pátek teďka 9. července, teda Joe Cocker. V pátek teďka 9. července, teda července. V pátek teďka 9. července, teda července. V pátek teďka 9. července, teda července. Pátek 9. V pátek teďka 9. července, teda července. Pátek 9. z října 9. července, teda července. Pátek 9. z října bylo července, teda července. Pátek 9. z října bylo oznámení posledního července. Pátek 9. z října bylo oznámení posledního. Pátek 9. z října bylo oznámení posledního interpreta na pátek 9. z října bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jako byla 9. z října bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jako byla 9. bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jako byla 9. headlinera a bylo oznámení posledního interpreta na Master of Rock, jako byla 9. headlinera posledního interpreta na Master of Rock, jako byla 9. headlinera a tak jsme tak jako spreta na Master of Rock jako hlavního headlinera a tak jsme tak jako Master of Rock jako hlavního headlinera a tak jsme tak jako zkoumali, přemýšleli hlavního headlinera a tak jsme tak jako zkoumali, přemýšleli, kdo by to mohl být headlinera a tak jsme tak jako zkoumali, přemýšleli, kdo by to mohl být. No a vyskočilo Judas a tak jsme tak jako zkoumali, přemýšleli, kdo by to mohl být. No a vyskočilo Judas Priest, což nás jako zkoumal, přemýšleli, kdo by to mohl být. No a vyskočilo Judas Priest, což nás jako dost překvapilo, přemýšleli, kdo by to mohl být. No a vyskočilo Judas Priest, což nás zekšleli, kdo by to mohl být. No a vyskočilo Judas Priest, což nás jako dost překvapilo, takže kdo máte rádi mohl být. No a vyskočilo Judas Priest, což nás jako dost překvapilo, takže kdo máte rádi. No a vyskočilo Judas Priest, což nás jako dost překvapilo, takže kdo máte rádi Roba Helforda, bylo Judas Priest, což nás jako dost překvapilo, takže kdo máte rádi Roba Helforda, tak si už kupujte lístky do Priest, což nás jako dost překvapilo, takže kdo máte rádi Roba Helforda, tak si už kupujte lístky do, takže kdo máte rádi Roba Helforda, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože kdo máte rádi Roba Helforda, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to je Roba Helforda, tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek leta. Tak si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Si už kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas. Kupujte lístky do Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely Vizovic, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, protože to bude skvělý zážitek. Letos tam budou skvělý kapely, bude tam Judas Priest, bude tam Judas Priest, Miles, tam bude hlavně s Milesem Kennedym. To je zpěvák Alter Bridge, Miles, tam bude hlavně s Milesem Kennedym, to je zpěvák Alter Bridge, Bruce Dickinson, Miles, tam bude hlavně s Milesem Kennedym, to je zpěvák Alter Bridge, Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších, to je zpěvák Alter Bridge, Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších, takže já si myslím, že to bude skvělý bridge, Bruce Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších, takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povede. Dickinson, Skeleti, Amarante a spousta dalších. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos. Amarante a spousta dalších. Takže já si myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos. Nebo myslím, že to bude skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos. Nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden skvělý mejdan, že se to jako povedlo letos. Nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších. Povedlo letos. Nebo na příští rok sestavit. Za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Nebo na příští rok sestavit, za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Příští rok sestavit, za mě jeden z nejsilnějších festiáků.

0: letos, co zatím vidím. Madrid za mě jeden z nejsilnějších festiáků. Letos, co zatím vidím jako lejně, jeden z nejsilnějších festiáků. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já z nejsilnějších festiáků. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Chicken Red. Letos, co zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Chicken Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry. Zatím vidím jako line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Chicken Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano line-upy. A já vám pustím nějakou hudbu na Chicken Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes. A já vám pustím nějakou hudbu na Chicken Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes. Nějakou hudbu na Chicken Red Hoti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše
0: Doti, Gamma Ray, Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce.
0: Tři sestry, nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto,
0: nebo Guano Apes.
1: Je vaše auto po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Je vaše auto po záruce. Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch záruce. Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je Vlouda auto, máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis. Máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda auto. Nově kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda auto. Nově i neautorizované o auta po záruce. Bosch Partner Louda auto. Nově i neautorizované opravce. Bosch Partner Louda auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte Bosch Partner Louda auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na auto Louda autorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Opravy. Objednejte se na autolouda.cz. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Oknem fouká střecha.
1: Objednejte se na autolouda.cz.
2: Oknem fouká
1: střecha.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 200 reality. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc. Byt 2KK v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. A v Praze Stodůlkách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horách za 9 milionů 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 1 299 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 tisíc korun. Rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 20 milionů 400 korun, rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc, rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc, rodinný dům v Praze Horních Počernicích za 21 milionů 490 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipnicích za 21 milionů 490 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipí za 21 milionů 490 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipí za 490 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 tisíc, rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450, rodinný dům v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450, v Náchodě Lipí za 11 milionů 917 450 korun, rodinný dům za 11 milionů 917 450 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 917 450 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 450 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc 50 korun, rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a rodinný dům v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku v Tlumačově u Zlína za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů dna za 6 milionů 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 950 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun 50 tisíc a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun a nájemní dům v Rumburku za 9 milionů 959 800 korun a za 9 milionů 959 800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí 959 800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete 1800 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na MM Reality. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. U všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Na mmreality.cz.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční.cz. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. O tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadle? Na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi čerpadly vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantní. Společně s našimi

0: Partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Pro garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends live forever v symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a spětí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupině. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Včera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku rok in 20. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku rok in symfonia O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku rok in symphony Legends Live Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku rok in symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Nechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v síti událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportu Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Banery, které budou online i digitálního DAB vysílání.

0: regionálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncert, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, protože budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí akcích a koncertech, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Tertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio. Pojďte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radio. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. O programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Náš výkon.
0: Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Náš výkup.
0: Tak Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Náš výkup je teď totální.
0: Právě teď na radiohouse.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: House.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: V Ačka.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
0: V Ačkách zvyšuje
1: výkup je teď totální hardcore.
0: V Ačkách zvyšuje
1: teď totální hardcore.
0: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všech
1: totální hardcore.
0: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno
1: hardcore.
0: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned.
0: V hotovosti
1: zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned.
0: V hotovosti i převodem.
1: Ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned.
0: V hotovosti i převodem.
1: Prodejte všechno auta a platíme i hned.
0: V hotovosti i převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a platíme i hned.
0: V hotovosti i převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte i hned.
0: V hotovosti i převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu.
0: V hotovosti i převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
0: Převodem.
1: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
0: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Více na AAA Auto.
0: Auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Více na AAA Auto.cz
0: a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.
1: Více na AAA Auto.cz
0: nebo volejte o
1: nejvýhodnější cenu na trhu.
0: Více na AAA Auto.cz
1: nebo volejte 800
0: cenu na trhu.
1: Více na AAA Auto.cz
0: nebo volejte 800 110 800.
1: Více na AAA Auto.cz
0: nebo volejte 800 110
1: AAA Auto.cz
0: nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás
0: CZ
1: nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás
1: nebo volejte 800 110 800.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest
1: 800 110 800.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest v rock opeře
1: 800.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila u mě. Ahoj rokeři, zdraví vás

0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví? Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
0: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
0: Topená střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale
0: pak nám to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne,
0: na to praví?
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník.
1: Malíř.
2: Topenář.
1: Podlahář. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rekbity. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity. Konstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rek opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: Na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
1: .cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Máme pro
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Máme pro vás
3: záruka kvality.
4: Máme pro vás tip na zajímavé
3: ty.

0: čtvrtek 15.10. Honza Toužinský, Žánty, Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Žánty, Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin.
1: Rock Opera CZ.
0: V 19 hodin.
1: Rock Opera CZ.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
0: 15 hodin.
1: Rock Opera CZ.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v droge.
1: Rock Opera CZ.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta.
1: CZ.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Takto se vyplatí. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Takto se vyplatí. A k tomu vše od nás zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Takto se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Takto se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus za drogerii Teta. Takto se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou čta. Takto se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše platí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v teď. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v teď. Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v tetě. V prodejnách i na e-Venus se slevou 40%. To vše nyní v tetě. V prodejnách i na e-shopu se slevou 40%. To vše nyní v tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. Nyní v tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ.
3: Všichni jdeme.
2: I na e-shopu Teta Drogerie CZ.
3: Všichni jdeme.
2: Shopu Teta Drogerie CZ.
3: Všichni jdeme životem svou.
2: CZ.
3: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Svou vlastní cestou. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí. Každý z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoří z nás, ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé, může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a chovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. a koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října služby pro nevidomé a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho a slabozraké. 12. až 14. října v ulicích vašeho města. 12. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ.
4: Řekni tři
3: vidět svět. Bílá pastelka tečka CZ.
4: Řekni třikrát
3: Bílá pastelka tečka CZ.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Známka.cz
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroj.
3: CZ
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje.
4: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklap.
4: Strč prst skrz krk.
5: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje,
4: CZ.
5: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje, CZ. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje, CZ.
4: Co?
5: Kvalitě sklaprostroje, CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla
5: pro stroje CZ.
4: Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: CZ. Co?
5: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: O. Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialist skla pro zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro stroje CZ.
5: Specialista na zemědělské a stavební stroje.
4: Skla pro

0: CZ.
1: Specialista na stavební stroje.
0: Skla, pro stroje, CZ.
1: Specialista na skla, pro pracovní stroje.
0: Proje. Skla, pro stroje, CZ.
1: Specialista na skla, pro pracovní stroje.
0: Troje, CZ.
1: Specialista na skla, pro pracovní stroje. Specialista na skla, pro pracovní stroje. Na skla, pro pracovní stroje.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné SUV svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba sedmimístné Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 8. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový
2: 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
2: 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výhled.
2: Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned. Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanské. Skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského. Až s nabídkou od Domanského.

Honza Toužinský a Inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žánty, Martigence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žánty, Martinzová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Žánty, Martinzluka. Čtvrtek 15. Frankenstein. Honza Toužinský, Žánty, Martinzluka.

voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

Nestihli jste... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a ma... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? O víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živ... Máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzivýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si, Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rockovej živák večer. A vychutnejte si rockovej živák. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncerte. A vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejpák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil. Řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli jejich skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Od 19 hodin na Rock Rádiu. Hodin na Rock Rádiu.

0: 98., kde si natočil CDčko Californication život. Pak se vrátil v 98., kde si natočil CDčko Californication. Pak se vrátil v 98., kde si natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v 98., kde si natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2000, natočil CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se jmenovat CDčko Californication. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se jmenovat vlastním Californication. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se jmenovat vlastním projektům a zkusit si. Pak zase odešel v roce 2009, chtěl se jmenovat vlastním projektům a zkusit si štokou tuš. Odešel v roce 2009, chtěl se jmenovat vlastním projektům a zkusit si štokou tu šňůru. 2009, chtěl se jmenovat vlastním projektům a zkusit si štokou tu šňůru svou. A zase se vrátil vlastně po 10 letech v roce štokou tu šňůru svou. A já vám pustím nějakou, protože se máme na co těšit. Bude to snad vex za starých časů. A já vám pustím nějakou hudbu, nás čekají Go Go Dolls, Omp, anebo Škvoři.
1: Ráno do práce, odpoledne za město a o... Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun.

0: Jeep pořídíte od 449 900 korun. Jeep od 449 900 korun. Jeep Avenger 349 900 korun. Jeep Avenger. Tak 49 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 9 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude? 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté
0: Jeep Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte
0: Avenger. Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Tak kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout.
0: Kam to bude?
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete státe ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíc. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. To si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost. U nás si vyberete. Zajistíme vám první auto, rodinný vůz, nebo něco pro radost. U nás si vyberete. Zajistíme výkup, rodinný vůz, nebo něco pro radost. U nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění, nebo něco pro radost. U nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i radost. U nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si, nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz. Výkup, financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz. Financování i pojištění. Vyberte si na Autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
1: Vyberte si na Autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano.
1: Na Autolouda.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano.
1: Česk.cz.
2: Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna. Střešní okna Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna.
3: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra? Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40.
3: Fenestra?
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střech.
2: Ano. Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních.
2: A střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez
2: okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu
2: mi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
2: Ano,
4: 40
2: let.
4: Výměna střešních

0: obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fene. Oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. I bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem jejich obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestřní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra CZ. 40 let. Fenestra CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr.
0: Fenestra CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
0: Kapr. CZ.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej.
1: Kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej teambuilding vzas.
1: Kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej teambuilding vzas.
1: Kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeber.
2: Husa, husa.
3: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní a... Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní teambuilding v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v Pražském v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v Pražských Kunratině. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v Pražských Kunratině. Na šeberák. Sportovní areál s restaurací v Pražských Kunraticích. Velká kapacita. Sportovní areál s restaurací v Pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku v Pražských Kunraticích. Velká kapacita. Vodní sporty na přilehlém rybníku. Výborně. Výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeber a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Kruta. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Kruta, kruta, tchos lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma? Kruta, kruta, tchos. Nech toho a pojď. Všude dobře, tak co doma? Kruta, kruta, tchos. Nech toho a pojď. Tak co doma? Kruta, kruta, tchos. Nech toho a pojď.
4: Tchos.
3: No doma.
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: No tože.
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: No to, že seš mladej projekt...
4: Tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým...
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě...
4: Tchos.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit... No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty... Že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní... Diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v sudci znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme pro u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Praha

0: Red Hot Chili Peppers Black Summer
1: z roku 2022. Pak se vrátil v 98., kde si natočil CDčko Sláva a ten život.

0: a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet? Nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovskání výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostní tům? Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti jeho nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost rychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo budoucnosti CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v CZ. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. VVV. Najdeš právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. VVV. Projektant budoucnosti. Právě tam. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. VVV. Projektant budoucnosti CZ. Sudo Praha. Pojďte v tom s námi. VVV. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. VVV. Projektant budoucnosti CZ.
1: Pozor!
0: Pojďte v tom s námi. VVV. Projektant budoucnosti CZ.
1: Pozor! Přijíždí
0: VVV. Projektant budoucnosti CZ.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
0: VVV. Projektant budoucnosti CZ.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
0: Budoucnosti CZ.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě.
1: Pozor! Přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení.
1: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabár, přijíždí dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání malování dýňová sezóna.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání malování dýňová.
2: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání malování dýňová stezka.
2: Vraňany je vše ve znamení dýní.
1: Dlabání malování dýňová stezka.
2: Ve znamení dýní.
1: Dlabání malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta
2: dýní.
1: Dlabání malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro dlabání malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělí. Dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si
1: stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně
1: koutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření
1: a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i
1: podzimní zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní
1: zábavy pro děti i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když i dospělé.
2: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem
2: dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne čeká
2: můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás
2: na vaření i podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč.
2: Podzimní výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka.
2: Výzdobu.
1: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové. Když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farmka a dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. O dokonce i dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Dýňové kafe.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který pozná.
2: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Ráj na farmě Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Vraňany.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: I originál, který poznáte chutí.
1: Mejtěm.
0: Který poznáte chutí. Chutí.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Drahý značky. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte
2: o potisku. Bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové
2: bez potisku CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně Andy. Navíc na každou novou kuchma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. 100% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a cent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní i podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Vše, co potřebujete.
3: Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Vše, co potřebují
3: a také podlah. Siko.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: No. Také podlah. Siko.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
3: Siko.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
5: To se vyplatí.
4: Od pondělí vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
5: To se vyplatí.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 7 za cenu, kterou chci.
5: To se vyplatí.
4: Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74.
5: To se vyplatí.
4: Od pondělí

0: Lidl vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Od pondělí Lidl vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Pondělí Lidl vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. Za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. 4,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen a řepkový olej je 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26 oleje 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí aplikací Lidl Plus jen za 26,90 Lidl to se vyplatí jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vikingská bouře Amo na Marce
0: 6,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu.
0: Platí.
1: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Se služe Amo na Marce řítí na Prahu. Se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální. Se svým novým albem a brutální žousva. Se svým novým albem a brutální žousva přijíždí. Se svým novým albem a brutální žousva přijíždí pod Maďarsko. Se svým novým albem a brutální show se vás přijíždí podmanit už 6. Se svým novým albem a brutální show se vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálním albem a brutální show se vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné. Brutální show se vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné. Jsou Švédové. Vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné. Jsou Švédové. Orbit Culture a podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. O listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monama. Turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu. Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. 6. listopadu. Culture a Soilwork. Královská jízda a Monamart. Mart 6. listopadu Praha Out. Královská jízda a Monamart 6. listopadu Praha Out Univerzum. Královská jízda a Monamart 6. listopadu Praha Out Univerzum. Za a Monamart 6. listopadu Praha Out Univerzum.
2: Chcete mít jistotu
1: 6. listopadu Praha Out Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho
1: listopadu Praha Out Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte
1: do Auto Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného
1: Auto Univerzum.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme stavu vašeho vozu Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku Audi. Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme důkladnou prohlídku celého vozu. Pečlivě zkontrolujeme brzdy podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravu celého vozu. Pečlivě

dodavatele. Bezplatné zaměření, výroční okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i na. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umí profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových.

0: zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prevozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prevě, zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. A vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi. Online na autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi. Autolouda.cz. Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Rokrad.
0: Louda auto. Váš autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio. Co
0: to? Váš autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio. Co se děje?
0: Autorizovaný servis Audi.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím
0: Audi.
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme další
1: Rock Radio. Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty.
1: Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16.
1: Co se děje?
2: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražské nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkové delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkové pty. Pátek 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert. 16. října můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids. Můžeme do Pražského Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 Rock Café, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VV, koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švinkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU Švindl PUM a 5 pětek a zahrají VVU Švindl PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek a zahrají VVU Švindl PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek také VVU Švindl PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek také hrají Rybičky 48 Švindl PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek také hrají Rybičky 4M a nebo Motorkáři tobě. Pátek také hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi Motorkáři tobě. Pátek také hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour. Pátek také hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Také hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších 8 v Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sál Domě kultury v Mladý Boleslavi na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů na Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a Face Tour Face. Se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punk efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop punku. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do... V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza Kanačtí. Se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza Kanačtí Simple. Trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza Kanačtí Simple Plan. A jeden typ, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza Kanačtí Simple Plan. A jeden typ na úterý 20. října totiž dorazí do O2 Univerza Kanačtí Simple Plan. A jeden typ na úterý 20. O2 Univerza Kanačtí Simple Plan. A jeden typ na úterý 20. to do pražského

distriktu přijede Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. Úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergyho distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně. Tarot Synergia samozřejmě mě hlavně dlouhý 4 dekády na metalové scéně, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se metalové scéně, Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, proroke. Tarot Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Synergia samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová, hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Prorok Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Rádio, Šárka Holubcová. Prorok Rádio. Šárka Holubcová. Prorok.

rok.

0: tak mrkněte na Citroen.cz. Na Citroen.cz.
1: Kontejnery.cz. Kontejnery Siegel. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně.
1: Dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
2: Kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel v Praze.
2: Fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel v Praze vám
2: Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů.
2: 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz. Kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Kosmetika, co má koule, Angry Birds. Lousy, Angry Birds. Kosmetika, co má koule, Angry Birds. Lous, kosmetika, co má koule, Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek. Tika, co má koule, Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek. Žádoule, Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci fun, Angry Birds. Lousy, vůně, pot i sporek, žádný kirc, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, ac, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, ac, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, anagrý, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, anagrý, žádný keci, funkční věci, anagrý, brds, ty funkční věci,
5: anagrds.cz. Stavebniny dek přináší mega.
4: anagrds.cz.
5: Stavebniny dek
4: přináší.cz.
5: Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace. Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan Alta. Stavebniny dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix naší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a na +1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Fix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 6 a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 6 ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si ne zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro imma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci. Akce ve stavebninách dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek platí do 16.

0: října, tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. 16. října, tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. října, tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. Přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. Impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz. Turecko a dlouhé na dek.cz. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuřet. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných. Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok. Pláže? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuj. Malorka a její Tyrkysové moře. Moře. Máme je v Tuj. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to na all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute od pláže. I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás. Dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
1: Nissan Days. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. S prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz.
2: S námi je balení hrou, velkoobchod. S námi je balení hrou, velkoobchod a e-shop obaly.cz. Balení hrou, velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. CZ. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. Dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Jeho sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz. Obaly.cz.

0: Tak co, sousede, už máš zimní... Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový...
0: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej,
1: my. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej,
2: Citroen,
1: že mám. A k ním nový Citroen.
0: No nekecej,
2: Citroen Happy Days jsou tu.
1: A k ním nový Citroen.
0: No nekecej,
2: Citroen Happy Days jsou
1: Citroen.
0: No nekecej,
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
0: No nekecej,
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a Easy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Je extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz.

Na České hory krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sledné, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová aktuální zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadíl zprávy a Vladan Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl Hýl. Na České hory dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil České hory. Dorazila první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou první sněhová nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu nadílka. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Na Sněžce napadl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první padl sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenaný sníh a vytvořil slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou slabou souvislou vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku vrstvu. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Podle meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo u meteorologů jde o první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli první zaznamenanou sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v sněhovou pokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v krkokrývku letošní zimy. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerskými. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách. Sněžit začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách. A na Šumavě začalo už v neděli, a to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. A to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Rusko údajně zase to nejen v Krkonoších, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Rusko údajně zase, ale také v Jizerských horách a na Šumavě. Rusko údajně zasahovalo do Jizerských horách a na Šumavě. Rusko údajně zasahovalo do referenda o och a na Šumavě. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Rusko údajně zasahovalo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedlo do referenda o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér o odchodu Británie z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham z Evropské unie v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také v roce 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné 2016. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají. Uvedl to premiér Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně Andy Burnham. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně v Německu. Prohlásil také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně v Německu. Je to poprvé také, že podobné aktivity se odehrávají aktuálně v Německu. Je to poprvé, co britský premiér aktivity se odehrávají aktuálně v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko odehrávají aktuálně v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Český tenista řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Český tenista Jiří Lehečka Rusko snažilo ovlivnit hlasování o Brexitu. Český tenista Jiří Lehečka vypadl ovlivnit hlasování o Brexitu. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters o Brexitu. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters o Brexitu. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem padl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chordánem ze Španělska série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chordánem ze Španělska Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Rafaelem Chordánem ze Španělska prohrál po téměř 3 hodiny ve třetím kole. S Rafaelem Chordánem ze Španělska prohrál po téměř 3hodinovém boji. S Rafaelem Chordánem ze Španělska prohrál po téměř 3hodinovém boji 6-4.

0: 4 s Rafaelem Jordánem ze Španělska prohrál po téměř 3-hodinovém boji 6-4 ze Španělska prohrál po téměř 3-hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6 a prohrál po téměř 3-hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále 3-hodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina 4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Šesté osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Šestému prošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Šestému hráči světa Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6. Šestému hráči světa Danilu Medvedevovi z Ruska podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medvedevovi z Ruska. Podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medvedevovi z Ruska. 6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medvedevovi z Ruska.
1: Rock Radio.
0: Šestému hráči světa Danilu Medvedevovi z Ruska.
1: Rock Radio. Počasí
0: světa Danilu Medvedevovi z Ruska.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Danilu Medvedevovi z Ruska.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná až oblačná.
0: Ruska.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná až oblačná přechodně.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasná až oblačná přechodně zataženo.
1: Jo. Počasí.
2: Dnes bude polojasná až oblačná přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou. Dnes bude polojasná až oblačná přechodně zataženo. Ojediněle se vyskytnou pře. Dnes bude polojasná až oblačná přechodně zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Polojasná až oblačná přechodně zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15. Přechodně zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Přehánky, nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno?
2: 10 až 15 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu? Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tati.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tati.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslím.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu
3: myslím. Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého
3: spotřebiče. Od konceptu.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
4: Tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Tu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: I na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život. Vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Ulice.
1: Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Ulice na Vyhlídce v Karlových.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ulice na Vyhlídce v Karlových Varech.
1: Jo. Doprava.
2: Ulice na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda.
1: A.
2: Ulice na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Je tam překa. Ulice na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce. Ulice na Vyhlídce v Karlových Varech nehoda dvou osobních aut. Je tam překážka na vozovce.

0: Půjde ze Karlových Varech je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou patrností.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Fe. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej Voraz. Rock Radio. Rockovej. Rock Radio. Rockovej Voraz.
0: Tak rock.
1: Rock Radio. Rockovej Voraz.
0: Tak rokeři, máme přesně 14 hodin.
1: Rock Radio, Rockovej Voraz.
0: Tak rokeři, máme přesně 14
1: hodin. Rockovej Voraz.
0: Tak rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince
1: Rockovej Voraz.
0: Tak rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince Rockovýho Vorazu. Tak rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince Rockovýho Vorazu. Takže jdem zase. Rokeři, máme přesně 14 hodin a jsme poslední hodince Rockovýho Vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si 15 hodin a jsme poslední hodince Rockovýho Vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. A jsme poslední hodince Rockovýho Vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. A já vám pustím hodince Rockovýho Vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. A já vám pustím Europe Vorazu. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. A já vám pustím Europe Kabát nebo Limp Bizkit. Takže jdem zase k hudbě, ať si poslechneme co nejvíc hudby. A já vám pustím Europe Kabát nebo Limp Bizkit. Ať si poslechneme co nejvíc hudby. A já vám pustím Europe Kabát nebo Limp Bizkit. Co nejvíc hudby. A já vám pustím Europe Kabát nebo Limp Bizkit.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy. Rok Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl na české.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl.

0: Dohráli Europe a já mám tady pro vás nachystanou novinku, je od Keita Richardse, který nahrál na soundtrack GTA 6, což je vlastně velký fenomen herní. Já už se na to těším, vychází 19. listopadu, myslím si, že hodně lidí bude chybět v prácích různých, jak mileniálové, tak mladší, starší podle mě, protože tahle hra je totální fenomen a už se čeká 13 let na tenhle ten díl od 5. dílu. Já už jsem nachystaný, už si 5 oživuju, jsem si to pěkně proklepl, ale o tu hru nejde, jde o tu písničku, že Keith Richards, vlastně ikona Rolling Stoneů, nahrál soundtrack pro hru. Písnička se jmenuje Bright Lights, Big City. Big City. Takže kdo máte rádi Stoney a ještě GTAčko, tak je to skvělá kombinace. Můžete si to poslechnout na YouTube, tuhle písničku. Je tam 3 týdny, docela už má zvýhnutí. Se úplně vidím, jak to hraju a hraju toho tato písnička. A já vám pustím další hudbu, nás čekají Rasmus, Papa Roach a Harley, protože za 40 minut končí rokovej voraz a přijou kluci. Tak jdem další hudbě.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Ahoj, rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rok opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rok opera CZ.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
16: Motokeci Marcela Herbolta.
17: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendum však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na startu sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldi věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec? O tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
16: Rock Radio. Motokeci.

0: my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Dorava Erasmus, Snowfear, rok 2005. Já už tady zdravím Petra.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: 21 let, tady tahle písnička.
1: Ty brďo, a stejně je to furt tak strašně parádní, co?
0: Je, nadčasovka totální.
1: Normálně, kdyby to vydali jako dneska, tak si furt řeknu, že to je normálně jako písnička jako dnešní.
0: Já tohle tu severskou hudbu hrozně miluji, já třeba jako hymn, Rasmus, tak to jsou moje jako srdcovky totální.
1: No jasně, tak ty jsou, to jsou prostě, to se dá poslouchat pořád.
0: Jako. Tak, tohle já vždycky vzpomenu na střední školu, to jsem byl v druháku.
1: Tak to já mám druháku. Zase Fate No More spojený se střední školou teda. No, Fate No More, to jsem poslouchal furt na střední.
0: No, já jako Rasmus, já jsem měl ještě MP3 klasicky, tak já jsem taky... si nahrál do 125 nebo 128 to bylo.
1: No, jestli.
0: Takže jsem musel to vždycky, tak aby ti to vyšlo, tak jsem tam naházel pár písniček a věděl jsem, že tamhle dojedu do Ústí, kde jsem chodil na školu.
1: Jasně. Jo,
0: a naspátek, aby mě to vyšlo pěkně písničkama a každý den jsem obměňoval. To byla skvělá doba.
1: Hezky.
0: Jo, to jsme tam museli ještě sázet celý CD, protože toho tolik nebylo.
1: No to asi pamatuju ještě, že jsem normálně měl jako diskmena. Víš, normálně jsem nosil CDčka, ale myslím si nějaké CDčka od Rammsteinu a to jsem chodil na základku ještě.
0: No, teď, to, taky to, no. To, když tam neměl takový to vyvážení, tak vždycky to hrále. Vždycky dělalo.
1: Přesně.
0: Dobrý, jak já s vám budu loučit, nechám tady klukům štafetu, já pojedu domů do Hradce, už se těším, dneska je takový pro mě utahaný den hrozně.
1: Je to taky dlouhý dneska.
0: Jo, půjde se šlofíka asi. Tak já vám ještě pustím Foo Fighters, Volbeat, Motorband, Ospringy. Tohle byl Rokový vrát s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde
9: od lesa, prodá auto u ESA.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
18: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
19: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
20: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
21: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
22: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
23: Tlačíš, tlačíš?
24: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
23: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
24: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
23: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
25: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
26: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: www.trenirkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Mami, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
10: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský distrikt.
11: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Cenové stropy na pohonné hmoty zítra vzrostou. Výrazněji to bude u nafty. Litr může stát až 8,40 korun a 630 haléřů. Benzín pak budou moci pumpy prodávat nejvýše za 640 korun a 85 haléřů za litr. Stropy, které denně určuje rezort financí, mají platit do konce října. Po volebním víkendu se naplno rozběhla povolební vyjednávání. Právě ta nakonec rozhodnou o faktických vítězích komunálek. Někde už je ale hotovo, a to včetně velkých měst. Koalici už domluvili třeba v Prachaticích, Havířově, Frýdku Místku a nebo v Liberci. Psí moč může poškozovat fasády domů i veřejné vybavení. V Jihlavě proto zkoušejí netradiční řešení v podobě takzvaných psích pisoárů. Jak fungují, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
2: Stačí, aby se na pisoár vyčural první pes, pach jeho moči potom přiláká další a další, kteří budou chtít to místo přeznačkovat. No a tak se to děje pořád dokola. První dva psí pisoáry už jsme začali testovat v centru Jihlavy.
1: Jeden je přímo u kostela.

0: 4 nepříjemný stupně. Jinak máme venku polojasno po celé České republice a déšť by dneska neměl být vůbec nikde. Akorát koukám, že na severu, v horských oblastech, by se možná mohly objevit i nějaké mírné sněhové přehánky. Každopádně zítra nás bude čekat 14 stupňů po celé České republice a víceméně jasné počasí.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a jak vám to jezdí ve Frýdku Místku, tak tam je na Beskydské ulici u krajského policejního ředitelství trošku zásek, protože se tam srazili dva osobáky, tak pozor na to. Na D1 taky komplikace, tam je to kilometr 200 ve směru na Prahu, tam se taky srazili dva osobáky, takže to určitě pocítíte na dopravě. Přímo v Praze ve Strašnicích, tak tam se taky bouralo, dvě auta tam jsou v sobě na světelný křižovatce ulic na 50. a Přetlucká, je to tam u obchodního domu Tesco, tak pozor na to. No a v Kuřimi taky klasika, dva osobáky v sobě, je to na křižovatce Legionářská a Úvoz.
1: Vil, ty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí. Rock Radio, rockový odpoledne.
0: 15 hodin, 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teď začíná. Konečně v plný palbě Kuba i Petr za mikrofonem a přemýšleli jsme, komu bychom dneska to věnování, teda to hraní chtěli věnovat, to vysílání. Říkali jsme si, že co takhle třeba všem, kteří byli vo víkendu na nějakém koncertě.
2: Rozhodně, jako živá hudba je potřeba podporovat, to je jasný, takže vy všichni, co jste byli, tak na vás myslíme. No a samozřejmě, protože je pondělí, tak spousta z vás má teďka po tom víkendu, kdy třeba byli na koncertě, tak má teďka takovou tu první šichtu v tom týdnu,
0: to tak,
2: která se hrozně vleče.
0: Stejně jako my, viď?
2: A neutíká to. My jsme teda teď začali, takže jsme plně elánu.
0: Ale stejně to neutíká.
2: Ale stejně to neutíká, takže pojďme si to hezky tady zpříjemnit. Dáme si, hele, Motorhead, budou taky Valda Gang, Theory of a Deadman, anebo Sabaty, jdem na ně!

0: Jako železnou pěstí do nás právě teďka uhodili Motorhead. Pecka z roku 82 dohrála na Rock Rádiu. Máme kousek po čtvrt na čtyři a to znamená, že je čas si něco rozdat.
1: Dneska tady pro vás máme dva lístky na Dimitri a Rakhine do O2 Univerza a to si myslím, že bude hodně, jako, to se bude hodně psát tady ten týden.
0: 100%, jako. Ježišmarja, rodinná záležitost vlastně.
1: Takže rozhodně jako musíte vytáhnout Facebooky a počítače, telefony, tablety, cokoliv. Jak nám můžete napsat na naše stránky Rock Radio na Facebooku do zpráv, proč tady ty lístky máme rád právě vám.
0: Těšíme se na to, věříme, že se tady o to opravdu strhne lítej boj, takže já nevím, no, zkuste to, tu zprávu něčím jako osladit.
1: A nebo okořenit.
0: Pokořenit, no. Ale prosím vás, to už jako taky to lidi zkouší nám vyhrožovat, ale to teda jako obecně nepomáhá, jo? Jakože, hele, dejte mi ty lísky, nebo uvidíte. No. Tak tyhle ty zprávy většinou rovnou mažem a blokujem a pak už nevyhrajete nikdy nic, takže tato, to není ta cesta.
1: Jsme prostě spíš na ty sladký řeči, jako vlastně, no.
0: 100%. Ale taky jsme samozřejmě na rockovou muziku a teď tady máme Pain, taky Linkin Park, anebo 100 zvířat, nikdy nic nebylo.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, brds.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
17: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
18: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Tak nečekejte, jezděte!
21: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
22: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
21: Více na kopecký.cz.
23: Rok.
24: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Clue a jejich pecka Snowy Wings právě teďka dojíždí na Rokrádiu v 15 hodin a 35 minut k tomu. No a samozřejmě, co by to bylo za rokový odpoledne, kdyby jsme vás nezvali na dobrý akce? Tak co takhle třeba 7.11. ve sportovní hale Datar ve Zlíně?
1: No tak to je úplně jasný, hele, kdo posloucháte rokový rádio už nějaký ten pátek, a to myslím třeba tak 3 pátky už o tom tak mluvíme, že jo? Tak víte, že slavíme naše 18. narozeniny rádiový a vy samozřejmě určitě budete chtít být u toho, protože lidi z Rokrádia tam budou. Budou tam 3 skvělý český kapely, který znáte z našeho vysílání. No a taky tam doufáme, budete vy všichni, co nás teď slyšíte.
0: Ale všechny tady ty informace už znáte dost dobře, ale my pro vás máme ještě novou informaci. Jestli budete na naše stránky rokovýradio.cz a přihlásíte se do naší slušný party, tak díky tomu si budete moct koupit v předprodeji naše nový rokový kalendáře, jak slušní rockerky, tak i slušního rockera.
1: No a to si samozřejmě zaslouží potlesk. No hele, takže přihlašte se do slušný party, běžte na rokovýradio.cz a tam právě najdete všechny informace a taky odkaz na lístky, protože ještě do konce měsíce seženete v tuhle chvíli nejvýhodnější, pak od příštího měsíce už to zase bude o 100 dražší.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teďka už si samozřejmě dáme další muziku, od toho tady taky jsme, ne? Čeká vás Arakaini, taky Biffy Clyro, anebo Halloweeni už za chvíli na rokovém odpoledni.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Pomoc. Nemůžu dýchat.
7: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
9: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
8: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
9: To musím mít!
8: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
9: tak Mironet! Klikni!
10: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
11: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
12: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
13: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
14: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
15: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
16: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
17: No, říkala, že nic nechce.
16: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
17: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
18: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
17: Romantickou večeři.
18: Pobyt pro dva.
17: House running.
18: Jízdu v supersportu.
17: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
18: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
17: Nejlepší zážitky hledejte na
19: firmanazážitky.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
19: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
21: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
22: Trenírkarna.cz.
23: Hlášení pro lovce slev.
24: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
25: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
26: Rock Radio, co se děje?
27: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
1: Jo, jo.
0: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
9: Gravitrax Spider-Man.
10: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
9: Když stavebnice, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
13: To je Domanský.
12: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
14: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní volby proběhly podle státní volební komise korektně. Bez problémů proběhla i novinka voleb, tedy QR kódy pro nevidomé. A šlapala i aplikace e-doklady. Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do prvního senátního kola komise schválila. Zítra by mohly být vyhlášeny ve sbírce zákonů. Pořádková policie z celého Česka bude mít cvičení. Proběhne ve středu v areálu Neratovické Spolany. Zapojí se do něj stovky členů bezpečnostních složek a desítky policejních i dalších vozidel. V okolí proto musí lidé počítat se zvýšeným pohybem policejní techniky i s hlukem. Dopravu v Brně komplikují uzavírky tunelů Hlinky a Pisáreckého. Omezení zdrží nejen řidiče aut.

0: Je to uvedeno v názvu, ale každý účastník si zvolí takzvanou osobní výzvu, kdy si dáte takové malé předsevzetí a řeknete si třeba, já bych rád každý den ušel třeba v průměru 4 kilometry.
1: Veškeré informace jsou na webu 10000kroků.cz. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio. Počasí.
3: No podzim je tady, co vám budu povídat. Teploty jsou někde kolem 13 stupňů a na většině území máme oblačno, možná někde polojasno, spíš na západě republiky a víc oblačno je zase naopak na východě republiky. Nejchladněji v tuhle chvíli máme na Vysočině, kde je průměrných 11 stupňů, naopak hned v sousedním Jihočeském kraji, tak tam je až k 16. Přes noc budou pouhý 4 stupně, takže se připravte na velmi chladnou noc. No a zítra tak to vysvětne trochu víc sluníčka, hlavně teda v Čechách. Na Moravě tam bude víc zataženo. Ale zase se o stupeň až dva oproti dnešku oteplí, to znamená zítra na průměrný 14.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Rock Radio. Doprava.
8: Dejte si pozor, v ulici Lidická v Třinci jsou tam v sobě dva osobáky, který narazili do lampy veřejného osvětlení, takže pozor na kolony. V ulici Dobrovodská v Budějovicích jsou v sobě tři auta, opět se tam začíná plnit docela nusná kolona. A v ulici Slánská si dejte pozor taky v Praze, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Ve směru na ulici Karlovarská taky už tam docela dost plnějí auta. Na jižní spojce ještě taky v Praze hnedka po sjezdu z Průmyslový je v sobě nákladák s osobákem. Co vám mám povídat? Samá kolona prostě dneska.
9: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 hodiny, 4 minuty, nebudeme nic zdržovat. Posloucháte Rock Radio, my jsme Kuba a Petr a máme pro vás dva lístky.
8: Tentokrát na Dimitrija Rakajny na 23. října do O2 Univerza, takže rozhodně pište na Facebook, vy o ty lístky máte zájem. Teďka už ale určitě máte zájem o další muziku, co nás čeká?
3: Dáme si hymn, budou taky Brian May s jeho takovou romantickou peckou Too Much Love Will Kill You. In This Moment nám zahraju s Robem Halfordem, ale teď už je to Motýlek od Dana Landy, pojďme na něj.

0: Him právě teďka dohrává Right Here in My Arms na Rock Rádiu 16 hodin 19 minut. Čověče, Peťo, Krištof vydal nový album.
1: Super, jsem rád, že to vím. A co, jak se měl o víkendu třeba?
0: Ale dobrý, normálně, já jsem čtvrtek, pátek jsme hráli s kapelou, v sobotu jsem jel, no samozřejmě účastnice komunálních voleb.
1: No tak jistě.
0: Jako, že jo, pasivně teda myslím, jako že jsem měl volit, ne, že by kandidovali, ježišmarja, to ještě by tak jako...
1: Hele,
0: to
1: by a tak... co bys jako propagoval, kdyby si kandidoval?
0: Já bych hlavně si myslím, že by si všichni měli nechat narůst dlouhý vlasy a prostě mělo by se pogovat vždycky na té radě města.
1: A místo toho, aby se dávalo jako ruka v ruce, když se s někým zdravíš, tak by se ukazoval panoháč.
0: No jasně, prostě tyhle ty věci, víš co, jako myslím si, že ta rada vlastně, nebo to zastupitelstvo městský, by spolu hlavně mělo jako chodit na koncerty, víš, tyhle ty teambuildingy, nebo založit kapelu, nebo něco tohleto dělat, protože to hrozně lidi zbližuje a třeba by se míň hádali, míň by se podpláceli. Já nevím, že by existovala třeba v hudbě korupce.
1: No, jako tak to je, až když jdeš jako do labelů a takovýhle, jo, no, víc, tak jako, takhle, když jako no, do toho show businessu vlastně.
0: No,
1: jako,
0: no, přesně tak, ale já si myslím, že kdyby byla nějaká taková jako hudební politická strana, že by to rozhodně jako mohla všude vyhrát na plný čáře.
1: To je pravda, rockeři sobě prostě.
0: Jo, no. Ježišmarja, to je super. Jo, tak přátelé, jestli nás zvolíte, protože tyhle ty volby rockový, tak ty probíhají dál, tak my vám dáme tady prezidenty Spojených států, to je mimochodem kapela Presidents of the United States of America, to budeme za chvilku hrát s písničkou Lump, nebo Lump, já teď nevím, jestli je to...
1: Tak ono to na ní docela sedí.
0: No, jako rozhodně. Sad but true, no, je to pravda, je to smutný, ale je to pravda. Ale to je taky název pecky od Metallica, kterou si zahrajeme a celý to bude exploze. Nevím, jak to všechno spolu souvisí, ale tady za chvilku bude kapela Kern.
2: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
16: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
18: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
19: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Presidents of the United States of America a jejich pecka Lump, neboli Lump, právě teďka dohrál na Rock Radio. 16 hodin 38 minut k tomu a já si myslím, že je na čase si rozdat nějaký lístky. Tentokrát rozdáváme na Arakain a Dimitri a už dokonce i známe výherce, takže se s tím člověkem teďka spojíme a za chvilku už se tady všichni uslyšíme.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
6: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
18: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
17: Co?
18: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
17: Sklaprostroje.cz.
18: Specialista na skla pro pracovní stroje.
19: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
20: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
21: Rock Radio.
10: Jsme tady zpátky, tenhle týden rozdáváme na Arakainy a Dimitri společný koncert v O2 Univerzu, no a my jsme nemohli jinak než ty lístky dát Helče, kterou tady teďka vítám ve vysílání, ahoj.
21: Ahoj, kluci.
10: Tak prosím tě, já bych chtěl jenom přečíst kousek té tvojí zprávy, jo? Ty jsi napsala, slyšet vás dva je ten nejlepší moment dne, nejenom, že rozdáváte na skvělou hudbu, ale ještě k tomu jste tak sladcí a máte super energii. Děkuju moc, udělali jste mi obrovskou radost, že dnes vyhrávám právě já. To jsi napsala ještě, než jsi vůbec věděla, že to vyhráváš. A normálně opravdu to vyšlo.
21: Jo, tak jste si o to řekli, že to chcete sladce.
10: Tak. No, ale prostě byla jsi nejsladší dneska. No, ale byla jsi rozhodně nejsladší a jako nikdo nebyl ani trošku blízko, jako takovouhle hezkou zprávu jsme ještě nečetli, proto jsme si říkali, hele, prostě my budeme, no prostě jsme se nechali skorumpovat trošku a normálně, jako hele, vyšlo to, jo. Takže děkujeme moc za komplimenty, věříme, že to určitě myslíš vážně a neříkáš to jenom proto, že chceš na koncert, že?
21: Samozřejmě a každý, kdo chce vyhrát lístky, tak doporučuji, aby vás poslouchal a vyslyšel vždycky ty vaše prosby, no a jde to, že jo?
10: No tak paráda, tak prosím tě, hele, když už máš takhle výborný názor a ještě si zatím takhle stojíš, tak ode dneška až do toho 23., než bude ten koncert, tak každý den tohle to prosím tě řekni aspoň 10 lidem kolem sebe, jo?
21: Dobře.
10: Tak jo,
21: na stolik práci, tak já to obejdu dvakrát.
10: Budeš muset asi, já nevím, do vedlejšího města nebo něco.
0: Nebo do vedlejší budovy,
10: no, prosím. Určitě, hele, nebo to napiš na internet všude. Helčo, hlavně dobře. Si užij koncert, pozdravuj v obě kapely, vem sebou někoho skvělého, s kým si to užiješ. A
21: beru s sebou svoji dceru, která vždycky musí být úplně vepředu, takže...
0: Takže hezky přední linii.
10: Tak hlavně, ať se vám nic nestane, dávejte na sebe pozor a hlavně si to strašně moc užijte a věřím, že se určitě někde ještě uvidíme nebo uslyšíme.
21: Tak jo, děkuju moc.
10: Taky díky, ahoj Helčo.
21: Moc díky, ahoj.
22: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: No, tak jste to sami slyšeli. Možná se holt jsme se dneska nechali trošičku skorumpovat takovou nádhernou zprávou, ale víte, co je fajn, že tyhle ty lístky rozdáváme celý týden. Takže to můžete zkusit vaše štěstí nebo skorumpovatelnost třeba zítra. Teďka už ale škvoři a jejich tajný přání.

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Podvodníci mají další fintu. Energetický regulační úřad se v poslední době stále víc zabývá lidmi, kteří se na něj obrací a snaží se zjistit údajný dluh. Ten měl vzniknout u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. A teď jim přišla výzva k jeho zaplacení. O problému napsal server TN.cz. Na horách už se o slovo přihlásila zima a přišlo sněžení. Bílo je třeba na Sněžce. Sněžit začalo včera, kdy přes den ležel sníh nejen na hřebenech Krkonoš, ale také v Jizerských horách nebo na Šumavě. Řidičům v centru Olomouce má ubýt čekání na semaforech. Město dokončilo modernizaci dvou důležitých křižovatek. Úpravy se týkaly náměstí Národních hrdinů a křižovatky ulic Havlíčkova a Třída svobody. Co se tam změnilo, ví mluvčí magistrátu Jan Horejš.
1: Obě křižovatky jsou nyní propojeny do koordinovaného tahu a řízeny společně. Díky tomu fungují semafory efektivněji, zvýšila se dopravní kapacita křižovatek a průjezd centrem Olomouce je plynulejší. Nově jsou zde dohledové kamery a video.

0: na 4. Máme ale aspoň polojasno po celé České republice a deště bychom se dneska neměli bát vůbec. Úplně stejně tak i zítra, opět polojasno po celé České republice, akorát na západě si dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty zítra kolem 13 až 14 stupňů a večer už to padne na docela nepříjemný 2 stupně.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Kdo se vydáte po D2 z Brna, tak máte možná radost, ale ta vám hned skončí už na druhém kilometru, protože se tam srazil osobák s nákladákem, tak s tím počítejte, pravděpodobně se na místě zdržíte. Na D1 se taky bouralo a je to hromadná nehoda dvou nákladních automobilů a ještě dodávky k tomu, tam se jedná o 343. kilometr ve směru na Prahu. Silnice 34 mezi Svitavama a Poličkou, tak na ní je nefunkční světelná signalizace na železničním přejezdu, je to u odbočky na obec Vendolí, tak pozor na to, radši se dobře rozhlídněte na obě strany. A v obci Zašová na Vsetínsku, tak tam u železniční stanice havarovalo osobní auto s autobusem.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 4 minuty po 5. hodině, rokový odpoledne právě teď pokračuje do svojí 3. hodinky a máme tady samozřejmě svátek o 5. Dneska totiž slaví Marcel.
2: Všem Marcelům přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější. Pokud nás posloucháte, tak si můžete užít tyhle následující pecky. A pokud nás neposloucháte, tak nevím, na koho vlastně.
0: Tak nemáte mluvím. Na výběr.
2: No nemáte na výběr, musíte si prostě to užít, protože víte co, my si to taky užíváme. Je pondělí, tak co nám zbývá, tonoucí se stébla říká, stébla chytá se říká. Takže my se jdeme tady chytat stébel. Máme tady třeba Nightwish, Metanol, budou taky Kysáci anebo Skeleti, tak doufáme, že si tady tu pondělní odpolední jízdu s náma pořádně užijete.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel právě teďka dohrálo na Rock Rádiu a já nevím, proč jsem si vzpomněl na Kelly Family. Víš, oni měli taky takovou písničku, ne? Sometimes wish I had an angel.
1: Jo, takhle, no, tak dobře, jako se s jedním zamouřeným okem možná.
0: Ne, tak to tady nehrajeme samozřejmě Kelly Family. No, ale pozor, jiná kapela, kterou tady hrajeme, tak ta má teďka trošku problémy s živým vystupováním. Mluvím samozřejmě o naší, řekl bych, takový královský rockový kapele Kabát.
1: Počkej, která, jaký problémy s vystupováním? Jako?
0: No, s vystupováním, jakože, no ne, že by se jako chovali neslušně na, jako na veřejnosti, to nemyslím, ale s živým koncertováním mají problémy, protože tři z nich jsou tak nachcípaný, nebo mají takový zdravotní problémy, že nemůžou ani mluvit, natož zpívat, což je
1: jo,
0: samozřejmě...
1: Takže oni mají malou imunitu prostě, oni se totiž na jaře málo líbali, že jo?
0: To takhle funguje.
1: No jasně, čím více líbáš, tak tím máš větší imunitu.
0: Hele, to je docela dobrý, no, ale tak to právě Kabáti, no to my to musíme říct příště, protože příští rok určitě budou taky chystat nějaký koncerty, tak ať mají lepší imunitu, tak musíme...
1: Tak jim to vyřídíme, ne?
0: Vyřídíme to rozhodně. No, každopádně, jestli máte lístky na jejich koncerty teďka nejbližší na Slovensko nebo do Brna, tak sledujte jejich stránky, protože ty koncerty se nějak odkládají, budou se zveřejňovat náhradní data, tak ať o to úplně nepřijdete. Každopádně nemělo by to snad ohrozit vrchol tohohle turné, který by mělo být v O2 aréně. Každopádně sledujte ty informace, ať si ty Kabáty můžete užít a hlavně se líbejte na jaře.
1: Teď jsem to chtěl říct, aby se hlavně líbali.
0: Jo,
1: ty
0: to
1: lidi,
0: je, prosím vás, líbejte se,
1: ať
0: líbejte
1: máte,
0: se.
1: Ať máte imunitu.
0: Ale to je důležitý, líbejte se u muziky, to je dobrý.
1: Hele, ona vás totiž čekají právě Sex Pistols, u toho se líbá super, potom Blackstone Cherry, anebo taky Lucie, která ti dá, co by si chtěl, tak se líbejte.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
17: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
18: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Máme 17 hodin 37 minut k tomu a Sex Pistols s jejich peckou God Save the Queen právě teďka končí na Rock Rádiu. No a hold, už tady je i konec rokovýho odpoledne, za chvilinku nás tady vystřídá kapitán, takže se s váma s Kubou už budeme pomalu loučit.
1: V podstatě se pro vás nemusí ani nic měnit, pokud máte v plánu jenom tak si nechat zapnutý Rock Rádio. Pořád tady samozřejmě uslyšíte občas nějaký keci, ale samozřejmě spoustu rockový muziky. Tentokrát ta změna ale je tak, že ta muzika je ve vaší režii, takže mezi 6 a 8 můžete samozřejmě psát anebo volat, vy už moc dobře víte kam a komu. Jirka nás tady za chvilku nahradí a mně přijde, že už ho slyším běžet na chodbě, ale asi to tak není. Každopádně.
0: To se ti jenom zdálo, Kuby.
1: Jo, to asi ne, tak možná někdo jiný tady dupal. Každopádně, ta rocková hudba, se kterou my se rozloučíme, tak to je tady takový výběr z hroznů. Zrovna v Volkabátech jsme se před chvílí bavili, že už teďka nějak jsou takový nachcípaný.
0: Jsou lehce, no, jak jsme říkali, málo se líbají.
1: No, takže no. Se pojďme teďka je tady aspoň pustit takhle z záznamu. Kdo ví, jestli budou taky Red Hoti nebo Ghosti, Dance Macabre.
0: A my se samozřejmě s váma slyšíme zase zítra klasicky od 3 do 6. Tak čus!
2: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
2: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
10: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
11: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
13: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
17: Třikrát zelená, smažák.
18: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: Vytvořeno s použitím AI.
20: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
21: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
22: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
23: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala, 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
24: Rock Radio, kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a pro...

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Peťane, ty bordeláři jeden, teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repono, jo.
5: No já jsem úplně vorosenej, takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
4: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý, máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ, tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
5: Cože?
4: Ale pneumatický ty rakeťáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO. Podpora ale klesá. Zatímco v květnu získalo podle průzkumů téměř 33%, teď je to 28,8%. Lídrem opozice je STAN, který by měl 18,8%. Vyplývá to z průzkumů agentury NMS pro novinky. Plísně v potravinách mohou představovat vážné zdravotní riziko. Některé totiž produkují toxické látky, které mohou být i rakovinotvorné. Podle Státního zdravotního ústavu nestačí plesnivou část potraviny odkrojit. Pokračuje mluvčí Štěpánka Čechová.
10: Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce. Pod ním se nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny. Zejména v potravinách s vyšším obsahem vody, jako jsou marmelády, džemy, jogurty nebo měkké ovoce, mykotoxiny bleskově pronikají celým objemem.
9: Odborníci zároveň varují, že ani vaření plesnivé potraviny nezbaví nebezpečných toxinů. Na legendární Velkou Pardubickou letos bookmakeri přijali méně sázek, a to něco přes 23 milionů korun, což je o 2,5 milionu méně než loni. Podle sázkových kanceláří byl důvodem hlavně menší počet závodníků. Pardubickou běželo jen 10 koní, což bylo nejméně od roku 1993. Kapr Karel, který zabloudil do amatérské jeskyně v Moravském Krasu, stále žije. Rybu v zatopené části objevili v květnu. Nikdo ale nechápe, jak se tam Karel dostal. Podle odborníků ho nelze odchytit a přenést do rybníka. Pro rybu by to byl teplotní šok, který by nemusela přežít.

0: už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Tak podíváme se do ulice Hartigova v Praze. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo cyklistu. Na místě jsou policajti. V ulici Náměstí Republiky v obci Lom, okres Most. Zdravím bratry a sestry na sever. Je nehoda nákladňáku s osobákem. Probíhá tam vyšetřování nehody a tvoří to překážku na vozovce. Buďte opatrní a trpěliví. A ještě se podíváme na Svatováclavské náměstí v Hradci Královém. Tam probíhá vyšetřování nehody, kdy osobní auto srazilo chodce. Na místě záchranka, policajti, prostě všichni. Ať jdete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, buďte opatrní, oči na šťupkách a hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
1: Mořníci, máme 5 minut po 18. hodině, no a z pirátské lodě Rock Radio vás zdraví a na palubě vás vítá opět váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak dnes máme 12.10. je pondělí, tak začneme hnedka z čerstva takhle po víkendu solit tu vaši muziku, kterou si samozřejmě přejete. Máme tady od toho pořad rock na přání, co znamená dvě hodinky jsou čistě jenom vaše. Můžete mi volat do kapitánský kajuty na 7258444424 nebo pište na Messenger a nebo do mailu, jak budete chtít. No a jako první si tady dáme elektrikáře AC/DC a jejich Stiff Upper Lip a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byly elektrikáři ACDC a Steve Apolip a hned začneme s českou písní Náš rok na přání. Franta mi volal, že by chtěl pro všechny, ať mají lepší náladu po víkendu, zahrát něco od Tří sester. Nakonec jsme se dohodli, že nejlepší bude Já jsem Aleš. Tak samozřejmě tenhle ta předělávka od kapely původně Totenhosen, Hier kommt Alex, se jmenuje Já jsem Aleš a napsal to Fanánek. Poslechněte si to sami.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl jeho africký sídr Here and Now. No a my trošku přitvrdíme, doufám, že nepřepálíme úplně začátek. Přátelé, došel mi tady skvělý mail od Martina Michálka, který psal: ahoj kapitáne, takže jen tak pro radost zkusím Venom. Martin uvolně, zkoušíš dobře, dáme si pečku Countess Battery z roku 1982. No a přátelé, vy si pište a volejte, dokud jsou tu v našem roku na přání místa, ať pak v hospodě zase nenadáváte, že vám ten kapitán nezahrál. Tak jdeme na to, Venom.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
10: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
9: Co?
10: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
9: Sklaprostroje.cz.
10: Specialista na skla pro pracovní stroje.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: Sakra, moje záda.
13: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Vikingská bouře Amona Mart se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
17: Zlato, co máš dneska v plánu?
18: No přece všechno.
19: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Bruce Dickinson s pečkou Tears of the Dragon, my svištíme dál v našem roku na přání a přátelé, už se nám to tady začíná plnit, takže určitě volejte a pište, pokud chcete ještě dneska zahrát a třeba jako mi tady napsala Vrtule. Čau, Kimnule, se to nepovedlo, můžeš mi zahrát i Fate No More a nakonec jsme se dohodli na skladbě Ace Mo Victory a samo sebou i tobě a pro všechny takhle posluchače. A taky mému milému, teda jako jejímu milému, bych chtěla nechat zahrát Fate No More. Tak milý, tady máš malé vítězství od své Vrtule a jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
5: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
6: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
17: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
18: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
19: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
20: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
21: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: O Manowar projevil zájem jako Piško, který napsal: zdravím kapitáne, dneska bychom si mohli dát ten Manowar, co ty na to? Jasně, tak jsme si ho dali, doufám, že jsi spokojený. No a co budeme hrát dál? Další narozky nás tady čekají. Béďa volal, že by si dal ke svým 50. narozeninám a taky pro všechny, co slaví 50. narozeniny, samozřejmě klasiku padesátníků od Vysáčů 50. Tak já všem, co je dneska 50, přeju hodně štěstí, zdraví jako pec srandy navrch. No a než sfoukneme svíčku, přátelé, tak je 18.1 pade. Ho, schoda náhod. Tak mi pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení. A v jaké situaci byste ho chtěli načapat? No a já vám za to zahraju VIP píseň na přání hned po hodině 7. Teď už Vysáči, drát.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Dneska teda musím přiznat, že volající vyhrávají nad píšícími si, což teda bývá většinou obráceně, no a Jitka si volala o nějaký White Stripes, jestli bychom si mohli dát, no a poslala by to svýmu miláčkovi Tomášovi. No tak samozřejmě rádi vyhovíme, Tomáši, žena na tebe myslí, máš to dobrý a tady je pecka právě o lásce, která se jmenuje Fell in Love with a Girl.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: but it bears repeating now.
1: Je přesně 19 hodin a posloucháte Rock Radio.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
1: Tak, tak přátelé, rock je slušná muzika a tato muzika je čistě na vaše přání. Tak to pojďme rozjet v druhý půli našeho pořadu, kterou tímto otevírám. A kdo se mi první dovolá, tomu prvnímu zahraju. Zatím je tu spasitel světa, samozřejmě samozvaný jak jinak Bono a jeho parta U2 s peckou With or Without You. Ale radši With You.

0: Tak, Irčani za náma zpět zkou With or Without You a my jdeme na našeho prvňáčka, nebo spíš prvního, co se dovolal, a to mě vždycky pobaví, se vždycky představí, a tady Jirka Němec z České Lípy, ano, Němec z České Lípy, opět zdravíme, samozřejmě i zpátky do České Lípy, Jirko, fajn pokec na Neros Festu s tebou. Každopádně dáme si prý harleje a svatební košily a úplně pro všechny Jirky. No, tak vy, co nejste pod čepcem ještě, Jirkové, nebo jak se to říká v Chomoutu, tak si to dobře rozmyslete, jestli do toho budete nebo ne. A vy, co už v Chomoutu jste, tak doufám, že jste šťastný. Tady je pro vás svatební košile.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Milá námořnická cházka, užíváme si skvěle rozjetou druhou půlku našeho pořadu Rok na přání a co tam po těch kontrastech a písni Bomba. Šoupnem za další bombu a samozřejmě bylo čistě na vás. Volal mi Šimon, že by si rád poslech nějaký Švédsko, nějaký avatary, jestli bychom měli avataři, tak říkám jasně, a co bychom si jako dali, tak jsme to tady všecko probrali a nejlepší by bylo, kdyby prej Orel už přistál. Tak Orel přistává a teď kondopad na zem.
1: Rok Rádio. Rok Rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: reponeo.cz. Proč mám Reponeo, proč mám Reponeo? No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Liže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponeo.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poradí. Jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: romantiky do našeho rockovýho mlejna se určitě vždycky hodí. Tady to byl Mr. Big s peckou Shine. No a teď to tady bude hořet, přátelé. Volal mi Vašek, že prej se mu odkládá operace žlučníku, že prej nějaký zápal a do toho má zítra narozky, tak by si chtěl nechat zahrát píseň Zapalte nás od Komunálu. Ano, to je velmi příznačné. Já doufám, že se ti ta operace, Vašku, neodloží až na moc dlouho a že dopadne hlavně úplně hladce. K narozeninám zítřejším ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrchnu. A teď už to tady rozjede Luboš a jeho parta Komunál. Zapalte nás, prosím vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

0: Mistr nad mistry, Lemmy Kilmister, starý dobrý Motorhead a pecka z roku 1979, Overkill. Přátelé, po té starý osvědčený klasice by to chtělo dát nějaký kontrapunkt, tak víte co, dáme si něco mladýho a drzýho hodně, jo. Ona mi sem volala mladá rockerka Terka, která se mě ptala tak nejistě, jako jestli by bylo možný vůbec na našem rádiu zahrát týpka, který se říká Jungblut. Já říkám, no jasně, máme. Není problém. Tak jsme se nakonec shodli, že by to mělo být Hope for the Underrated Youth a bylo by to pro rodiče, taky pro pány učitelé do školy, no a pro všechny posluchače Rock Rádia. Máme, plníme, je to pro vás, přátelé.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Sklaprostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
9: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
13: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: v našem do finále jdoucím pořadu rok na přání do Tokia a z Tokia pojedem rovnou do pekla. Alespoň tak si to přál Pavel, který mi volal před nějakou chvilkou a říkal, že by si právě od Toru strašně rád poslechl píseň Made in Hell, nebo jak zpívá Ota Hereš Made in Hell v této písni. No a bylo by to pro všechny na odpolední a tím to rychle uteče. Tak milí přátelé, odpoledníci, ať vaše práce brzy skončí a ať je naplněná tím nejlepším, co ze sebe dneska vydáte. To vám přeju já, váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, no a tohle už je Otaz Hereš, známý to pekelník.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

Hlavní a námořní přátelé, je mi to líto, ale opět vám musím oznámit tu smutnou novinu a to, že náš pořad Rok na přání pro dnešek končí. Máme za 8 minut 8 hodin, to je akurátní čas to zabalit a jít si každý po svým. No a s čím to zabalíme dneska? Tak volala mi Kristýnka, jestli bychom si nemohli dát trošku alternativní závěr pořadu, tak říkám jasně, a co máš na mysli a tak. A tak jsme probírali nějaký kytarovky a indie kapely a nakonec jsme došli k tomu, že by byla docela dobrá kapela Killers. Ono už to tak jako alternativní není, protože Killers to už jsou dneska legenda. Nicméně ve své době 100% a já myslím, že i v dnešní době je málo kdo zná, jinak je to americká indie rocková kapela z Las Vegas, která vznikla v roce 2001. No a my si dáme jejich skladbu When You Were Young z alba Sam's Town z roku 2006. No a můžeme tak zazpomínat na to, jaký to bylo, když jsme byli mladí. A pokud jsme mladí, tak vzpomínat nemusíme, tak to žijeme právě teď. No a se skladbou When You Were Young se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a přeju vám jako vždycky všem plodný večer a budu se na vás těšit opět zítra u Roku na přání po hodině 18. tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Peace!

0: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
4: To je Domanský.
3: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Nejprestižnější motocyklová série světa MotoGP vstoupí příští rok do své nové éry. Především to bude obsah, ten se z litrů sníží na 8 pade. A pak také pneumatiky. Dosud jezdili všichni na Michelinkách, Bibendu však vystřídá značka Pirelli. Skoro dost na jednu sezónu, ovšem FIM se rozhodla společně s promotérem Dorna, že to je stále ještě málo a od nového roku se tam mimo jiné pojede kvalifikace v úplně novém formátu. Nebude totiž jedna, ale hned dvě. Ta první přijde po pátečních trénincích a rozhodne o tom, jaké bude postavení na start sprintového závodu. A těch 15 minut, které jsou páteční kvaldy věnovány, se tam bude honit všech 22 jezdců. No a pak tu máme druhou kvaldu, ta přijde před sobotním sprintem a bude, jak jsme zvyklí, rozdělena na dvě části. Ovšem pozor, jinak než dosud, první 15-minutovka bude opět o celém jezdeckém poli, ze kterého postoupí 12 jezdců, kteří si to rozdají o pole position na nedělní závod. Pravdou je, že sprint i klasický závod jsou dvě odlišné disciplíny a chtělo to rozdělit. Stejnou pravdou ovšem je, že to paradoxně znamená krok nazpět, co se týče bezpečnosti jezdců. A tak to vnímá třeba Pedro Acosta nebo Luca Marini. Opačný názor razí třeba Pecco Bagnaia. Jak to ovšem bude nakonec, o tom rozhodnou až první testy a závody v příštím roce. Teď nás ještě čeká 5 závodních víkendů v roce letošním.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Tak nečekejte. Jezděte.
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Sakra.
11: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
6: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

zásmlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: od srdce belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16. 10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
3: Guten Tag.
4: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Jenom který klíč je od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo knedlo zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovou, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.